0: Kdo asi tak dneska u nás v České Kotlince zná jméno Benjo Peterson? No, jen tak mezi námi, to je autor Matildy. Jo, a Matilda není žádná ženská, to se pan Hála mýlí. Matilda je zavazadlo. Něco jako nosil hloupej Honza, jenže v Austrálii. Porovnejte s námi slavné country hity a jejich české verze. Již toto úterý od 6 do 17 hodin. Výhradně na Country Rádiu.
1: S tebou, Matilda, se na vandr dám.

0: Haló, divnej pane.
1: Povídám, dej mi pokoj, to bys mohla vědět, že nebo mohlo, že když tady člověk přemýšlí, že se nevyrušuje.
0: Mohla.
1: Vypadáš jak mohl na první pohled. To pak tě vychovává, že to nevíš.
0: No přece maminka mě vychovává.
1: Maminka? Tatínek ne?
0: Ale taky.
1: A kdo vychovává maminku?
0: No nikdo, ta už je vychovaná.
1: A tatínek taky?
0: Taky.
1: No tak máš po starosti. Nečum, jdi domů, maminka ti vaří při nohu. Jdi domů, nech mě bejt, já si tady přemýšlím.
0: Já jsem jenom povídala, že jste jako divnej pán.
1: Mě nezajímá, co jsi povídala. Co je na mě divnýho?
0: No tak se podívejte na ten kabát, jak je vám malej.
1: Kecáš. Kabát je v pořádku, já jsem velký do toho kabátu, to je rozdíl, já jsem býval malá elegantní figurka, panáček k pomilování, na to pole podle skal zelený mužík zatleskal jsem býval já.
0: Tak vy jste jet asi vitamíny, ne?
1: No samo sebou. Co to je?
0: Je, vy nevíte, co jsou to vitamíny?
1: No, vitamíny jsou, když?
0: No. Když je salát zelený.
1: No vidíš, já jsem zelený.
0: No tak jste salát.
1: A nebude se matinka zlobit, když ti urazím kebuli?
0: No, vy mi stejně připadáte jako z pohádky.
1: No to je řeč, takhle má každá mohla mluvit. Samo sebou, že jsem z pohádky. No já pak si na to přišla. No neboj, no povídej, no.
0: V pohádkách jsou většinou příšery.
1: No a kam pak se chodíš koupat, děvenko?
0: No, když jste z pohádky, tak mi můžete splnit nějaký přání, ne?
1: To bych mohl, ale musíš mě pomoct.
0: No a co mám teda dělat?
1: Já mám tady zakopaný hrnec zlata, co to povídám? Prostě když mě pomůžeš najít ten hrnec, tak já ti pomůžu taky, budu, co chceš, tak...
0: Tak pomůžu, co za to? Jaký přání mi za to splníte?
1: No to si musíš vybrat ty, no já nevím.
0: Jejda, počkejte, já tady mám takovou knihu a tam mám moc různých věcí.
1: No.
0: No tak, televizní vysílačka, $450.
1: To ani nevím, co je.
0: Prut na slunce, 7,50.
1: Jsou vyhozený peníze, prut na slunce, tě naučím chytat slunce do ruky.
0: Vážně?
1: No samo sebou, já ho vemu za fousy, sumec je vůl, ten se nehne.
0: A panenky se zavíracíma očima.
1: Já už si nehraju.
0: Kuchyňka.
1: Si nevařím.
0: A pumprlík, který kejchne, když se zmáčkne.
1: Ukaž, co to povídáš, pumprlík, který, no, co ty lidi nepotřebují ke štěstí. Pumprlík, který kejchne, když se... Tohle je dobrý, podívej se. Přenosný tunel pro železní čáře na prázdniny. To je moc dobrý. A nebo tadyhle česnek bez zápachu, 10 centů.
0: To nic.
1: A heleď, zápach bez česneku.
0: To je lepší.
1: To je báječný, že i když nemáš česnek, můžeš smrdět
0: jo,
1: v kuchyni. To je báječná věc. A co to je ta knížka?
0: No, to je katalog obchodního domu Bersi a Daisy.
1: Aha, to jsou nějaký anděle štědrosti, ne?
0: No, všecko mají, od špendlíku až po lokomotivu.
1: No, ale já jsem myslel, že bych ti mohl splnit něco lepšího, než je tady v ty knize, nějaký lepší přání, třeba například...
0: Aby co divný, pane?
1: Aby pro vás máma i táta vždycky rádi měli čas. Jako má čas pro mláďata třeba blecha, nebo slon, anebo dikobraz. Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jak by smet. Aby byly zadarmo balónky. A aby se už nešetřilo na kanónky. A aby až budete velký, život ráj byl, a ne pes. A aby o tři koňské délky svět byl dále, než je dnes. A víš co?
0: Co?
1: Támhle zazvoníme na domovníka, já mu podrazím nohu a ty ho poleješ, pojď.

Napsal jsem domů dopis. Udal se mi zpáteční adresu. A čekal, že někdo odpoví. Žádný dopis nedošel. A já jsem pochopil,

tyranský rozmar paměti. Zpívat budem, zapomenem na lásku, smrt i prokletí.

Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country.

našem lese. Sotva se k nám vesna z rajských lučin snese. Krása s božskou ctností, ať

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

si říkaj, jak je to nádherný léto před sebou mít. Spolu si přejou, ať moc rychle dny neutíkaj a trápení

Trestná činnost člověka je určována samozřejmě také prostředí, v němž se člověk právě nachází. Každé prostředí je samozřejmě něčím typické a něčím toho člověka ovlivní. Já tady mám teďka jeden případ z vojenského prostředí, kdy byl souzen vojín pro ublížení na zdraví a bylo nesmírně tedy zřejmé, bylo patrné z toho spisu, jak to prostředí na vojína tam působilo. Ve spise bylo možno dočíst se třeba mimo jiné i tento záznam. Jmenovaný vojín byl stíhán též vojenským prokurátorem, neboť 6. května vstoupil jako člen pořádkové hlídky do bytu Boženy N. a tam se jí pokusil znásilnit předstiré služební úkon. Případně tedy vypovídal tam ještě o něm jeho přímý nadřízený tohoto vojína, který mimo jiné zase uvedl: jmenovaný dokonce odmítal uposlechnout můj rozkaz a tak jsem ho upozornil, že mám o 2 pecky víc než on. Na to reagoval fackou a slovy: teď máš víc o 3 špenáte. A já vám ten příběh, nebo ten případ přiblížím formou vlastně autentické výpovědi tohoto vojína, tak jak ji učinil před odvolacím vojenským soudem. On byl odsouzen, došlo k odvolání a tam on vypověděl takto.

Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na Country Rádiu.

vstání, desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamává, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával?

věčný cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá. Nevíš, zda právě neumírám tam někde na ledových

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví. Sto cizejch zabíječů s pistolema skotačí a zákon džungle panuje, je, je, je. Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí a truhlář rakve hobluje.

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě, otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život do svých rukou vzal.

0: Každý první víkend v měsíci jsou tu pro vás písničky na přání. Já mám přání. Potěšte své blízké anebo i vzdálené jejich oblíbenou písničkou k narozeninám, k svátku, k výročí. Nebo jenom tak.
1: Tak všechno nejlepší, zdraví a tak, ať všechno ti jde tak, jak chceš.
0: Najdeme, zabalíme a odešleme po rozhlasových vlnách Country Rádia každý první víkend v měsíci.
2: A dejte mu zahrát, pane inspektore, dejte mu zahrát.
0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.

0: Kdo sleduje naše pořady pravidelně, ví, že otvíráme rubriku PPP až plus G, čili plný pytel problémů Šimka Grossmana.
1: Tak a moje ruka magnetka už přitahuje problém. Problém. Problém obezita.
2: Obezita.
1: To je šťavnatý problém.
0: No, to je problém. Obezita.
1: A jo.
0: Co to je?
1: Moje obezita je problém. Obezita.
0: No to vím, ale čeho se týká ta tvoje obezita?
1: Moje obezita? Já obézní nejsem, to si pamatuj.
0: Tak to je pravda, to potvrzu. Pan Grossman nemá s obézitama nic společného. To je slušný člověk. To jsem s obézitama nikdy nepotkal.
1: Moment, mám takový pocit, jako by si splet pojmy. Víš, co je to obezita?
0: No hejda, doma mě před nima často varovali.
1: Před nima?
0: No, abych ti to řekl celý, říkali mi, Slávku, koukej si najít slušný děvče. Jak přivedeš domů nějakou obezitu, tak máš konec.
1: Počkej, ale to, Slávku, obezita není prodejná žena, pozor.
0: A co je teda obezita, když obezita není ta obezita?
1: No ne, obezita je obezita.
0: No to říkám, obezita je obezita. To mám prohovořený s kamarádama, nemluvím o obezitách prvně tady.
1: Počkej, ne, obezita je sice obezita, ale je ta tvoje. Poslouchej, obezita je tloušťka a jsou s ní problémy.
0: Tak obezita je tloušťka.
1: Tloušťka, ano.
0: S tou jsou problémy. A nejhorší je, když je někdo obézní a ještě k tomu tlustej.
1: Tak počkej. To je zase pitomost, poněvadž obézní člověk je tlustej samo sebou.
0: No, to není pravda, obézní se brání, aby nebyl tlustej. Obézní běhá, cvičí, nejí, nespí.
1: No a hele, tady si myslím, že obézní dělá zásadní chybu tím, že cvičí, nespí,
0: ano, teď
1: nejí,
0: si uhodil, jo? Teďka si jo? Uhodil hlavičkou o hřebíček. Ano, ano. Čili já to shrnu.
1: Ano.
0: Za prvé, obézita není ta obézita, jak tady někdo z vás milně povídal. A za druhé, hladové slabé tělo se nemůže obézitě bránit. Proto, kdo nechce být obézní, musí řádně jíst a hodně spát, aby tělo mělo sílu se proti tloušťce bránit.

Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.

Jo, Kris Kristofferson, tomu říkám hitmaker. Take the ribbon from your hair. A když se takové písně ujme třeba Naďa Urbánková. Sej mi stuhu hedvábnou. A nebo Michal Tučný. Nikdy nevěř vteřinám. Porovnejte s námi slavné country hity a jejich české verze již toto úterý výhradně na Country Rádiu.

Je to spousta roků, kdy jsem tě mýval rád, za každej úsměv celý svět bych dal. Ty jsi byla jako sen a já po nocích ti zpíval a po bárech se za nás chodil rvát. Teď po létech tě potkám, drinky nalejváš, jako tenkrát, když v hospodách jsem hrál. Úsměv pořád stejnej, jen přibyly ti vrásky, tenhle lokál já od malička znal. Tak nalejvej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spláchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Já z dohledu tě ztratil, jako všechno z téhle doby, a bral každej kšeft, co za to stál. Ta láska k putikám na nás zanechala stopy a život kolem zběsile sehnal. Tak nemůžu si pomoct, jsem rád, že tě vidím, ty roky jsou na nás obou znát. Jdem dál proti času a ty mi něco nalej, pojď zkusit jako za starých se smát. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme.

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.
1: Když jsem byl ještě malý a můj děda ještě žil, každý večer ke mně chodil a než mě k spánku uložil, příběhy vyprávěl a já po letech zas někdy v noci, jako bych slyšel vše.

potoků se řeky staly, spojily se v hrozný proud. Co jim v cestě stálo brali, viděl jsem i domy plout.

0: Tantry počasí.
1: Dnešní den přinese jasnou až polojasnou oblohu. Později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti. A v severozápadní polovině území se místy přidají přehánky nebo také bouřky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 35 až 39 stupňů.
2: Definitivní výprodej na www.countryclaim.cz. Country, folk a tramská muzika na CDčkách za neuvěřitelné ceny. Ovšem pouze do vyprodání zásob. www.countryclaim.cz. Členové klubu Country Rádia mají navíc na všechno 10% slevu.
0: Country Rádio.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Za předplacené služby zaplatíme zhruba o 40% méně než v ostatních zemích střední Evropy. V průměru platíme kolem 12 000 korun ročně. Nižší je i průměrná cena jednoho předplatného, která v Česku vychází na zhruba 345 korun, zatímco ve střední Evropě se pohybuje kolem 405 korun. Tak alespoň dopadl průzkum. Ještě dnes budou teploty stoupat vysoko nad tropických 30 stupňů Celsia. O víkendu sice zmírní, ale stále se budou pohybovat kolem 30. Na Moravě ještě o něco výš. V sobotu se na většině území vyskytnou přehánky, vyloučené nejsou ani bouřky. Na víno nás teď pozve Luděk Savana Urbánek.
2: Více jak 2000 vzorků vín z různých oblastí Moravy i z Čech zhodnotí do konce letošního srpna profesionální degustátoři. Začala totiž nominační kola Národní soutěže vín 2026. Nejlepší vzorky z těchto kol ze Slovácka, Mikulovska, Znojimska a Velkopavlovicka se pak utkají o prestižní titul šampiona salonu vín. Hodnocení začala v Mělníku, nyní se stěhují do Valtic. Luděk Savana Urbánek, Brno.
1: Krkonoše budou mít další atrakci.
3: Krkonoše se dočkají další bobové dráhy. Se svými 1674 metry se bude jednat o nejdelší bobovku v našich nejvyšších horách. První pasažéři se na dráze svezou 1. srpna. Převýšení dráhy bude 251 metrů a vozíky na ní budou dosahovat rychlosti až 40 km za hodinu. Součástí jsou zatáčky, terénní vlny a také výhledy na okolní horskou krajinu. Honza Navrátil, Krkonoše.
0: Sport.
1: České fotbalové kluby v pohárové Evropě postupují. Jejich zápasy viděl i náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Jak Jablonec, tak Hradec zvládli domácí odvety a jsou ve třetích předkolech svých soutěží. Jablonec po úvodní porážce vyhrál v konferenční lize doma nad Varaždínem 2-0 a za týden na domácím stadionu rozehraje dvojzápas s lotyšským celkem RFS Riga. Hradec Králové v evropské lize zvítězil i doma. Tromze porazil 3-1 a před domácími fanoušky vyzve příští čtvrtek turecký Bešiktaš s Václavem Černým v sestavě.
1: To byly zprávy. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: To je Pavel Dobeš a Jumbo Jet v našem vysílání v 6 hodin a 7 minut. Posloucháte Country Radio, máme pátek, tak možná, že jste se chtěli dočkat toho pátku a už je tady, takže před námi další horký den.
1: No, jsem rád, že jsme se všichni dočkali, protože ten víkend, který nás čeká, sice bude horký, protože dneska to malinko, ty teploty budou nasvědčovat tomu, že budou i v těch dnech následných, ale my věříme, že třeba ve společnosti Country Radio se ovlažíte, ochladíte a zpříjemníte si náladu písničkami, které budou třeba na chladnější téma.
0: No tak takhle, budete si je vybírat vy sami, protože budou písničky na přání tak. Celý víkend, takže můžete si přát třeba nějaké klidně vánoční. Já budu tady s vámi v neděli, tak si můžeme zahrát nějaké pěkné vánoční, třeba Rolničky, jo, nebo Ledovskou zimu a tak podobně. Tak připravte se na to, těším se na to moc.
1: Tak, teď už je Milo Harris, my se na vás těšíme s Kačkou a s Vláďou právě toho dnešního dne, jak už o něm bylo řečeno téměř všechno.
0: A kde je Vláďa?
1: Já nevím, já se po něm podívám.
0: Dobře, tak my se po něm podíváme, Vláďa tady zatím není, ale zatím jsme tady my dva, tak snad vám stačíme. Za chviličku počasí budeme taky někoho probouzet a mrkneme se za Ignáci, kteří mají dnes svátek.

0: střepy přináší štěstí. Konec konců to byl důkaz předcházející písně Zrcadlo v podání Karla Černocha. I dnes doufám, že to štěstí budeme mít, i když se malinko víc zapotíme, než tomu bylo včera. A pak, když jste se včera zapotili při teplotách, které opravdu byly tropické, tak dnes to pocení bude dvojnásobné, protože mají vystoupat až na 39, na mnoha místech až 40 stupňů Celsia, o čem svědčí i ranní teploty, které jsou v tuto chvíli od nějakých 19 do 23 stupňů.
1: Neříkej, mně přišlo, že je celkem jako příjemně, musím říct, že jako ráno.
0: Stupňů je příjemný.
1: No, tak jak kde, je to jenom tedy jako místy, ale ty teploty mně přijdou docela jakoby fajn.
0: Ano.
1: A je celkem jako chladno, musím říct, že místy. Tak ale samozřejmě třeba u vás je už jako mega hit, třeba u vás je 25, tak nám dejte klidně vědět.
0: Ano.
1: Mrkneme se na D1 za Rousínovem, to je Vyškov Brno, 213. kilometr před sjezdem na Slavkov nám stojí nepojízdná dodávka, je to v pravém jízdním pruhu a projíždí se tam takovým úzkým levým, takže nevím, jestli s kamionem, no bude to tam trošku jako komplikované. Už se tam začala tvořit menší kolona, všichni prostě zvolňují.
0: A pokud je vám do tance, tak můžete využít další písničku v podání Roberta Křesťana a druhé trávy. Už název nabízí téma, o kterým si budeme v tuto chvíli v té písni pospěvovat.
1: Tak tanečnice, jestli se vám tancovat nechce, tak tahle ta písnička ta vás spolehlivě roztančí.
0: No a pak si řekneme počasí podrobněji.

0: Jak bylo, je a bude.
1: Podíváme se na sluníčko, kdy pak nám dneska vykouklo, otevřelo jedno očko, tak prosím vás, bylo to 2 minuty před 17:30, tak to je celkem nedávno. No a zapadat nám bude do Hajan ve 20:44.
2: No a já si myslím, že u toho jednoho očka nezůstane nebo nezůstalo, protože dnes opravdu na nás bude teda zářit se vší barvou. Jak to vypadalo?
1: A proto bude bez pohádky.
2: Ano, proto za trest. Jak to vypadalo s rekordními teplotami? 9,3 stupně bylo na měřeno v roce 1841, 36 rovných v roce 1994. No, tak to bylo fajn proti dnešku, co nás čeká.
1: Tak dneska po ránu teploty na západě Čech kolem 15-16 stupňů, jinak se pohybují od těch 20 do 23 stupňů Celsia, ale je pravda, že třeba někde v Holešově, tak tam je už prostě to už máme, řekněme, bek střední Morava, takže to je kolem 26 stupňů Celsia, takže tam už se trošku pečou.
2: Ano, dnes bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývání oblačnosti a ty teploty, tak ty budou mezi 35 a 39 stupni Celsia.
1: Mrkneme se na sobotu, ta už bude převážně oblačná, začne se nám to počasí maličko kabonit, od severozápadu se postupně na většině území vyskytnou přehánky, místy bouřky, ojediněle i silná, nejvyšší denní teploty mírně nižší než dnes, no ale nižší, 29 až 34 stupňů Celsia.
2: No a blízká se na lepší časy v rámci těch nižších teplot, protože v neděli ku příkladu budou teploty mezi 27 až 2 a 30 stupňů Celsia.
1: No to je paráda.
2: A má být poležet, když si to takhle jako vemeš, v podstatě proti dnešku, tak to je naprosto luxusní. Jak to vypadá s pranostikami? Máme tady jednu na dnešní den.
1: Jednu jedinou, jednu, úplně poslední den tohoto měsíce. Od svatýho Ignáca léto se obracá.
2: Hezky mluvíš takovým tím klasickým nářečím, tak já si přidám také ještě jednu, to je univerzální. Co červenec končí? Srpen začíná, to je velké překvapení. Že?
1: No, ale tak to byla úplně poslední pranostika tohoto měsíce. Ano. No a od zítřka už začneme, že?
2: Srpnové,
1: tak od příštího týdne spíš u nás.
2: Tak, spím u vás.
1: No.
2: Výborně.

0: Country rádiem na cestách.
1: Dobré ráno s Country rádiem. Mrkneme se na vlakové spoje Rybník Linz nebo Nymburk Rožďalovice, Brno Ivančice nebo Branice Tábor. Co se tam děje? Nejezdí tam vlaky. Nebojte, náhradní autobusová doprava funguje perfektně. Mrkneme se i na silnice, protože tam máme hned několik problémů. Pakliže se vydáváte na D6, tak vězte, že mezi 28. a 28.5. kilometrem ve směru na Karlovy Vary máme dopravní nehodu. Bouralo se taky v Praze v ulici Komořanské a komplikace čekejte i na Štěrboholské spojce. Tolik doprava na Country Rádiu, přejeme šťastnou cestu.
2: Country Rádio. Když spustí housle, zaskejím brou.
3: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
4: Stařičký šerif u šlíně prlku poláhlý vztah.
3: A když se šerif unaví, pustíme si Country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
5: Já bych se dneska vypravil sem, ne, tady už jsem byl mockrát, tamhle, no to je zase daleko.
3: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
5: No jo, tady jsem ještě nebyl.
3: Tak vážení, do sedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
6: Koukám, jak celá země vstává.
7: Jedno směl poslední klapot kopit.
3: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.
8: A po

0: Country Rádio. Nově i v DAB+. Country Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Na Brněnsko přibudou nové cyklostezky a lávky. Cyklisté se jich dočkají v Pohořelicích, Střelicích a Troubsku. Nové lávky vzniknou v Břeclavi a Radějově. RegioJet rozšířil online objednávání občerstvení do všech cestovních tříd. Cestující si nově mohou jídlo a nápoje objednat přes aplikaci i ve třídách Business, Relax a Standard, kde zůstává zachován i osobní servis stewardů. V Bulharsku našli díky rekordně nízké hladině Dunaje pozůstatky pravěkého mamuta. Odborníci na místě našli spodní čelist, dva kly a pravděpodobně i žebro. Teď nález prozkoumají. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Bude jasno až polojasno. Později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: No a to mi Vladimír to zpívání pořád zakazuje, jo. Dokud se zpívá, ještě se neumřelo, Vláďo.
2: Tak, výborně, prosím
1: tě. Zakazovat?
2: Ne, zpívej dál. Zpívej dál, ať už zpíváš jakkoliv, no respektive nespíváš, tak se o to aspoň snaž.
1: Vidíte, všichni můžete zpívat, no. Všichni, jo, můžeme zpívat. Tak dneska slaví Ignác, jde o jméno latinského původu, můžeme si ho taky zaspívat.
2: Ignác.
1: Tak toto jméno se vyvinulo zřejmě z řeckého jména Ignatios. Jméno by tak pocházelo ze slova ignis, což znamená oheň a překládalo by se jako rozpálený, takový ohnivý, roznícený chlapík. A další teorie se přiklánějí k odvození od latinského jména Ignatius, které má základ v latinských slovech agnatius a cognatus, což znamená urozený nebo příbuzný. Jo?
2: No,
1: ano. Strejda.
2: Dobře, tak když vynecháme nebo změníme poslední písmeno Ignác, to C na T, tak máme další dnešní oslovence a tím jménem je Ignát. Jméno pochází z latiny, buď to ze slova ignis, tedy oheň, nebo agnetus, což znamená urozený. Nejčastěji si překládá jako zapálený, tedy ne, že by vzplanul plamenem, ale zapálený pro věc. A těch Ignátů zapálených pro věc máme v České republice 15.
1: Tak dneska máme taky Světový den afrických žen.
2: Výborně, tak zdravíme do Afriky.
1: No.
2: Přejeme všechno nejlepší.
1: A nemusíme jenom do Afriky, i u nás žijí africké ženy, Vladimíre. No, jsi nikdy neviděl africké ženy?
2: Jo, viděl, ano, tak zdravíme u nás africké ženy.
1: Hello. No a co máme ještě taky?
2: Máme Světový den rangerů. Slaví se tento Světový den poslední červencový den, což připadá na dnešek. Jde především o vzpomínku na ty, kteří byli při ochraně přírody a světového dědictví perzekuováni a je zároveň připomenutím náročné práce rangerů.
1: A kdo je to ranger, Vláďo?
2: Ranger je, to by se dalo charakterizovat jako ve více podobách, protože ranger může být voják, ranger může být
1: také auto, to
2: auto,
1: může být.
2: Ano, samozřejmě, range rover a podobně. No a ranger je v tomto případě ochránce přírody.
1: Ochránce přírody. Tak všem ochráncům přírody přejeme tedy hodně pevných sil, že, a hlavně energie na to, aby tu přírodu dál mohli chránit.
2: Ano, můžete tam jezdit range roverem třeba.
1: Já, my vám pošleme želvu, to si myslím, že se náramně hodí, že, do té přírody.
2: Určitě, na to, že to je pomalé zvíře, tak se jedná o docela rychlou písničku od kapely Olympic.
1: No právě proto, to je právě ten dobrý kontrast. Takže Olympic právě teď v 6:39.
2: Hezké ráno. My

0: Pavel Bobek, Má dívka N, krásně zpíval Já patřím N. Ať už patříte komukoli, tak si dávejte dobrý pozor na D6, a pokud patříte mezi řidiče a jedete směrem z Prahy do Karlových Varů, tak vám tahle informace může být užitečná. Pozor, za sjezdem na Lány na 28. kilometru srazilo auto srnu. To by nebylo nic neobvyklého, ale je zde i policie, která se pohybuje po vozovce, tak pozor.
1: A to je velmi neobvyklé.
0: Ano, to je, ať se něco nepříjemného nepřihodí.
1: Tak policie na silnici, to jsem snad ještě nikdy neviděl.
0: No tak jako tam vybočujou, na chodí kolem té srny, víš, takhle jsem to myslel. Tak
1: policie je, chodí kolem srny.
0: No, zkoumá jí původ.
1: A říká, tak, co to je.
0: Ano, tak nesrazíte ještě policie.
1: Dobře, tak pojďme se podívat na počasí. Přesně ve 6:45 máme povenku celkem příjemně, je kolem 16 až 23 stupňů Celsia, ale musím říct, že místo je na Moravě, a to nejenom na jižní, je už 25, 26 stupňů v tuto chvíli.
0: Bohužel nám to nezůstane celý den, tyto příjemné teploty, protože vystoupají až na 39 stupňů.
1: Hele, jsou ale mezi námi tací, kteří se na to těší.
0: Jo, dobře.
1: Těší. Ty mezi ně evidentně nepatříš, ne. Ale ti, kteří se těší, tak si je hezky užijte.
0: Já zase patřím mezi ty, kteří se těší na písničku Probouzení, která přijde v zápětí.

0: na Country Rádiu.
1: Je 6 hodin a 48 minut a my tady máme takovou jako, ale musím říct, že velkou specialitu. Jednou už se nám to stalo, jestli si dobře vzpomínám, ale teď to bude vlastně podruhé, takže to nebude premiéra, ale každopádně to bude to hodně zajímavé.
2: Ano, my tady totiž máme takové malé překvapení, já nevím, jestli ho mohu prozradit nebo ne.
1: No jasně, prozrať.
2: No tak jo, tak dotyčný muž, který miluje svou manželku, jinak namluvil vzkaz. A my ten vzkaz, až probudíme dotyčnou manželku, Dášu, pěkně pustíme.
1: Takhle, my ho nebudeme číst, ale normálně ano, ho pustíme přímo od manžela.
2: Ano, jo. Tak to bude takový originální.
1: Tak to si myslím, že bude docela jako zajímavé. Tak já bych si teda strašně přála, aby jsme se dovolili.

0: nechali.
1: To já také, já tomu věřím, že
0: jako
1: ano.
0: Bez toho by to teda bylo jako ani nepoloviční.
1: No to by tak jako jenom vyšumělo. No. No. Ale já myslím, že ano, protože určitě Dáša, která dnes slaví...
0: Jedla cukroví.
1: O tom třeba, no, s Ivanem Mládkem, o tom třeba ví a už je připravená.
2: Dobrý den, Povolná.
0: A dobrý den, milá Dášo. My vás moc dobrý zdravíme den. Z Country Rádia, tady je Katka s Vláďou.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, Dášenko.
0: No tak my pro vás máme překvápko.
1: Ale velké.
0: Chcete velké? Tak. Nebo malé?
2: Tak mluvte.
1: Tak, no, no tak... my ani tak mluvit nebudeme, spíš jako bude mluvit váš manžel.
0: Vy nic neslyšíte? Haló?
2: Teď slyším.
0: My, my vás slyšíme parádně, tak my pro vás máme
3: krásné
0: vzkaz.
3: Ráno přeji, lásko moje. Mé pozdravení letí k tobě do pokoje. Až probudíš se zítra znova, ať všechno krásné s tebou stane a všechno špatné, ať se schová. Až probudíš se zítra znova, co si krásného se stane. Vždyť zítra, zítra čeká nás svatba safírová. Míšovi Dášence, své celoživotní lásce, Míša Pavel.
0: A to je všechno.
1: Tak, čekala jste tohle?
2: Nečekala.
1: Nečekala.
0: To byl váš pan manžel, který namluvil takhle pěkně tenhle ten vzkaz.
1: Velmi dojemně, velmi
0: jako obvykle ten vzkaz jako říkáme my, ale tohle to prostě bylo jako významně lepší. Co vy na to?
2: Je to krásné. Děkuju, že jste mi takhle vaším prostřednictvím poslali tohle krásné přání.
0: No a jaký je váš manžel? Řekněte nám o něm něco.
1: Ano.
2: Můj manžel, mám ho ráda, miluju ho. A je takový, je hodný a pracovitý a šikovný a romantický.
0: O, a je to váš poklad určitě. Tak stejně jako vy jeho. No tak ať vám to spolu krásně dlouho vydrží. Užijte si svoji safírovou svatbu. Mějte se dál rádi.
1: A hlavně ta romantika, ta tady zazněla na 100% a my jsme o tom přesvědčeni. Vybral pro vás interpreta Karla Gotta písničku Cesta rájem.
0: Tak ať se oslavy vydaří. Mějte se krásně. Pozdravujte manžela.
2: Děkuju. Naschledanou.
1: Ať se daří, naschledanou. Bylo to krásné.

0: Mickey Rivola Bedna od Whisky, tak to jsme se vrátili do dětských let, alespoň já, protože tuhle píseň jsem si prospěvoval velmi rád už na základní 9leté škole.
1: No a ty, kdyby si kopnul do bedny od Whisky, tak máš prostě ukoplý palec.
0: Ano. Jo,
1: a bolístku prostě minimálně na 2 roky.
0: No a ještě by tam zůstala dírka mrňavá. Tak to byla vzpomínka na doby dávno minulé, ty vzpomínky
1: pohřebíku.
0: Nás budou čekat i v příští hodině, mimo jiné, tu budou data v datech.
1: Ano, po 7. hodině, ale z muziky Brontosauři nebo Rangers a možná taky budeme soutěžit o 2 lupeny na naši narozeninovou oslavu. Už jsou jedny z posledních, tak třeba si je vysoutěžíte zrovna vy?
0: Ano, zůstaňte s námi.
2: Country počasí.
3: Dnešní den přinese jasnou až polojasnou oblohu. Později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti. A v severozápadní polovině území se místy přidají přehánky nebo také bouřky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 35 až 39 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme tím, co nás asi teď nejvíc pálí, a to jsou ceny paliva. Nafta od minulého týdne zdražila o korunu a 66 haléřů na průměrných 43,90 Kč za litr. Cena benzínu se zvýšila o 29 haléřů na průměrných 42,30 Kč za litr. Benzín je teď nejdražší od konce května. Na německých silnicích hrozí dnes a o víkendu největší zácpy z celého léta. Dopravní situace bude komplikovaná hlavně na jihu země, kde začínají školákům prázdniny. K lidem, kteří vyrážejí na dovolenou, se navíc přidá i řada těch, kteří se z ní už naopak vracejí. Teď se vrátíme zpátky domů. Kde se schladit, to nám prozradí Luděk Savana Urbánek.
2: Zpráva, řekněme, trošku studená, protože míříme k ledu. Tropické teploty nemusí znamenat jen koupaliště nebo klimatizovaná obchodní centra. Na Vysočině existuje místo, kde se mohou lidé ochladit přímo na ledě. Zimní stadion v Telči nabízí veřejné bruslení i během letních prázdnin. Naopak v Jihlavě, Žďáru nad Sázavou nebo Letči nad Sázavou si budou muset zájemci na let ještě počkat, a to až do září. Luděk Savana Urbánek, Jihlava.
1: Naklání se, ale drží. O jednom světovém prvenství teď Honza Navrátil.
3: Tak je to potvrzené, věž Putna z říceniny hradu Michalovice je nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbou světa. Geodetické měření věže, která je kousek od Mladé Boleslavy, ukázalo náklon 7350 tisícin stupně. Sklon nechala boleslavská radnice změřit podle pravidel, které vyžaduje případný zápis do Guinnessovy knihy rekordů. O něm budou ještě radní jednat. Honza Navrátil, Mladá Boleslav.
0: Sport.
1: Ještě do zákulisí fotbalu. Ministerstvo vnitra zastavilo správní řízení s fotbalovým klubem SK Slavia Praha kvůli výtržnostem při květnovém derby se Spartou. Vnitro oznámilo, že během řízení zjistilo závažná pochybení, kterých se Slavia dopustila při zajištění bezpečnosti a pořádku na stadionu. Dospělo ale k závěru, že přijatá opatření ze strany klubu a disciplinární tresty od Ligové fotbalové asociace jsou dostatečné a další sankce nejsou nutné. Slávii hrozilo, že by musela až rok hrát doma bez diváků. To byly zprávy. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Tak dnes máme poslední šanci, jak získat lístky na krásné oslavy 35. narozenin, které se uskuteční 15. srpna v Pikovicích. Lístky v běžné prodeji jsou vyprodány a my jsme vám dali ještě tento týden šanci zúčastnit se naší pravidelné soutěže. Za jejíž správnou odpověď, kterou vzneseme ten či který den, tyto lístky, včetně triček, můžete získat.
2: No tak my už tady máme připravené takové pěkné otázečky pro dnešní den. Vybereme jednu z nich a možná, že zrovna vy ji zodpovíte správně. Tak my jsme teda strašně zvědaví, jestli dneska nám to vyjde třeba na poprvé, anebo třeba na pošesté.
1: Ano, také se nám to stalo, že samozřejmě.
2: Občas to bylo napínavé.
1: Ano, bylo to velmi napínavé, že někteří z vás jste přemýšleli, já vím, nebo víme s Kačkou, že to všechno znáte, ale ona ta nervozita samozřejmě mnohdy
2: hraje. Ale to je jasné, to jako ty vůbec jako voláš, teď se dovoláš, teď si říkáš, ježiš, já jsem se teď dovolal a teďka ta otázka, jo, a teď ty v tom napětí pořád, jo, a nevíš teďka.
1: Ano, přesně tak. Jsem byl jednou na výslechu na policii a ptali se mě, jak se jmenuji, já jsem byl tak nervózní, že jsem jim nedokázal odpovědět ani ten
2: lapidární otázku. Takže si řekl jméno souseda a oni, no tak bohužel soused vyhrává milion.
1: Ano, ne, počkejte, to bylo špatné jméno. No, ne, později už jste to řekl, pade dám pán.
2: Tak jak to vypadá, tak co, no, vezmeme
1: tak
2: teda někoho?
1: Vezmeme telefon, já vím, že ty linky jsou přeplněné, uvidíme.
2: Country Radio, hezké ráno. Halo, halo. Halo, halo.
1: Stumte si rádio, prosím.
2: Tak tady se teda neslyšíme. Ne. Tak Country Radio, dobré ráno.
3: No, dobré ráno, tady Vláďa.
1: Halo, špatně se slyšíme.
3: Vláďa.
2: Vláďo? Vláďo?
3: Ano.
2: Tak Vláďo, nesoutěžil jste už s náma?
3: Prosím?
2: Jestli už se s náma nesoutěžil?
3: Ne.
2: Ne?
1: Ne.
3: Ne.
1: Tak
2: dobře,
1: my vám položíme otázku, pokud správně odpovíte, dvě volné vstupenky plus dvě trika jsou vaše. Jste připraven?
3: Jsem.
2: Tak jdeme na otázku. Který pořad Country Rádia je spojený s hlasováním posluchačů a soutěží o nejoblíbenější písničky?
1: Tak je to na vás. Jak se jmenuje ten pořad?
2: No, já bych řekla, že Láďa nám vypad.
1: Vypad? No, špatný signál, tak uvidíme, dáme šanci někomu jinému. Otázka každopádně byla.
2: Dneska to zase bude napínat.
1: Byla vznešena. My jsme to možná zakřikli.
2: Já jsem to zakřikla.
1: Naši posluchači mají rádi napětí, tak si určitě bez pochyby přijdou na své, protože věříme, že ta nervozita vzhledem k tomu, že soutěžíme o poslední lístky dnešního dne, je opravdu velká.
2: No tak teď už jsme tu otázku řekli, tak teď je to vlastně jednoduché. Tak teď jak to teda? Country Radio, hezké ráno.
4: No, Luboš, dobré ráno, já volám na...
2: Luboši, no tak, prosím vás, nevypadněte nám, jo. Ano. Tak jak se jmenuje ten pořad, který je spojený s hlasováním posluchačů a soutěží o nejoblíbenější písničky? No tak, Luboši, dovolal jste se, tak
1: ano,
2: honem,
1: tak
2: teď musíte to za sebe vymáčknout.
1: Čas je neúprosný.
2: Jak se jmenuje tahle ta krásná...
1: Tento pořad.
4: Bonanza.
2: No, vidíte.
1: To byly teda nervy, ale i pro nás.
2: Jasně, tady se hlasuje o nejoblíbenější písničky, je to přece naše hitparáda českých i zahraničních písniček, kde ty vítězové postupují do Superbonanzy a tam se utkají o ten titul superbonanzáckého vítěze. A no tak gratulujem.
1: Teď pravdu. Vyhraje samozřejmě vaše, ale teď prosím vás pravdu, tam byla taková menší časová prodlava. Vy jste si to našel, anebo jste si během té časové prodlevy opravdu vzpomněl?
2: No vzpomněl, já myslím, že vzpomněl.
1: No teď. Spravduvé.
4: No já jsem totiž ještě jak na dovolené a ještě ležím v podstatě,
2: jo.
4: Takže,
2: takže
4: jsem musel nahodit disk.
2: Systém, jasně.
4: Disk,
2: ale helejte, jako velmi rychle jste ho nahodil a přinesl vám dva lístky a dvě trika na naši narozeninovou oslavu, tak gratulujeme, tyjo, ale takhle
4: děkuju
2: rychle to
4: moc.
2: Vůbec ani Vláďovi nespojuje.
1: Ne, to vám závidím, že se vám podaří nahodit disk, když jste na dovolený, mně se občas nepodaří nahodit disk, i když jsem v práci, což Katka může potvrdit, takže já vám gratuluju a ode mě máte bonus, dostáváte klíčenku za nahození disku. Jo, pošleme to k tomu, nebojte se.
2: Mějte se krásně, gratulujeme, těšíme se 15. srpna v Pikovicích.
1: Závidím.
4: Ano, taky se těším moc.
1: No, tak jo. Mějte se krásně.

Krotoru nad krajinou, volací zde Krištof VI. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má, když se k času přidá štěstí a vrtulník

0: vámi je Country Radio, minutu po čtvrt na osm. Díváme se, jak to vypadá na silnicích. Musím říct, že pokud se dneska budete chtít koupat třeba na, je to Hamr na jezeře na Českolipsku, tam je to teda nádherný, musím říct, že to je fakt paráda. Tak pokud tam míříte už teď, krátce kolem čtvrt na osm, abyste tam byli první, tak vězte, že v ulici Liberecká právě v Hamře na jezeře máme komplikaci v podobě dopravní nehody, takže tam se trošku zdržíte, jestli to jde obět, vůbec si nejsem jistá, ale měli byste to obět.
1: No tak první tam rozhodně z tohoto směru nebudete, možná vás někdo předběhne, který pojede z opačného nebo úplně jiného směru. Jak to vypadá s teplotami, to vás trošku nalákáme, už teď po ránu nám teploty atakují 25 stupňů na mnoha místech České republiky, no a jak to bude vypadat přes den, všichni dobře víme, takže to koupání při těch 39 stupních Celsia by bylo opravdu aktuální.
0: Tak možná, že ta voda bude ale natolik teplá, že je možná lepší zůstat doma.
1: Tak nějak ve studené vaně.

0: data v datech a neb významné události dnešního dne.
1: 31. červenec není skoupí na události a také na oslavy a bohužel i úmrtí. Tak se na některé z nich podíváme. V České republice nebo v českých zemích, abych byl úplně přesný, roku 1459, toho dnešního dne bylo Jiřímu z Poděbrad uděleno v Brně císařem Fridrichem III. České království v léno. Tak to byla velmi důležitá informace. Máme tu také nějaké narozeniny, na které se právě teď podíváme.
2: Rok 1949, tehdy se narodil herec a komik Valašský král Boleslav Polívka. Přejeme všechno nejlepší.
1: Pro změnu později, konkrétně v roce 1977, se narodil herec Jan Budař. Mimo jiné je také režisérem, hudebníkem, scénáristou. Určitě ho znáte z takových filmů jako Nuda v Brně, Vratné lahve, Horem pádem či Václav. Byl čtyřikrát oceněn Českým lvem.
2: Rok 1914, tak tehdy se narodil, sem se vydívej, Louis de Funès, francouzský herec a komik, který se až ve svých 50 letech stal filmovou hvězdou v celoevropském měřítku. Co dělal do té doby, vůbec netuším.
1: No tak hrál v malých divadlech oblastních, než si ho v podstatě všimli ty správné osobnosti, aby z něj udělali hvězdu celosvětového formátu. Já ho ku příkladu miluju dodnes, přiznám se. V roce 1962 se narodil další herec, tentokrát americký herec Wesley Snipes. Americký herec a producent, jeho prvním filmem se stal snímek The Wildcat.
2: No, ale myslím, že nejznámější je třeba z Blade.
1: O, určitě.
2: Upírský prostě film. Úmrtí v Česku, tak rok 2002 tehdy nás opustila herečka Slávka Budínová, kterou známe jako paní Ovkou z Noci na Karlštejně.
1: No a pokud si pamatujete na krásnou pohádku Princezna Pampeliška, tak určitě se vám vybaví stvárnění hlavní role v podání herečky Kláry Jernekové. Ta zemřela v roce 2003.
2: Ještě tady máme rok 1944, tehdy zemřel Antoine de Saint-Exupéry, francouzský spisovatel, který napsal zejména tedy Malého prince nebo Citadelu.
1: V roce 1964 nás opustil americký country zpěvák Jim Reeves. Tolik pohled do historie, to byla dnešní data v datech, my jdeme na další muziku.

0: s pivem.
1: S Country rádiem na cestách.
2: 7.29 jsou tady informace z dopravy. Brno, Ivančice, Branice, Tábor nebo Boskovice, Skalice nad Svitavou, tak to jsou trasy, na kterých vlaky nějakých pár dnů nejezdí a ještě chvilku jezdit nebudou. Ale zase je tady náhradní autobusová doprava, takže je to celkem v pohodě. D48, exit 45 ve směru na Český Těšín, tak právě tam máme dopravní nehodu. Bouralo se také v Hamře na Jezeře v ulici Liberecká, takže pokud míříte na Hamerské jezero, tak tady se teda docela určitě pěkně zdržíte. Další informace už je z Prahy, v ulici Komořanské došlo ke střetu motorky a nákladního vozu, je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh. Doprava za námi, teď krátké zprávy a pak už Pacifik a jejich velrybářská výprava.
3: Country Radio.
1: Každý první víkend v měsíci jsou tu pro vás písničky na přání.
4: Já mám přání.
1: Potěšte své blízké a nebo i vzdálené jejich oblíbenou písničkou k narozeninám, k svátku, k výročí. Nebo jenom tak.
5: Tak všechno nejlepší, zdraví a tak, ať všechno ti jde tak, jak chceš.
1: Najdeme, zabalíme a odešleme po rozhlasových vlnách Country Rádia každý první víkend v měsíci.
6: A dejte mu zahrát, pane inspektore, dejte mu zahrát.
1: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.

0: Agri Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Spotřebitelský D-test výjimečně zdarma zpřístupnil celou publikaci Domácnost bez chemie. Úspěšná brožura vysvětluje rizika chemických látek v domácnosti. Ke stažení je na www.dtest.cz. V době veder je fajn schladit se v podzemí. Třeba Hornické muzeum Příbram nabízí prohlídky několika dolů a jízdu důlními vlaky. Můžete i sfárat k obřímu podzemnímu vodnímu kolu a nebo se svést jako na skluzovce šikmou důlní štolou. Tři Češi dostali za podvody z call centra na Ukrajině 7 let vězení. Jako falešní bankéři přesvědčovali oběti, aby převedli peníze z údajně napadených účtů. Škoda přesáhla 100 milionů korun. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Bude jasno až polojasno. Později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: Tak včerejší ranní otazník byl narozeninový. My jsme se vás ptali, kdy slavíte narozeniny, jestli v ten den, kdy je to opravdu aktuální, to znamená všední den, a nebo jestli si ty oslavy necháváte v souvislosti s tím, že se třeba chcete pořádně rozjet nebo pozvat vaše přátelé, třeba na víkend.
2: Já musím říct, že jsem si vzpomněla, že vlastně docela často, jako v rodinách funguje to, že když se sejdou narozeniny nebo svátky třeba v jeden měsíc, že se to slaví v jeden den, což mě vždycky přišlo ale extrémně nefér, jako jo, protože my jsme třeba měli v listopadu jako troje takhle oslavy. Já jsem měla ty poslední, takže na můj svátek se to nikdy prostě neslavilo. A já jsem vlastně jako by byla...
1: Přišla o dárky.
2: Jo, ne, přišla o dárky, ale slavilo se to v jiný den, než jsem měla ten svátek, a přišlo mi to hrozně nefér, takže to tak nedělám. A my slavíme teda narozeniny i svátky v ten konkrétní den toho konkrétního člověka.
1: Ano, tak konkrétní den, o tom nám krásně napsala Kateřina. Moje milované country rádio, narozeniny slavím v ten den. V práci si vezmu volno, hezky se upravím a jedu někam na výlet. V den narozenin už mnoho let nepracuju.
2: Ježíš, ale to je fantastický. A to se mně jako líbí, že se to prostě jako ctí, víš, a že si jako užiješ ten svůj den, protože to je jenom tvůj den a ty si ho zasloužíš, a ne, že se slaví prostě třeba za měsíc nebo prostě až se to někomu hodí.
1: Ono to ale může být také trošku rozfázováno díky všem těm gratulantům, kteří přijdou k tomu velmi významnému narozeninovému dni popřát. Tak oslavíme to v ten den aktuálně s rodinou, pak třeba rodinní příslušníci, kteří nemohou přijet během všedního dne, tak přijedou na ten víkend a tam se to s nimi dooslaví.
2: Já tomu jako rozumím, ale myslím si, že ten den by nikdy neměl přijít jako prostě vnívač jenom takový to, jako že to jako tak už propluje, protože už jsme to oslavili, nebo to teprve budeme slavit.
1: Ano, trošku na to hází salám Aleš, který napsal, je to úplně jedno, před, v den nebo po. Hlavně musí být dostatek piva.
2: Dobře, napsal Petr, já to u sebe moc neslavím, ale druhým přeji v den narozenin nebo den předem. Termíny oslav vždy respektuji, ale přece zapařit se dá kdykoliv.
1: To je sice pravda, pokud nemáte přísného zaměstnavatele, neslavíte-li to v úterý a ve středu.
2: A v práci.
1: A v práci. No možná potom pozvat toho zaměstnavatele, že?
2: Jo, jasně, aby se přidal, viď, a pak se to může rozjet už v práci.
1: No a pořádně ho tam zmastit, že jo, aby nepřišel do práce a byste tam byli dřív než zaměstnavatel.
2: Třeba. No Vladimír, prosím tě, už radši neraď.
1: Tak jo, Karel Kahovec, Flamengo, Paní v černém, jedna z takových těch klasických klasik, které se nám teď objevují ve vysílání country rádia.
2: Zas nedejte na Vladimíra, nebo budete mít ještě potíže. Jako.
1: No jak to? No tak šéfa si vemem do parády pořádně.
2: Ne, nedělejte to.
1: Tak jo.

0: Na Country Radio se teď minutu po 7:45 dozvíte, jaké jsou venku teploty. Tak musím říct, že pěkně stoupají. Jo? Docela, je to docela rychlost za tu hodinku, co se tady o tom povídáme, nebo možná skoro už dvě hodinky. Tak ty teploty vystoupaly o 2 až 3 stupně nahoru, takže v tuto chvíli se bavíme o nějakých 17 až 27 stupních Celsia.
1: No a jak horko je ku příkladu na D11, tak v souvislosti s tím, že tam je problém na 53. kilometru, tak bude možná horko i řidičům, protože za Chlumcem nad Cidlinou na hradecké dálnici D11 právě na již zmíněném 53. kilometru leží v pravém jízdním pruhu dřevěný trám. Pozor, auta prudce brzdí, vybočuje se, tak v tomto místě dávejte dobrý pozor.
0: Tolik tedy doprava na Country Radio a trošku toho počasíčka, teď už nějaké ty plameny, no to, aby jsme se trochu přihřáli.
1: No a za chviličku první dnešní soutěž.

0: No tak možná plameny ve vás zažehla ta předcházející píseň v podání Vabyho Daňka, plameny, které vás možná motivují k další dnešní soutěži. Pokud se nám dovoláte na telefon 210 323 333, tak můžete být součástí další dnešní výhry. Tou výhrou je deštník, protože tu je otázka, kde byste měli uhádnout, o kom v tuto chvíli bude řeč.
1: Jestli u vás zažehly plameny, snad vám neschořil telefon.
0: Plameny v srdci pro ty všechny, kteří jsou soutěži chtiví.
1: Vladec je nějaký poeta.
0: Popleta.
1: Tak máme tady pět otázek, pět odpovědí a možná na základě nich budete vědět, o kom si budeme povídat. A jakmile to budete vědět, tak nám můžete říct správnou odpověď. A někdo už tu správnou odpověď ví.
0: Ví, protože nám volá.
1: Už nám někdo volá, tak schválně. Country Radio, dobré ráno.
2: Den. Správnou odpověď. A někdo už tu správnou odpověď.
3: Halo, halo. Halo, slyším.
1: Tak kdo pak je na lince? Vypněte si rádiko, jo, prosím vás.
3: Pepino, slyším.
1: Tak Pepino, o kom si budeme povídat? Vy asi to víte dopředu.
3: To nevím, a zavolal jsem si.
0: Jo, tak to...
1: Tak dobře, takže to nevíte, to nevadí. Tak poslouchejte, třeba to budete vědět, pak zavolejte, jo? Mějte se pěkně.
0: Dobře, tak já začnu první otázkou, jednou z těch pěti, a ta je tak říkajíc přímo na tělo. Já se prostě musím zeptat, kolik vám je let?
1: Helejte, mně je 58, ale vypadám fantasticky, takže je mi úplně tato otázka, jako není mi úplně nepříjemná.
0: Ano, jaké jsou vaše koníčky?
1: Rada pletu, obecně ty ruční práce patří mezi moje největší koníčky.
0: Takže jste chtěla být pletařkou, nebo čím jste vlastně chtěla být?
1: Původně jsem chtěla být veterinářkou. Herectví rozhodně nebylo mým dětským snem.
0: Aha, takže z toho jsem pochopil, že nakonec od toho pletení jste ustoupila a stala jste se herečkou. Úspěšnou?
1: Docela dost. Stala jsem se první herečkou v historii Hollywoodu, která dostala honorář 20 milionů dolarů za jediný film. Právě šlo o film, který se jmenoval Erin Brockovich.
0: Tak v rámci toho honoráře to vypadá, že to byl váš asi nejúspěšnější film, nebo pletu se?
1: Ne, ne. Nejúspěšnější byl určitě Pretty Woman.
0: A já už vím, o koho se jedná. Otázkou je, zdali to ví naši posluchači, ale my jsme přesvědčeni o tom, že to nebylo vůbec těžké.
1: Já si myslím, že tam některé indicie byly takové spíš jako, že si řekneš fakt, tak to jsem vůbec nevěděl. A některé byly takové úplně takzvaně na komoru. Jo, jako, takže to byly přesné trefy. Country Radio, dobrý den.
0: Haló?
1: No tak povídejte, aha. Povídejte, o jaké jméno šlo? O kom jsme si povídali? Haló? Tak tady nevím, co se stalo. Country Radio, dobrý den.
4: Haló?
1: Haló, kdo pak tam?
4: Dobrý den, Jirka.
0: Jirko,
1: zdravíme vás. O kom jsme si povídali?
4: A Julia Roberts.
1: Julia, a podle čeho si myslíš, že to byla Julia Roberts? Jakože hnedka ta první otázka jsem krásná, je mi 58.
0: Ohledně toho pletení, tak samozřejmě náš posluchač ví, že Julia Roberts velmi ráda plete.
1: A chtěla být veterinářkou.
4: Spíš podle toho filmu Erin Brockovich.
1: Jo, Erin Brockovich a Pretty Woman, to už byla prostě úplně jasňačka.
0: Tak gratulujeme, jste šikovnej.
4: Děkuju.
1: Paráda, takže výhra deštníku je vaše, takže snad se vám brzy bude hodit, tak do těch parných dnů nevím úplně.
0: No jak to, jako proti slunci, jdi to
1: je nádherný. Jo, myslíš, že to funguje i proti slunci, jsme to říkali, ale jako vyzkoušené to nemáme.
0: Já to mám vyzkoušené, naše deštníky jsou velké a vrhají krásné stíny. Můžete si vzít partnera, partnerku a procházet se pěkně pod stínem deštníku s logem Country Radio.
1: Tak to je skvělý, tak to já teda taky funguje jako deštník. Tak každopádně, Jirko, gratulujeme.

0: Ivan Mládek a banjo band Ivana Mládka nás trošku popoháněli, aby jsme už jedli, aby jsme to všechno snědli.
1: No a hlavně nás vzali k jezu, což znamená, že i v těchto ranních hodinách to musí být velmi příjemné osvěžení.
0: A u toho jezu to všechno
1: sníme.
0: Sjezli.
1: No, ne, tak když dostaneme rozkazovací způsob jez, tak u jezu musíme jíst.
0: Přesně tak. Takže takhle to je, tak jestli budete dneska trávit u jezu, tak opatrně víte, jak ty jezy jsou celkem zrádné.
1: No a muzika v příští hodině. Začínáme Mirkem Hoffmanem a skupinou Greenhorns.
0: Hey Joe, tak hezké ráno.
2: Country počasí.
3: Dnešní den přinese jasnou až polojasnou oblohu. Později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti. A v severozápadní polovině území se místy přidají přehánky nebo také bouřky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 35 až 39 stupňů.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
5: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
6: Tereza.
7: Znáte je.
6: Jedině Tereza.
7: Jsou ve vaší duši.
8: Řeky lásky proud kolem nás prdál.
7: Každý tón, každé slovo.
9: Toulám se klínem skal. Tam u nebeský brán.
7: Písničky, které dobře znáte, vám hraje Country Radio.
10: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
11: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.
7: Country Radio.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Za předplacené služby zaplatíme zhruba o 40% méně než v ostatních zemích střední Evropy. V průměru platíme kolem 12 000 korun ročně. Nižší je i průměrná cena jednoho předplatného, která v Česku vychází na zhruba 345 korun, zatímco ve střední Evropě se pohybuje kolem 405 korun. Tak alespoň dopadl průzkum. Ještě dnes budou teploty stoupat vysoko nad tropických 30 stupňů Celsia. O víkendu sice zmírní, ale stále se budou pohybovat kolem 30. Na Moravě ještě o něco výš. V sobotu se na většině území vyskytnou přehánky, vyloučené nejsou ani bouřky. Na víno nás teď pozve Luděk Savana Urbánek.
2: Více jak 2000 vzorků vín z různých oblastí Moravy i z Čech zhodnotí do konce letošního srpna profesionální degustátoři. Začala totiž nominační kola Národní soutěže vín 2026. Nejlepší vzorky z těchto kol ze Slovácka, Mikulovska, Znojimska a Velkopavlovicka se pak utkají o prestižní titul šampiona salonu vín. Hodnocení začala v Mělníku, nyní se stěhují do Valtic. Luděk Savana Urbánek, Brno.
1: Krkonoše budou mít další atrakci.
3: Krkonoše se dočkají další bobové dráhy. Se svými 1674 metry se bude jednat o nejdelší bobovku v našich nejvyšších horách. První pasažéři se na dráze svezou 1. srpna. Převýšení dráhy bude 251 metrů a vozíky na ní budou dosahovat rychlosti až 40 km za hodinu. Součástí jsou zatáčky, terénní vlny a také výhledy na okolní horskou krajinu. Honza Navrátil, Krkonoše.
0: Sport.
1: České fotbalové kluby v pohárové Evropě postupují. Jejich zápas je viděl i náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Jak Jablonec, tak Hradec zvládli domácí odvety a jsou ve třetích předkolech svých soutěží. Jablonec po úvodní porážce vyhrál v konferenční lize doma nad Varaždínem 2-0 a za týden na domácím stadionu rozehraje dvojzápas s lotyšským celkem RFS Riga. Hradec Králové v evropské lize zvítězil i doma. Tromze porazil 3-1 a před domácími fanoušky vyzve příští čtvrtek turecký Bešiktaš s Václavem Černým v sestavě.
1: To byly zprávy. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

0: Krásný rytmus od Mirka Hofmana skupiny Green Horns, píseň Hey Joe. Tak já si myslím, že dnes by to bylo na to, abychom všichni pro jistotu malinko už takhle po ránu zpomalili, protože teploty jsou aktuálně takové, jaké jsou. Konec konců my si je přiblížíme za chviličku.
1: Určitě a nezapomínejte taky dávat zvířátkům, které žijou ve volné přírodě, ale třeba chodí k vám na zahrádku. Nezapomínejte jim tam dávat ty mističky s tou vodou, protože oni jsou potom celý vyprahlí a potom dělají takové různé vylomeniny, jako třeba ježek v Uničově. Slyšel jsi o tom, Vláďo, co tam se mu podařilo? Prosím tě, ona si hledal vodu. A podařilo se mu zalézt do kanálu, jo, jakože tou mřížkou. No ale jak měl ty bodliny, tak on nemohl ven, takže on se tam prostě zašprajcnul.
0: No a
1: jo?
0: Jak to dopadlo?
1: Takže to nebyl ježek v kleci, ale byl to ježek v kanálu. Jo? No a nakonec ho vyprostili hasiči.
0: No tak ještě, že to takhle dopadlo.
1: No tak opatrně, tak nezapomínejte na ty zvířátka, dávejte jim tam trošku té vodičky, aby prostě neskončili takhle jako ježek
0: aby
1: v kleci.
0: Aby nemuseli do kanálu. Ano, to by mohlo být volné pokračování. Jaroslava Foglara bohužel už nežije, že by napsal ježek v kleci druhý.
1: Ty bys to mohl napsat, jeho dobře znáš.
0: Ano, ježek v kanálu třeba. Že? Dobře, Marie nás čekají, Memento Mori, nebude chybět ani Karel Zich a samozřejmě také pořad Pod lupou.
1: To v této hodině taky budeme soutěžit a na to se určitě už všichni těšíte. No a jestli znáte někoho, kdo se jmenuje Ignác, tak na něj dneska nezapomeňte, má svátek.
0: Přejeme všechno nejlepší a krásné ráno přeje Kačka a Vláďa, když jsme u těch jmén.
1: Tak pěkný pátek.

0: 8.15 na Country Radio se mrkneme do Prahy, konkrétně na Štěrboholskou jižní spojku, protože tam je to teda docela peklíčko. Jedete-li ve směru na Černý most, tak vás čeká omezení u sjezdu na Běchovice. Probíhá tam odtah nepojízdného auta a díky tomu se tam, nebo spíš kvůli tomu se tam vytvořila kolona a ta se táhne až ke Spořilovské, je to tam zhruba na 30 minut.
1: No tak to není vůbec žádná hitparáda, to nebudu ani s počasím, které dnes budou atakovat 39 stupňů. Teď po ránu je to příjemnější, i když mají ty teploty samozřejmě vzrůstající tendenci, protože na mnoha místech meteorologové říkají, že až 25 stupňů.
0: Ne, neříkají, oni říkají, že je i víc, prostě už někde na jižní Moravě 28 dokonce.
1: No, já jsem nechtěl být zase tak jako negativní, víš.
0: Jo, tak já jsem chtěla být negativní, tak co se dá dělat? Čtu to tady, vidím 28, říkám 28.
1: Já zase čtu, že nás čeká Johnny Cash a to v 8 hodin a 16 minut.
0: Přejeme vám pěkný páteční ráno.
2: Way down south, down a long dusty road. There's an old ramshackle house that nobody lives in anymore. And if you walk down the hall and look, you'll see an old grandfather's clock that don't run anymore. It's silent now and it's covered up with spider webs. That was my grandfather's clock, and this song is a story of that clock.

0: slumbering. Tick tock, tick tock, his life's seconds numbering. Tick tock, tick tock, it stopped short, never to go again when the old man died. And I've been thinking that someday I'm going down to my grandpa's old house, and I'm gonna get that old clock and I'm gonna shine it up, and I'm gonna oil it up good and get it fixed up pretty, and it'll keep time for me just like it did for my grandpa.
1: Pod lupou. Koho pak máme dneska pod lupou, Vláďo, jestli pak se zdíval?
2: Já jsem se díval, vím to, a je to pro mě veskrze osoba velmi známá a velmi příjemná.
1: Jo, pro mě taky. Musím říct, že taky pro mě byl zásadní v jednom filmu, ke kterému se docela určitě dostaneme. Tak jdeme nejdříve na toho člověka, kterému popřejeme všechno nejlepší. Jde o českého herce, režiséra, hudebníka a scénáristu Jana Budaře. Tak tenhle ten človíček, tenhle skvělý herec se činohernímu herectví věnoval už od roku 2000.
2: No ano, a vystudoval samozřejmě na Janáčkově akademii muzických umění v Brně. Mohli jste ho vidět na celé plejádě divadelních prken třeba.
1: No třeba v brněnském studiu Marta, v Národním divadle Brno, v Královéhradeckém Klicperově divadle, v brněnské Huse na Provázku, v Městském divadle v Karlových Varech. No a taky třeba...
2: Ano, na pražské scéně Národního divadla. A co je zajímavé, v letech 2000 až 2003 byl ve stálem angažmá pražského divadla Na zábradlí. A teď se dostáváme k té zajímavosti, to by nikdo neřekl. Je autorem mnoha reportáží pro časopis Instinct.
1: No, je známý především ale pro své role, a to ve filmech Nuda v Brně, Vratné lahve, Horem pádem nebo Skvělý Václav. Byl dokonce čtyřikrát oceněn Českým lvem.
2: No a to právě za ty již zmíněné filmy, takže skvělý režisér, skvělý herec, scenárista a také skvělý autor reportáží.
1: No tak myslím si, že si můžete vzpomenout i třeba na snímky jako Duše jako kaviár.
2: Ano.
1: Nebo Mistři.
2: No, Červí proč?
1: No, Hrubeš a Mereš jsou Kamarádi do deště. To jsou samozřejmě takové jako teda za mě novější filmy, ale oni veskrze jsou staré 20 let. Jako jo. Ale,
2: prostě v čem hraje, tak to je skvělé.
1: Ale je to pecka. Takže gratulujeme, přejeme všechno nejlepší Honzovi.
2: A teď už Kamarádi táborových ohňů, Besí.
1: V našem vysílání.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Ladíte Country Radio, 3 minuty nás dělí od 8:30, tak se mrkneme, co nás čeká v Praze za nějaká ta omezení, pakliže se o víkendu chystáte třeba na nějaký výlet, třeba na Pražský hrad nebo na Karlův most nebo kamkoliv jenom, tak vězte, že až do 2. srpna vlastně probíhá taková výluka od 9 do 18 hodin, bude přerušen provoz tramvají v úseku Jiráskovo náměstí Staroměstská, to znamená pravně vlastně střed města, tak dojde k rozšíření uzavřeného úseku Újezd Lazarská linka 2 od Petřin ze Staroměstské bude odkloněna na výstaviště. Linky 17 a 18 a taky 22 pojedou přes náměstí Republiky a Lazarskou na své trasy. Tak počítejte s nějakým omezením, možná je lepší jít pěšky. Tak další informace už jsou ze silnic. D11 106. kilometr ve směru na Polsko, tam se bouralo, zdrží vás to tam stejně jako na D48, exit 45 ve směru na Český Těšín, i tam se bouralo. Průjezd je možný, ale trošku se tam zdržíte, pojedete trochu pomaleji, než byste očekávali. Dáme si zprávy v 8:30, tak je počasí a pak už hop tropáce s Amazonkou.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže nůž.
0: A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani.
3: Pác a manžel střílí, oba padnou v jeden ráz. Dnes jim zdobí mravo.
0: My zůstáváme věrní, věrní country rádiu a jsme úplně v pohodě.
4: Country rádio.
5: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
0: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country Radio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
4: Country Radio.
0: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.
4: Country Rádio.
0: Radio. Krátké zprávy v půl.
6: Hezké ráno. Na Brněnsko přibudou nové cyklostezky a lávky. Cyklisté se jich dočkají v Pohořelicích, Střelicích a Troubsku. Nové lávky vzniknou v Břeclavi a Radějově. RegioJet rozšířil online objednávání občerstvení do všech cestovních tříd. Cestující si nově mohou jídlo a nápoje objednat přes aplikaci i ve třídách Business, Relax a Standard, kde zůstává zachován i osobní servis stewardů. V Bulharsku našli díky rekordně nízké hladině Dunaje pozůstatky pravěkého mamuta. Odborníci na místě našli spodní čelist, dva kly a pravděpodobně i žebro. Teď nález prozkoumají. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Bude jasno až polojasno. Později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Dneska si budeme povídat o dvou chlapcích. Obě tato jména začínají na I. Jo? Jeden je Ignác a jeden je Vláďo. Jak se jmenuje, toho budeš mít ty? Co? Vláďa nemluví. Vláďo? Vláďo, jsi tam?
2: Halo, já jsem přemýšlel. Já jsem samozřejmě přemýšlel. A tím jménem je jméno Ignác. Tam se to liší pouze v tom koncovém písmenu. Ignác.
1: Ty tam nějak vypadl nějaký spoj. Nějaký šroubek vypadl Vláďovi z hlavy.
2: To musím najít potom.
1: Dobře.
2: Tady takže... je mrška. Nemáš malý šroubováček takový?
1: Já to udělám prstama, jo, tak jo? Dobře, vydrž. Tak já zatím dám Ignáce, jo, a ty se zatím zkus soustředit i bez toho jednoho šroubku.
2: Zase neupad.
1: Tak Ignác je jméno latinského původu a vyvinulo se zřejmě z řeckého jména Ignatios. Jméno by tak pocházelo ze slova ignis, což znamená oheň, rozpálený, roznícený, ohnivý, vášnivý. To je prostě kluk, jo, jak se říká, některé ženy jsou krev a mlíko, tak on je prostě v něm plane ten oheň a bude to takovej vášnivej jako chlapec, který ho prostě, když nějaká žena zbalí, tak si s ním užije.
2: No.
1: Jo?
2: Nevím, já nemám ten šroubek, nedokážu to nějakým způsobem glosovat, ale dostáváme se k jménu Ignát. Jedná se o jméno, které pochází z latiny a to buď to ze slova ignis, tedy oheň, nebo agnatus, což znamená urozený. Nejčastěji se překládá jako zapálený pro věc.
1: No tak tady nám to vyloženě hoří s těma klukama. Ignác a Ignát, to jsou prostě kluci, ve kterých to je jako vře.
2: No, teď si představ, že má někdo sourozence, narodí se dvojčata, jeden se jmenuje Ignác a druhý Ignát.
1: No a oba jsou takhle ohnivý, no. To musí v tom pokojíčku vypadat.
2: Ano, Světový den rangerů, to je den, který je velmi důležitý, který máme vepsán k dnešnímu dni v kalendáři. Je to tedy poslední červencový den a je to v souvislosti se vzpomínkou na ty, kteří byli při ochraně přírody a světového dědictví perzekuováni. No a zároveň je to připomenutí náročné práce rangerů.
1: No a dneska máme taky den afrických žen. Tento významný den oceňuje sílu, odvahu a taky historickou roli afrických žen v boji proti kolonialismu za rovnoprávnost, mír a rozvoj celého kontinentu. Já jsem si dneska vzala takovou sukni, jak Vláďa pěkně řekl, ano. Je to taková africká sukně.
2: No, ještě by to chtělo ty velké naušnice v uších, nějaký džbán na hlavu.
1: Taky ten turban.
2: No a mohla by se tady procházet, říkali bychom ti africká žena. Ale šroubek, už jsem ho našel. Mike Denver nás čeká v tuto chvíli.
1: Tak jo, jdeme na muziku a já ti to nějak zamontuju, jo. Nebo to sám zvládneš?
2: Nezvládnu.
1: Tak já to jdu montovat a vy si zatím užijte pěknou muziku.
2: Seasons in the Cell.

0: normálně teď jako prudce vystřelili teda nahoru, musím říct, že teploty 20 stupňů ano, se místy vyskytují, ale spíše 25 až 28 stupňů Celsie je 3/4 na 9, takže dneska to bude tady opravdu pekelná výheň. Připravte se na to, věřím, že máte dostatek vody s sebou, nebo prostě jste u zdroje některé dobré vody a že máte taky nějaký větrák, že se prostě budete zásobovat, prostě ochlazovat a sprchovat.
1: Ano, což takhle na tom strojvůdci, že jo, když se jezdilo na těch parních mašinách a topilo se tam tím uhlím a tím koksem, že jo, tak tam muselo být parno jako v peci. Martina Vůrek, to už je téma další písničky ve vysílání Country Rádia.
0: No, tam si to teda užívali se vším všudy. Hezké ráno.
2: Nedá se popřít to, že

0: Dospíváš to?
1: Dospíváte.
2: Vy to dospíváte, my vám věříme, jak se říká, levou zadní. Stačí se k nám dovolat
1: dospíváte
2: na telefon.
1: Dospíváte to levou zadní.
2: Stačí se k nám dovolat na telefon 210 323 333. Najít tu odvahu k tomu, abyste dospívali úryvek písně, kterou už pro vás máme připravenou.
1: Tak dneska je to píseň česká, překvapivě.
2: Ano, no, jo. To je zajímavé.
1: To je zajímavé, vlastně vždycky zpíváme českou, takže to zase taková zajímavost není. Je to píseň z našeho repertoáru, to znamená, ne tedy našeho s Vláďou, jo. No, my zatím to ještě žádný nemáme, takhle nemáme to doladěné, ale něco už se rýsuje.
2: Já mám pocit, že při tvém zpívání se to nedá ani nikdy doladit snad. Ne, beru zpět, dobře, to je to absenci toho šroubku.
1: Jsi
2: zlej? Ne.
1: No, ale každopádně tohletu písničku docela určitě všichni znáte z našeho vysílání. Možná, že si třeba nevzpomenete honem rychle na ta první slova, ale od toho jsme tady my, že?
2: Abychom vám pomohli.
1: My jsme vaši spolubojovníci, ano, takže tak. My vám trošku jako jo, pomůžeme, trošku nadhodíme, jako nedospíváme to za vás, ale pomůžeme, kdyby bylo potřeba.
2: A pomůžeme velmi rádi, ale já si myslím s Kačenkou, že to nebude vůbec žádná potřeba. Takže telefon nám tady veselý

0: Zvání.
1: No, teď se tady linky úplně předhání. Country Radio, dobrý den.
0: Dobrý den.
1: A nic?
0: Halo.
1: Tak ještě jednou, Country Radio, dobrý den.
2: Dobrý den, dobré ráno, Vítek.
1: Vítku, tak zkusíme nějakou pěknou píseň zaspívat.
2: Zkusíme to.
0: Tak, držíme to palce. Zvládnete to, my vám věříme. Jdeme na to.
2: Děkuji pěkně. Nad námi svítí hvězda country.
3: Nad námi svítí hvězda country.
2: Pro ty, co vždycky smívají svojí lásce kamion.
0: No, trošku tam došlo, malinko, tam došlo k záměně textu.
1: Ale to nevadí. Nevadí. Takhle, ne. Já si myslím, že málo kdo to poznal. Jo, prostě všichni poznali, že to je Nad námi svítí hvězda Cantrion, září pro ty, co nocí řídí svou druhou lásku kamion.
0: No, mně se konkrétně na vás líbilo to, že jste se nenechal vyvést z míry, že jste si primárně nemohl na ten text vzpomenout, ale krásně jste improvizoval.
1: Přesně, to je
0: důležité. A za
1: tu
0: improvizaci od nás dostáváte cenu.
1: Ježi, dostáváte Deštník Country Rádia, bylo to skvělý. A to je přesně, to je důležitý, nebát se, protože když přece zpíváte písničku, tak taky vždycky neznáte úplně všechna slova, jo? A to si tam člověk trošku udělá taky. A pak pokračuje slovem, které zná, jo? A zase se trošku chytá. Tak a vám to šlo parádně.
2: Veliká krása, děkuji moc.
0: Není vůbec za co. Jen tak dál, buďte v životě.
2: Krásný sluneční den.
1: Vám taky. Tady posíláme celou hvězdu Cantrion v našem vysílání od Pavla Brimera, tak jak to umí jenom on.
0: A zaspíváme si všichni.

0: Vyplouvá loď Gen B, písnička krásná, písnička s českým textem, alespoň v tomto ohledu. Tak i my vyplouváme, nebo respektive vplouváme do dalšího dnešního časového úseku, který se bude vztahovat k dopoledni. Ano, za chviličku je tu 9:00.
1: Nás čekají po zprávách a počasí Rangers a taky Kateřina Marie Tichá. Hráme si její krásnou písničku, která se jmenuje Příteli.
0: Hezký den.
2: Country počasí.
3: Dnešní den přinese jasnou až polojasnou oblohu. Později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti. A v severozápadní polovině území se místy přidají přehánky nebo také bouřky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 35 až 39 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Měsíc po otevření příjmu žádostí v programu Nová zelená úsporám předložili majitelé rodinných a bytových domů Státnímu fondu životního prostředí České republiky už stovky projektů energeticky úsporných renovací. Na jejich realizaci plánují využít bezúročný úvěr v celkovém objemu 2,3 miliardy korun. Do střední Evropy pokračuje příliv mimořádně teplého vzduchu od jihozápadu. Meteorologové proto už včera vydali výstrahu s extrémním stupněm nebezpečí před vysokými teplotami. Extrémní zátěž teplem budou zažívat lidé na jihu Moravy. Kvůli suchu a vedru je také zvýšené riziko požárů. Na Žlutý kopec nás pozve Luděk Savana Urbánek.
2: Brněnské vodojemy vstupují do dalšího levelu. Nadzemní část areálu vodojemů na Žlutém kopci v Brně obohatí nový stánek s občerstvením. Kontejnerový prodejní stánek bude otevřený celoročně, nyní tam funguje dočasný gastroprovoz. Zdejší vodojemy patří mezi nejnavštěvovanější atrakce ve městě. Současný dočasný gastroprovoz využívají nejen návštěvníci vodojemů, ale také místní obyvatelé. Luděk Savana Urbánek, Brno.
1: Kdo má rád bižuterii, nesmí chybět v Jablonci.
3: Tradiční přehlídka skla a bižuterie, křehká krása v Jablonci nad Nisou nenabízí jen produkci místních firem. Na 15. ročníku představí od 6. do 9. srpna ve zdejším Eurocentru své autorské šperky také výrobci z Prahy, z Ostravska nebo z Českých Budějovic. Kapacita výstavní plochy je už několik týdnů obsazená. Na výstavě se představí celkem 51 firem. Největší stánek tu bude mít tradičně Precioza. Honza Navrátil, Jablonec nad Nisou.
0: Sport.
1: Teď do světa hokeje. Ocenění pro nejlepší tuzemskou hokejovou akademii za uplynulou sezonu získal Liberec. Bílým tygrům zároveň patří první místo ve výchově mladých talentů za poslední pětiletku, když v čele tabulky vystřídali Plzeň. Ocenění uděluje český hokej na základě toho, kolik hráčů kluby vychovali pro reprezentace, draft NHL a profesionální hokejové soutěže. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Na 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: I teď v 9 hodin a 10 minut tu pro vás máme lístky a u nás s Vláďou budete soutěžit tuto chvíli úplně o poslední lístky, které tu pro vás máme. Samozřejmě Milan Schmidt a taky Miloš Keller pro vás ještě nějaké budou mít, ale teď už je to opravdu jako finální sada. Takže jestli jste dosud nevyhráli lístky a chtěli byste s námi oslavit 35. narozeniny 15. srpna v Pikovicích, tak teď máte jednu z těch posledních příležitostí.
2: No a my věříme, že ten z vás, kdo bude mít to obrovské štěstí a dovolá se nám na telefon 210 323 333, tak...
1: A že bude mít taky štěstí, že správně zodpoví tu otázku.
2: Ano, to jsem ještě nedopověděl i navzdory absenci mého šroubku. Tak mu tuhle tu cenu dáme. My vám moc držíme palce, protože, jak říkala Kačka, za nás dva je to soutěž úplně poslední.
1: No, tak teda držíme palce. Komu? Country Radio, dobrý den.
3: Dobré ráno, ahoj Kačko, Vláďo, já vás zdravím, tady Borek.
1: Tak Borku, zkusíte své štěstí.
3: Ale nevím, o co jde, jenom jsem to zmásk, jestli to vyjde, protože se nemůžu vůbec kolikrát uvolat, takže nevím, o co jde, já jdu do toho.
1: Jo, takhle, vy nevíte, o co jde, no tak soutěžíme o lístky na naši narozeninovou akci.
3: To vím, ale nevím, o jakou soutěž, jako co se budete ptát, nebo co to
2: jo,
3: je.
2: Jo, takhle,
1: to neví nikdo.
2: To neví nikdo. To možná nevíme ani my.
1: S tím si vůbec nedělejte, takhle Vláďa neví, protože pořád ten šroubek, jo, tam je pořád nějaký problém, ale samozřejmě já už to vím, takže můžu vám to říct, ale dáme to nějak dohromady, ne Vláďo, společně.
2: Dáme to dohromady, tak. V jakém pořadu Country Rádia se posluchači dozvídají i o nových, méně známých interpretech folk a country scény? Jak se ten pořad jmenuje?
1: Ještě můžeme dát malinkou nápovědu, jestli je potřeba. Je potřeba?
3: Ano.
1: Tak jednou za měsíc běží tahle ta,
2: ten pořad.
1: Tento pořad.
3: Počkat, no. To bývá v neděli večer.
1: No, není to v neděli večer?
2: No, možná...
3: Jako na večer prostě, no.
2: Možná ještě jedna nápověda. Tento pořad moderují...
1: Dva lidé.
2: Tak.
3: No to je Jirka Vondráček a Denisa.
1: No, ale no. Jak se jmenuje ten pořad?
2: Ano.
3: Karavan.
1: No.
2: Skvělé.
1: To bylo z vypětí všech sil, teda i skoro našich.
3: Ale
1: jako
3: já
1: teda.
3: To poslouchám, ale prostě v okno. Totální okno.
1: Ježíš, ale bylo to krásný, no tak jako dostali jsme z tebe to nejlepší, Borku, takže gratulace veliká, máš dva lupeny a velkou radost evidentně.
3: Já vás mám rád, já vás poslouchám každý ráno, když to víte moc dobře, když jdu do Francie, do Marseille, tak... kolikrát
2: povídáme. Jo, už vím, o koho se jedná. Bezvaný, k těm lístkům ještě dvě trika, tak se na tebe těšíme.
1: Tak
3: Vláďo, včera jste měl svátek, děkuju za krásný dárek.
2: Jo, není vůbec za
1: tak
2: co.
1: To je takový dodatečný, ale vlastně si to vyhrál sám. Tak Borko, gratulace tedy veliká od nás poslední lístky.
3: Určitě.
1: Na narozeninovou party Country Rádia. Tak to byl tedy Borek, který u nás vyhrál, Michal Tučný, Osada u Tříklad, to je zase pro všechny, kteří se snažili dovolat, věděli správnou odpověď, ale prostě dneska to nevyšlo.
2: No a vyjde to třeba u Miloše nebo u Milana, tak držíme palce.
1: Osada u Tříklad, muzika při pátku 31. července. Zdraví vás Kačka s Vláďou.
2: A teď už Michal Tučný.

0: Co se vám vybaví, když se řekne
1: teploměr?
2: Teploměr je od toho, aby měřil teplotu, a samozřejmě v těchto dnech je to velmi aktuální téma. Vy všichni se můžete samozřejmě naši posluchači dovědět, jak je to s teplotami prostřednictvím vysílání Country rádia, konec konců my s Kačenkou to tady zmiňujeme od 6. hodiny raní, ale každý z nás ten teploměr prostě doma chce mít fyzicky, aby se na něj mohl podívat. Vykulil ty oči a řekl si, tak to dnes bude zase parno.
1: Teda dneska ta rtuť teda vyšplhá, ale sakra jako vysoko v tom teploměru nahoru. Ježíš, dneska už se používají teploměry, které rtuť neobsahují, že jo? A nebo máme teploměry, které jsou prostě normálně digitální, ale třeba první předchůdce, víš, že měl dokonce teploměr předchůdce?
2: Jo, a jak se to jmenovalo?
1: Jmenovalo se to termoskop. Si představ, ne termoska, ale termoskop. A sestrojil ho jeden významný člověk, kterého známe i v jiné souvislosti.
2: Ano, pan termoska.
1: Ne. Byl to Galileo Galilei, jo, a bylo to v roce 1593. Ale takovou tu dnešní podobu toho rtuťového teploměru nebo s tou rtuťovou náplní, tak ta byla zavedena až prostě o více než 100 let později, a to byl pan Fahrenheit přece.
2: Ano.
1: Jo, takže ty klasický rtuťový lékařský teploměry se už dneska kvůli té toxické rtuti v Evropské unii neprodávají, ale někdo podle mě ho ještě doma má. Já mám pocit, že ho doma taky mám. To jsem neměla říkat, jo. Teď mě zavřou.
2: Vidíte, tak podle pana Fahrenheita mají dneska samozřejmě za oceánem stupnici ve Fahrenheitech. My máme díky panu Celziovi, že jo, stupnici v Celzích. Každopádně ten teploměr, ať už ukazuje jaké hodnoty, tak je aktuální v tom ohledu, že prostě v těchto dnech máme obrovské vedro. A jestli ve vás teploměr jako takový, toto jedno slovo, evokuje cokoliv, tak nám dejte vědět, my budeme moc rádi.
1: No a kdybyste chtěli vědět, jaký je převod mezi těmi stupni a Fahrenheity, a říkáte si, to vůbec nevím jak, tak poslouchejte dál Country Radio, my vám to řekneme.
2: A rádi.
1: Rádi. A jinak můžete klidně nám psát, co se vám vybaví, když se řekne teploměr. Tady Pavlína Jíšová.
2: A tři muži.

0: Country rádiem na cestách.
1: Dobré ráno, přátelé. Máme tady informace, které souvisí s vlakovými výlukami a týkají se pro dnešní den ty polodenní trasy Strakonice, Čojetice a Křížanov Velké Meziříčí. Takové ty dlouhodobější, které vytrvají až do začátku srpna, tak ty se týkají trasy Přerov, Hranice na Moravě, Rybník, Linz a nebo Boskovice, Skalice nad Svitavou. Na silnicích se koukáme přímo do Ústí nad Labem na Špitalské náměstí, tam máme dopravní nehodu, je to tam se zraněním. Bouralo se i v Ostravě, v Plzeňské a další informace přišla z Prahy. Je to konkrétně Praha 13, náklaďák a osobák v sobě, je to mezi křižovatkami ulice Siemensova a Jeremiášova. Na D2 na 10. kilometru ve směru na Bratislavu máme taktéž neprůjezdnou silnici, je tam havarované vozidlo. Buďte na sebe opatrní, zejména tedy před víkendem, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trenské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba.

0: Co se vám vybaví, když se řekne
1: teploměr? Ano, teploměr může být naším kamarádem, může být také naším nepřítelem. Záleží na tom, jaké teploty vykazuje, jaké teploty jsou nám blízké, a když nesouhlasíme s tím, co nám ten teploměr zrovna ukáže, tak na něj můžeme být naštvaní, ale věřte tomu, že teploměr za to veskrze nemůže.
2: No, my jsme se slíbili, že si povíme o tom, jaké jsou převody stupňů na Fahrenheit. Možná samozřejmě víte, že existují u nás stupně Celsia, tak to se předpokládá, a v Americe většinou užívají ale Fahrenheita, jo? A teď my si vždycky říkáme, ježiš, kolik to teda je, je to víc nebo míň, nebo jak to prostě poznat, kolik to je?
1: No, na to existují takové speciální tabulky, kde se to dá samozřejmě spočítat a vypočítat. Lidé, kteří žijí v Americe, tak v tom mají jasno, my, kteří žijeme.
2: Já myslím, že v tom jasno nemají, prostě jim je jasno, že u nich je Fahrenheita a stupně Celsia je úplně nezajímají, ale stejně jako je to u nás.
1: No, zajímají, nezajímají, pak když to jsou třeba Češi, kteří tam žijí, tak se o ty teploty zajímají a mají to v merku a ví, že se to tam liší o nějaký ten stupeň a dokáží si to i v hlavě docela snadno spočítat.
2: A já myslím, že už to moc nepočítají, jako víš, jakože ví, když jako třeba nevím, by ti tvoje rodina zavolala z Ameriky a řekla, že tam mají třeba 68 Fahrenheita, tak ty by si vůbec nevěděl, kolik je to stupňů. Ale ty, kdyby si jim řekl, že u nás je 26, tak oni to chápou. Tak je to logický, protože žili ve dvou těch prostě státech, kde se užívají ty či ony teploty. Tak prosím vás, je to úplně jedno, je to jednoduché. Vynásobíte stupně Celsia hodnotou 1,8. Mm-hmm. Je to zhruba dvakrát, je to zhruba dvakrát tolik ten Fahrenheit.
1: No a co je třeba velmi zajímavé a co jsme se s Kačenkou před chvíličkou dověděli, že třeba měřítko Celsia zpočátku bylo definováno jako bod mrazu bylo 100 stupňů, představ si, a bod baru byla 0.
2: Neříkej.
1: No, přesně takhle to v té historii bylo a pak si řekli, to je nějaký divný, tak to přehodíme a dneska bod mrazu je 0 a bod varu je 100 stupňů.
2: No vidíte, jak je to v tom jsou jako chaosy, a já jsem to vlastně ještě nedokončila s tím Fahrenheitem, protože když to vynásobíte 1,8, tak tomu ještě musíte přičíst 32, jo, aby to nebylo příliš tak jednoduché, jo, aby to bylo trošku zajímavé. To znamená, že třeba bod mrazu je právě 32 stupňů Fahrenheita.
1: Ano, přesně tak, tak to je, no. Tak je to takové jako trošku složitější, ale podstatné je, ať už nám teploměr,
2: je to jedno.
1: Ať už nám teploměr ukazuje hodnoty ve Fahrenheitu nebo v Celsích, tak pořád to teplo, které cítíme na vlastní kůži, je nám úplně jedno, jestli je to v té nebo v které míře.
2: Prostě chápeme, že teď je aktuálně velkou mega.

0: na mém balkóně.
1: No, a dokonce tady máme jednoho rekordmana. Napsal nám Jirka, Kačko a Vladimíre. Na první dobrou se mi vybaví nejvyšší naměřená venkovní teplota, což bylo přes 52 stupňů, mohu doložit. A dokonce poslal i fotografii, tak tedy vím, jestli se mu pokazil teploměr, nebo jestli to náhodou
0: na sluníčku.
1: Nebylo na sluníčku.
0: Takhle,
1: přesně tak.
0: Samozřejmě ty teploty, které, o kterých my mluvíme, že dneska bude až 38, tak to se bavíme ve stínu. Vždycky se ty teploty měří ve stínu. Takže 52 je úplně normální a bude to na sluníčku určitě. Bude to prostě výhled.
1: Ale napsal nám třeba Ivána, ten píše, já když se řekne slovo teploměr, tak si vzpomenu na to, když jsem býval mladý, jak jsem měl vysoké horečky a srazil jsem je vždycky nějakým paralenem nebo aspirínem.
0: Ale, no vidíš, ale skoro každému se teda vybaví jako nemoc, když se řekne teploměr.
1: No.
0: A my jsme si právě říkali, že se vám spíš budou vybavovat právě ty vysoké teploty na teploměrech, které panují právě dnes na těch vašich teploměrech.
1: No,
0: tak každý, jsme se mýlili.
1: Každý to máme zavedeno samozřejmě s tím teploměrem jinak a každý z nás evokuje něco úplně jiného. Tak já bych tomu Ivanovi dal cenu, nějaký pěkný dárek, seš pro?
0: Pošlem mu nějaký balení.
1: Prášku.
0: Víš co, děličku na prášky mu pošleme.
1: To je ale dobrý nápad.
0: Jo,
1: no. A co, když už nemáte ploty?
0: Tak je zase bude mít.
1: Tak jo.

0: Tak to byla Martina v podání Karla Kryla. No a tohle už je čas, který nám říká, že se blíží 10. hodina dopolední.
1: A tohle byl Vladě Vlach a já jsem Katka Čepelíková. Ano. My se na vás budeme těšit zase v pondělí v 6 hodin ráno a doufám, že budete mít pruhovaná trička, protože se vydáme na takovou lodní výpravu a bude to parádní pondělí.
0: No moc se na to těšíme, protože ta lodní výprava v souvislosti s vodou a s ovlažováním nám určitě po teplém víkendu přijde not.
1: Tak zvládněte dnešek, myslíme na vás.
2: Country počasí.
3: Dnešní den přinese jasnou až polojasnou oblohu. Později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti. A v severozápadní polovině území se místy přidají přehánky nebo také bouřky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 35 až 39 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme tím, co nás asi teď nejvíc pálí, a to jsou ceny paliva. Nafta od minulého týdne zdražila o korunu a 66 haléřů na průměrných 43 korun 90 za litr. Cena benzínu se zvýšila o 29 haléřů na průměrných 42 korun a 30 haléřů za litr. Benzín je teď nejdražší od konce května. Na německých silnicích hrozí dnes a o víkendu největší zácpy z celého léta. Dopravní situace bude komplikovaná hlavně na jihu země, kde začínají školákům prázdniny. K lidem, kteří vyrážejí na dovolenou, se navíc přidá i řada těch, kteří se z ní už naopak vracejí. Teď se vrátíme zpátky domů. Kde se schladit, to nám prozradí Luděk Savana Urbánek.
2: Zpráva, řekněme, trošku studená, protože míříme k ledu. Tropické teploty nemusí znamenat jen koupaliště nebo klimatizovaná obchodní centra. Na Vysočině existuje místo, kde se mohou lidé ochladit přímo na ledě. Zimní stadion v Telči nabízí veřejné bruslení i během letních prázdnin. Naopak v Jihlavě, Žďáru nad Sázavou nebo Letči nad Sázavou si budou muset zájemci na led ještě počkat, a to až do září. Luděk Savana Urbánek, Jihlava.
1: Naklání se, ale drží. O jednom světovém prvenství teď Honza Navrátil.
3: Tak je to potvrzené, věž Putna z říceniny hradu Michalovice je nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbou světa. Geodetické měření věže, která je kousek od Mladé Boleslavy, ukázalo náklon 7350 tisícin stupně. Sklon nechala boleslavská radnice změřit podle pravidel, které vyžaduje případný zápis do Guinnessovy knihy rekordů. O něm budou ještě radní jednat. Honza Navrátil, Mladá Boleslav.
0: Sport.
1: Ještě do zákulisí fotbalu. Ministerstvo vnitra zastavilo správní řízení s fotbalovým klubem SK Slavia Praha kvůli výtržnostem při květnovém derby se Spartou. Vnitro oznámilo, že během řízení zjistilo závažná pochybení, kterých se Slavia dopustila při zajištění bezpečnosti a pořádku na stadionu. Dospělo ale k závěru, že přijatá opatření ze strany klubu a disciplinární tresty od Ligové fotbalové asociace jsou dostatečné a další sankce nejsou nutné. Slávii hrozilo, že by musela až rok hrát doma bez diváků. To byly zprávy. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Pětatřicet let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

zase bude. Pomalu šel rok,

Krátce po 10. hodině vám parádní páteční dopoledne přeje Milan Schmidt. Tohle byl Robert Křesťan a Druhá tráva. Před námi je Don Williams, Václav Neckář, Pavel Bobek, Radim Flender a Lucie Vondráčková a další a další a další. Také kukátko Country Rádia, které je určeno pro vodáky, také Tulácká stezka a také už pomalu připravují kávu pro svého hosta, kterým bude po 11. hodině Petr Čtvrtníček. Budeme se bavit o filmu Dovolená v ráji, jehož jsme mediálním partnerem, takže buďte u toho. I've spent

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Byli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v báru se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ní. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul nejdřív jen s ní. A pak s ním. Já si už celý večer přál vás poznat víc. Jsem jen tak koutkou z tý řekl.

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada, haha, možná můžete být rád.

0: Vlkem Country Rádia.
1: Je pátek, nechybí tedy vodácké zpravodajství a nechybí telefonát s Mílou Pražákem. Mílo, ahoj.
2: Milane, taky ahoj.
1: Tak jak vypadá následující víkend z pohledu vodáků?
2: Z pohledu vodáků vypadá zajímavě, protože všechny předpovědi jsou ve stylu nebude-li pršet, nezmoknem a možná bude svítit sluníčko a bude vedro a možná bude pršet.
1: Jasně. Takže
2: vlastně to, co bych doporučil vodákům, tak má být opravdu vedro a má být s přeháňkama, někde mají být bouřky. A voda v řekách je jí málo, ale plout se dá. Těch řek, který vodu jakž tak šmají, tak je to jezera z Malý Skály například. Ohře, ta se dá plout dobře v horním toku a ve spodním toku je to spíš na plastové lodě. Na Vltavu se dá vyrazit, na Berounku se dá vyrazit a Otava v některých úsecích taky vodu má. Spíš musí vodáci počítat s tím, že to bude zajímavá plavba v tom, že občas musí někde vystoupit a přetáhnout mělčinu, ale nemělo by to být o tom, že je kamenné řečiště a že musí jít někde kilometry pěšky, to ne. Spíš se stane, že třeba bude nějaká mělčina.
1: Jasně. Takže vodáci mohou vyrazit na vodu a jak to vypadá s nějakou doprovodnou akcí tento týden?
2: Doprovodnou akci máme přímo. My organizujeme Louka Green Fest, což je vlastně náš domácí festival v naší vesničce nebo spíš osadě, srdci Slavkovského lesa. Abych to přiblížil k nějaké řece, takže je to kousíček od Teplé a větší kousek od Ohře.
1: Ano.
2: No a je to už sedmý ročník, takže se těšíme, že za náma kamarádi přijedou. Je to spíš takový menší pohodový festiválek. Vystoupí třeba kapela Sekvoj, Terakota, Strašlivá podívaná, X-Tet, Spektrum a ještě další a nějaký písničkáři taky dorazí. No a protože, jak jsem říkal, nebude-li pršet nezmoknem, tak vlastně kdyby náhodou byla nějaká přehánka, tak jsme postavili stan, kam se všichni můžou schovat a pro kapelu máme zakryté pódium, tak myslíme na všechno.
1: Jasně, není tedy žádný problém. Takže děkujeme za pozvánku, jak pro vodáky, tak pro milovníky hezké muziky. Ještě než tě propustím, Mílo, tak nám radši zopakuj pro jistotu, kam přesně a v kolik hodin máme dorazit, abychom ten Louka Fest mohli navštívit.
2: Tak je to v osadě Louka, což je mezi Mariánskými Lázněmi a Bečovem nad Teplou. Je to spíš k tomu Bečovu. A je to 1.8., tedy v sobotu, od 14 hodin na návsi.
1: Tak teď je to kompletní a teď už ahoj.
2: Ahoj.

0: s Country Rádiem na cestách.
1: Je tady čas pro dopravní informace. Nejprve polodenní výluky Strakonice, Čejetice, Křižanov, Velké Meziříčí. Počítejte s přesedáním na autobusy právě v tomto úseku. A teď se pojďme podívat společně na to, jak to vypadá na dálnicích v pátek mezi 10. a 11. hodinou. A vidím tady, že na D1 ve směru na Prahu, nájezd exit 182, došlo k nehodě dvou osobních aut. Tam počítejte s problémy. D2 hlásí také problém na 60. kilometru ve směru na Bratislavu, nějaký předmět na vozovce. Vypadá to na vysypaný náklad kukuřice přes všechny pruhy, takže tam to bude asi na delší dobu. D2 ještě jednou 10. kilometr ve směru na Brno, neprůjezdný pravý jízdní pruh, je tam havarované osobní vozidlo, které narazilo do dopravního značení. Trochu hustější doprava je na příjezdu do Prahy na dálnici D5, počítejte s kolonou asi tak 3-kilometrovou, zejména v pravém pruhu. Pochopitelně i na D1 se budou dnes tvořit kolony, a to zejména okolo 196. kilometru ve směru na Ostravu. Myslím, že už tuto chvíli je to tam trošku husté, možná tomu nepřidává ani to porouchané vozidlo, které stojí na 176. kilometru ve směru na Brno. Budeme to všechno monitorovat a sledovat a budeme vás informovat. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. Vstávat a cvičit? A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Radio.
2: Ani pondělí ve vysílání s Kačkou a s Vláďou nebude skoupé na informace.
3: Řekneme si mimo jiné o rekordně vysoké teplotě naměřené v Klementinu za celou dobu měření, což už je od roku 1775.
2: Připomeneme si i obrovský úspěch Emila Zátopka na olympijských hrách v Helsinkách.
3: Neminou vás ani pravidelné soutěže.
2: A chybět nebude ani muzika.
3: V pondělí od 6 do 10 se na vás těší
2: Kačka a Vláďa.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country
1: Radio. Mám kovboje cejch.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Nazdar, tuláci. Dneska je čas na výlet do Prahy a proto je tady pan David Černý.
2: Dobrý den.

Uprostřed malé strany stál už od 13. století. Jezuité však měli velkolepé plány. Chystali se vybudovat obří komplex, kterým by dali jasně najevo, že přišli do města. Provedli důkladnou stavební čistku. Aby uvolnili místo pro svou novou rezidenci a monumentální chrám, museli jezuité vykoupit a nechat zbourat desítky měšťanských domů, tehdejší malostranskou radnici a dva menší kostely. Tím kompletně změnili urbanismus celé malé strany. Samotná stavba probíhala ve třech hlavních etapách, přičemž každou vedl jiný geniální architekt. První se projektu ujal Krištof Dietzenhofer. V roce 1703 položil základní kámen. Navrhl západní průčelí a loď kostela s unikátní klenbou založenou na geometricky složitém prolínání elipsoidu. Tím vtiskl kostelu jeho typickou dynamiku. V roce 1711 byl kostel provizorně vysvěcen, i když byl hotov jen z části. Po delší pauze způsobené nedostatkem financí převzal stavbu Krištofův syn Kilián. Ten stavbu radikálně proměnil, navrhl monumentální 75 metrů vysokou kopuli a kněžiště. Kilián se však dokončení také nedožil, zemřel v roce 1751. Nástupní freska od Jana Lukáše Krakera má plochu přes 1500 metrů čtverečních a patří k největším v Evropě. Je vymalovaná tak mistrovsky, že plynule navazuje na reálnou architekturu kostela. Ze spodu nepoznáte, kde končí skutečná marmorová římsa a kde začíná pouhá iluzivní malba. Stavbu chrámu dokončil Kiliánův zeť Anselmo Lurago, který v roce 1752 dokončil také štíhlou zvonici sousedící s kopulí. Když se na kostel podíváte z dálky, kopule a vedlejší zvonice vypadají jako dvojčata. Mají stejnou výšku 79 metrů. Má to však háček. Kopule patří církvi, jezuitskému řádu, zvonice patří obci. Jezuité se totiž s malostranskými radními dlouho přeli o pozemky. Město nakonec souhlasilo se stavbou věže jen pod podmínkou, že bude sloužit jako městská hláska a bude mít samostatný vchod, od kterého jezuité nedostanou klíče. Pro Country Radio David Černý, miluju Prahu.

0: Tak pomalu jistě se blíží 11. hodina, před námi poslední píseň, pak si dáme předpověď počasí, taky pozvánky za kulturou, no a po 11. hodině milá návštěva u dopolední kávy, a sice pan Petr Čtvrtníček, a povídat si budeme o filmu Dovolená v českém ráji, jehož jsme mediálním partnerem.
1: Práší sníh, vítr safia, krém honí bílý fáč. Plání jdou se svou muzikou, trochu stříbrané.

0: Country počasí.
1: Dnešní den přinese jasnou až polojasnou oblohu. Později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti. A v severozápadní polovině území se místy přidají přehánky nebo také bouřky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 35 až 39 stupňů.
2: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
0: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
3: Každý správný muž má mít nůž. Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Rádia. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem Country Shopu na www.countryradio.cz.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Festival Dobře utajená country se chystá na sobotu 8. srpna od 11 hodin ve Slapcích u Rakovníka. Letos tam vystoupí Jindra Kejak, Pacific St. Johnny, Malina Brothers, Petr Kocman, Poutníci a další skvělé kapely. Tak přijďte, je to léty osvědčená akce, kterou si rozhodně užijete. Country festival Starý dobrý Western se koná od pátku 7. do neděle 9. srpna u přehrady Bystřička v okrese Vsetín. Vystoupí tam Tomáš Linka, Jakub Smolík, Cop, Gimpleři, Lokálka, Pouta, Žamboši a mnoho dalších. Opět to bude festival plný hvězd a milých setkání. Texmeni hrají v Mladé Boleslavi v sobotu 8. srpna od 19 hodin na Michalovické Putně. Jako host tam vystoupí Nové struny. A ještě nás čeká chřibské country léto. A to v sobotu 8. srpna od 17 hodin na koupališti Chřibská v okrese Děčín. Na tradičním letním hudebním setkání letos vystoupí Klidňánko, Žab Band, Blackout Bluegrass Band a Grey Smoke. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.

přemýšlení a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Dopolední káva s Milanem Schmidtem. Countryový občasník, ve kterém si Milan Schmidt u dopolední kávy povídá se zajímavými hosty.
1: Přeji vám krásné dopoledne, milí posluchači, u další dopolední kávy a dnes mám velmi vzácného milého hosta, pana Petra Čtvrtníčka. Petře, dobrý den.
2: Hezký den.
1: Tak já jsem se nejdřív zeptat trošku na takovou osobní otázku, protože jsem muzikant a koukal jsem, že na Wikipedii máte režisér, divadelní herec, filmový herec, televizní herec, filmový režisér, scénárista a moderátor a nikde nevidím muzikant. Proč? Stydíte se za...
2: Wikipedie je otevřená, tak to tam dopište, já se sám na sebe nedívám.
1: No, jasně, aha.
2: No, tak já přerušte úplně... teď tenhle rozhovor a běžte to tam doplnit.
1: Já to moc neumím, já.
2: Já taky ne. Chodil jsem do Lidušky, tam jsem se nic nenaučil, pak jsem se samouk naučil na bicí nástroje a lehoulince na kytaru a na piano jsem se naučil dvě písničky, když moje sestra chodila normálně na klavír, tak jsem se naučil dvě písničky, abych jí trápil, že to jako umím. A nadřel jsem to a ona potom říkala, mámi, on to umí. A máma říkala, neumí nic, umí jenom tohle. Tak zdravím moji sestru.
1: Jo, zdravíme, ale doba pokročila, umíte, máte svoji kapelu, já jsem ji slyšel, mě to imponuje ta tvorba, je to velmi zajímavé. Pravda, takže není to úplně k nám do rádia.
2: Jste náš.
1: Já jsem váč. Není to úplně k nám do rádia, ale proč tu otázku pokládám? Co vy a country a folk, jako zasáhlo vás to nějak?
2: Mě to baví ohromně, ač to teda na mě není vidět.
1: Tak jo, klobouk
2: tak, co je měl? Ano, klobouk jsem dal dolů teďko. Vzal jsem si se maskáče,
1: ano, správně.
2: Protože jsem byl venčit pejsky. Vzal jsem si klobouk, slaměný, rozkousaný od myší, abych byl co nejvíc country. A dokonce jsem cestou sem poslouchal country rádio.
1: Tak jste šikovný.
2: Já to mám rád.
1: Jo, skvěle připravený, jste skvěle připravený. Ovšem, já jsem si vás pozval dnes hlavně kvůli tomu, že jsme mediálním partnerem filmu Dovolená v Českém ráji, ve které vy hrajete a hrajete tam majitele kempu. A otázka mě zajímá, když jste to takhle ochutnal, jako bavilo by vás to jako práce?
2: Jako majitel určitě ne.
1: Ne,
2: to by nebylo. Ježiš, to musíte sekírovat ty lidi a tak dále. Já už jsem vlastně se nachumejtnul k podobný vedoucí funkci. Aha. No už bych to nechtěl. Opakovat. Ne.
1: Zlatý herectví.
2: No, když si na to člověk hraje, to potom můžete být popelář, vysněný, že jo, letec, kosmonaut, neurochirurg, samozřejmě jenom před kamerou. Teda,
1: ale to jasně, rozumím. Ale
2: a nebo ten... majitel kempu.
1: Klidně.
2: Ale jak zasne kamera, tak už nejsem majitel kempu.
1: Včera byl uveden film do kin a to znamená, že naši posluchači mohou na něj vyrazit a měli by na něj vyrazit a pobavit se. Co jste si vy z toho filmu odnesl, kromě zážitku z natáčení teda? Ptám se na to proto, že bylo natáčeno v krásném prostředí přírody. Je to vaše káva? Jezdíte rád třeba na dovolenou do těchto lokalit, anebo radši dáte moře a letadlo?
2: Ne, už ne. Jezdím rád do těchto lokalit a sem se vracím. Už jsem tady byl dvakrát od natáčení v této lokalitě. Kempingovým autem nebo teda jako obytňákem a mám to rád. No pod stan nejedu už, ale mám ho tam, kdybych náhodou chtěl být jen tak jako si udělat, zatrempovat, tak si z toho luxusního obytňáku vyndám ten stan, to Ačko, ujdu pár metrů a tam si ho postavím.
1: Ne, co pro k tomu, ten pocit. Jako...
2: Co mi to dalo ten film? Dalo mi to, kromě teda hezkého natáčení a bezbarvných lidí, taky pocit, že se tady ještě... dají a měly by se točit tyhle ty, ono to zní možná hloupě, ale tyhle ty obyčejný hezký filmy, odpočinkový, ono to ne, zase, když řeknete odpočinkový film, no, tak to je se převalit příroda, na druhý bok.
1: No, tak já myslím příroda.
2: Tak ono to ještě o něčem je, že to není jenom dokument o tom, jak je hezky v Českém ráji, ale bych to zase nepřechválil, ten film se mi moc líbí a zaplať pánbu, že se točí tyhle ty věci, který nemají takový ten jako přesah někam, nic moc to neřeší, i když se tam řeší spousta zásadních věcí. No, běžte se na to podívat všichni.
1: To je pozvánka pro vás, přátelé, my si dáme hezkou písničku, kterou byste mimochodem právě také v tomto filmu mohli zaslechnout a za chvíli budeme pokračovat.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Posloucháte Dopolední kávu dnes s Petrem Čtvrtníčkem a probíráme film Dovolená v Českém ráji, což je film, který se nově objevil v kinech. Měli byste na něj jít, protože kromě hezké krajiny a hezkého příběhu, tam můžete slyšet taky muziku, kterou máme rádi, ale k tomu se dostaneme možná ještě znovu později. My už jsme říkali, že vy tedy, pokud byste si představoval svoji dovolenou, tak karavan a třeba po našich krásných místech. V tom filmu hrála i vaše dcera, jsem viděl. Jak to má vaše rodina, když byste jezdil takhle na dovolenou právě do Českého ráje, odříznul je třeba od internet, telefonu a všeho, bude to jako přijato s povděkem, anebo spíš tati to ne, tudy ne?
2: To nevím, já myslím, že Anča už má svoji hlavu a poměrně teda chytrou, jsem zjistil teďkon při jejich státnicích, tímto zdravím Anči a gratuluju. No ona by si to asi vyřešila sama, rozhodla by si to sama. I když se rozhodně nebrání jako být spolu, tak spíš si vezme to moje auto a vyrazí někam se svým klukem. No.
1: Jo. Ale taky, já se ptám, trošku proto, my jsme stejný ročník.
2: Fakt?
1: 64 jste.
2: No, tak 64. No, jasně, no. Vypadá to, jak František nepil. Já si říkám, Vergo, takovýho dětka tady mám u mikrofonu. A my jsme stejně starý. No,
1: no jo, no.
2: Tak jsem proti vám teda dítě ještě.
1: No, vypadáte dobře. No, vypadáte dobře.
2: Já vám musím oplatit stejnou mincí.
1: Jo, děkuju, děkuju. No, my jsme to s tou přírodou měli, že jo, prostě to bylo jasný. Ono taky dříve se nikam moc daleko nemohlo, takže jsme pořád byli někde v lesích a v přírodě. Dnes ti mladí mají mnohem otevřenější svět, díky Bohu. Cestování je naprosto běžný.
2: Co ten Bůh všecko nezařídil,
1: no přesně,
2: že?
1: No, přesně, díky Bohu. Ale právě, jak vy to třeba vnímáte, protože máte také děti, tak ty výlety do té naší krajiny, je to pro ně tak atraktivní, jak to třeba bylo pro nás?
2: Je, no tak pokud teda tam nejedou si vytáhnout při nejbližší příležitosti mobil a sjíždět zase ty všechny ty sociální sítě, tak věřím, že to dokážou i ocenit. Tak jako člověk není úplně blbej, aby nepoznal hezkou věc od nezajímavý. A naše země je opravdu krásná. Naše country.
1: Jo.
2: Abych
1: krásný,
2: byl teda, abych vám šel naproti.
1: V této stanici.
2: No, je to skvělý, ale přiznám se, že my, když jsme neměli takový možnosti a nebyla ta elektronika a nebyly všechny tyhle ty věci, tak jsme si to vlastně ani neuvědomovali, jak je to všechno krásný, prostě jsme tím žili.
1: Jasně.
2: A jak jsme neměli tolika těch možností, tak jsme toho poznali daleko víc vlastně, než se dá vidět na displeji telefonu a my jsme se teda s klukama na vandru. My jsme chodili za školu třeba na Ameriku v 80. roce. Jsme ráno típli před tou umprumkou cigáru a řekli jsme, kam pojedem? Do školy nepůjdem. No a jeli jsme, většinou jsme jeli na Ameriku, koupili jsme si velký kolo chleba na Karlštejně na nádraží a šli jsme, ještě teď bych to možná poznal poslepu. Jestli tam stojí ještě ten velký dub, tak bych to tam našel. Jenomže teď už je to tam taky takový nějaký jako
1: hodně turistický.
2: Hodně turistický, hodně hlídaní a tak dále, což nebylo.
1: Jinak, milé děti, pokud posloucháte, tak samozřejmě pana Čtvrtníčka, jeho kamarády, to mrzí, že nechodili do školy pravidelně, protože to se tak jako nesmí.
2: Ale my jsme i chodili. No, tak jako vybírali jsme si. No. Jsme byli výběrová umělecká škola, tak jsme si vybírali.
1: Jo, rozumím, rozumím. Vy jste řekl v minulém vstupu, že ten film vlastně má taky nějaký děj. O čem vlastně to je, kdybychom to měli? Nemusíme prozradit úplně, že jo, detaily, ale co je gro toho filmu?
2: To já vám nemůžu prozradit vůbec nic, to byste potom buď nepřišli, nebo by vás přišlo tolik, že by ty kina praskaly. Přijďte se na to podívat. Je to moc hezký film, je to teda o jedné rodině především, ale nedá se tomu říct rodinný film, protože to je zase taková nálepka, pitomá rodinný film. Je to hezký český film, nebojím se říct obyčejnej, ale pozoruhodný a stojí za to.
1: Jmenuje se to Dovolená v Českém ráji, myslím, že vlastně tam je řečeno mnohé. Je to tak. Pojďme si dát další písničku.

0: Dopolední káva s Milanem Schmidtem. Countryový občasník, ve kterém si Milan Schmidt u dopolední kávy povídá se zajímavými hosty.
1: Posloucháte dopolední kávu, mým dnešním hostem je herec Petr Čtvrtníček a probíráme film Dovolená v Českém ráji. Neodpustili by mi naši posluchači, kdybych se vás, Petře, nezeptal, co vy a tramping a vlastně takový ten náš životní styl. My jsme na začátku řekli, a možná to bylo v legraci, přišel jste v klobouku a v maskáčích, ale jak je to skutečně? Jezdil jste na trampy a je to vlastně vaše krevní skupina tohleto?
2: Já jsem nejezdil na takový ty jakoby opravdický trampy, že ty lidi v ten čtvrtek nebo pátek na Smíchovském nádraží se tam houfovali a měli ty svoje telata nebo usárny. Já jsem spíš jezdil tak nějak solo nebo v malý partě nebo s holkou a jeli jsme někam na ryby nebo jsme jeli jen tak klidně po čirák, ale nebylo to tak organizovaný, jako v dobrým slova smyslu, jako ty naše trampové a čundráci a takový ty z těch osad různých. No a většinou teda než tím vlakem, tak potom už jsme jezdili autem. Já jsem měl v autě vždycky pytel dříví, sekeru, udírnu na ryby, pár prutů, dívku, nějaký ten spacák a pak jsme taky měli pár drobných na turistickou ubytovnu. Já už jsem byl potom takový hotelový typ, protože proč bych sebou táhl stán od určitýho věku a finanční situace. Když si můžu koupit 30 korun lůžko v nějaký ubytovně, který byly většinou prázdný, takže v tom pokoji pro 20-30 lidí jsme byli třeba dva. Srazili jsme si 4 postele a měli jsme se teda jak v ráji.
1: Jasně. Vy jste teď zmínil udírnu a taky ty věci. Já jsem někde četl, že při natáčení filmu jste se ujal i určité role hostitele. A že jste přitáhl tu grill a něco jste tam grilloval.
2: No pozor, ale tam se vařilo tak dobře, a to musím pochválit teda produkci, naprosto fantasticky, že já jsem tam se nemohl blízknout jako svojí kuchyní, kterou občas v divadle vařím a na Shakespeare-kách a tak dále, ale dovolil jsem si tam přitáhnout pec na pizzu, kterou jsem teda kvůli tomu koupil. Pak jsem zjistil, že by to chtělo koupit ještě větší, tak jsem si koupil ještě větší, teď mám plnou garáž a možná myslím si, že jeden nebo dva dny to bylo o té pizze tam.
1: No a co grilování? Je to fenomén, který samozřejmě tady u nás je velmi rozšířený, nedělní grilovačky, je to taky, máte to rád? Nebo?
2: Jo, tak já jsem dokonce to provozoval jako živnost, když jsem objížděl se svými opravdu klobásem, co jsem si dělal sám doma, Citroenem Meary, tím četnickým, jsem objížděl veteránský rally a hudební a divadelní festivaly a tam jsem prodával svoje klobásy, ale pozor na IČO, všechno ze vší parádou. A hygienicky to bylo výborné. Dokonce mi jedna paní na divadelním festivalu, kdy jsme byli někde, kde to bylo na zámku, teď vám nechci kecat, tak tam přišla paní a říkala, máte to moc dobrý, abych si vzala ještě pro manžela. Já říkám, a vy už jste tady byla. A říká, no byla, já bych si vzala ještě jednu. A říká, až já tohle budu vyprávět v práci, jak to máte dobrý. Já jsem říkal, a kde děláte? A říká, na hygieně. Takže takovouhle pochvalu dostane stánkař, prach obyčejný, musta stánek od paní z hygieny. No, my jsme s tím začali s tátou za covidu, protože my jsme od Vyškova kousek z Topolen z takového hospodářství a tam samozřejmě zabíječky, udírna, vařilo se tam fantasticky. Takže jsme takhle seděli a táta najednou říkal, čiči, abych si dal nějakou klobásu, ale kde mi to teďko nejako, a že bychom si ji udělali. Já jsem říkal, víš, teď já koupím nějaký mašiny, stejně nevíme, co bude s tím covidem a budeme si dělat uzeniny aspoň pro sebe nebo pro známý. Tak se stalo a jakmile se to uvolnilo. Mám dokonce ochrannou známku na četnickou klobásu.
1: A to je jako vlastní receptura?
2: Tak ono se nedá nic moc vymýšlet. Ty starý mistři už to vymysleli za nás, ale mám tam pár takových drobností, které jdou víc do toho četnictva. Protože jsem měl četnický kabriole, tak jsem začal dělat četnický klobásy. Chutnali.
1: Znovu se ukazuje, že ta Wikipedie je nedokonalá, protože další profese skvělá tam chybí u vás ještě napsaná, teda kromě muzikanta ještě taky.
2: Já mám takový umělecký jméno Čeněk Strnad, protože ne pro tyhle ty případy, protože jsem koupil v antiku takovou ceduli řezníka uzenář Čeněk Strnad, tak jsem se na to přejmenoval, takže možná to tam je.
1: Třeba to tam je a já jsem si to nedal dohromady, kdo ví, přesně tak.
2: Takový to AKA, jak se říká.
1: pojďme za další muzikou. Musím říct, že jste ve mně probudil hlad, on se blíží oběd taky, no tak kdo ví, třeba zajdeme na klobásu.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Naše povídání na chviličku přerušíme a já se podívám na to, jak vypadají dopravní informace, a v tuto chvíli tedy vyrážím konec konců tak jako vždy nejprve na koleje, abychom se přesvědčili, jestli vlaky mají nějaký problém či nikoliv. Vidím tady jednu neplánovanou mimořádnou událost s překážkou na trati 064 Mladějov v Čechách Dolní Bousov. Konkrétně jde o vlak, který najel do spadlého stromu mezi stanicemi Mladějov v Čechách Sobotka, a právě mezi těmito stanicemi je zavedena obousměrně náhradní autobusová doprava. Jinak na dálnicích D0 exit 23 směr k D5, pozor, hasící přístroj leží v pravém jízdním pruhu, nevěďte na to. D2 60. km ve směru na Bratislavu, stále platí to, že je tam vysypaný náklad kukuřice přes všechny pruhy, i tam dávejte pozor. D2 ještě jednou, 10. km ve směru na Brno, nehoda osobního auta do dopravního značení. Jezděte opatrně, koukejte před sebe a doražte do cíle bezpečně.
0: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
2: Stařičký šerif už líně, prdlku volá hrdý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. Za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie. Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
3: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
4: Já.
3: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem, a dospíváš to.
5: Škoda lásky, na na na na na na na na na.
6: No to já je super. Myslím, že na na na na na na bylo nejlepší.
5: Zpívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
7: Country Rádio.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Posloucháte Dopolední kávu, kde mým hostem je Petr Čtvrtníček a probíráme film Dovolená v českém ráji, který byl uveden do kin právě včera a my jsme mediálním partnerem tohoto filmu. Petře, při tom natáčení, tak já jsem koukal na tu sestavu těch herců, velmi příjemné, vždycky taková otázka, můžete nám říct nějakou veselou historku z natáčení? Bylo tam něco takového a vlastně, když jsem říkal, co jste si z toho odnesl, říkal jste hezké zážitky, bylo třeba tohleto natáčení jiné, než jak jste vy zvyklí v jiných případech?
1: No, tak jiný to je po každý, že jo, samozřejmě. Bylo to příjemný, protože jsem tam hrál s dcerou, která mi tam dělala servírku jako v tom kempu, ale tak bylo to plný skvělých lidí, s kterýma se potkat.
0: Bylo fajn. No, já jsem se tím chtěl dostat vlastně k tomu, že mi říkali, když jsem se na rozhovor připravoval, že to natáčení probíhalo ve skutečném kempu, takže to v podstatě mohlo být taková jako víceméně dovolená.
1: Jo, byla. No, ale takovou nějakou dramatickou nebo příliš veselou historku z natáčení, která by tady obstála, a kdy, tak to úplně takhle nemám.
0: No, každopádně uvidíme, až na film vyrazíme, jak se pobavíme, pak ho budeme hodnotit. Je to uvedeno jako komedie se zajímavým dějem, který jsme teda odmítli zatím prozradit, ale to je dobře, aspoň budou lidé překvapeni. Motali se tam opravdu jako i lidi, normálně jako skuteční turisti, takhle ne, to bylo uzavřené.
1: Nemotali. Myslíte jako v podnapilém stavu?
0: Třeba.
1: Ne, chodili tam normálně, střídali nohy a nemotali se. Jo, samozřejmě, tak lidi tam jsou zvyklí jezdit a tak občas tam někdo zabrousil s tím baťohem, pak říkal, jo, vy to natáčíte, ach jo, no tak jsme jim řekli, kdy končíme, aby si tam bukli místo, chatku nebo místo na stán.
0: Já jezdím takovou akci country rádiovou, která se jmenuje Parní country rádio, jezdíme po Labi a trošku tam dráždíme rybáře, protože motáme ty šňůry a tak dále. Vy jste jak říkal, že jste vyrazil na rybky, vy jste rybář?
1: Tak považuji se za rybáře, vím o tom lecos, chytal jsem ryby, ale už jsem si pár let neobnovil teda rybářský lístek, nebyl na to nějak moc čas, ale já jsem jezdil i do Norska na ryby a
0: vážně?
1: V Holandsku jsem chytal a tady jsem se toho nachytal. No tak já jsem z Řeže u Prahy nad Vltavou vlastně, no a tam těch ryb bylo a je pořád spousta. Já jsem jezdil na Sázavu, na Žampach, na Jez. Teďko, pokud nás poslouchají rybáři a já řeknu 67 Parmara, tak oni řeknou, pane bože, to bych si zapřál. Ano, dostal jsem jí v 5.15 na šlajsně Žampašskýho jezu. 67 cm Parma. Víte, jak dlouho jsem se snírval?
0: Netuším.
1: Dlouho. Ani se neptejte. No, pak jsem tam měl nějakou 110 štiku, větší štiku jsem chytil na kanálech v Holandsku a tam i úhoře, ale na té Sázavě taky úhoře, nebo jsem do Krhanic na elektrárnu jezdil na dravce a do Písku jsem jezdil taky na ryby, protože tam byla právě nad jezem taková turistická ubytovna, která nikdo nepáchnul, takže já jsem měl tu cimru pro těch 60 dětí vlastně za 30 korun pro sebe. Byl jsem tam jenom já, pes a cajky na ryby. No.
0: Tak já nejsem rybář, i když můj táta, můj děda, vlastně i moje děti se motali kolem toho, takže já to nedovedu úplně přesně ocenit, ale řekněte mi, mě jste zaujal tím Norskem. Je to velký rozdíl proti rybaření klasickému. Já totiž mám představu, že to Norsko není to trošku už takový, jako, že jako turistická atrakce, protože koho slyším rybáře, já jedu do Norska na ryby.
1: Taky samozřejmě. Každý si potom přiveze ty vyfiletovaný tuny ryb, že jo.
0: Jsou dobrý, ne, že ne?
1: Jsou skvělý, no, ale tak jako většinou tam jezdějí ty lidi, kteří vědí, do čeho jdou a nejezdějí takzvaně na jatka.
0: Mají své místa tam teda
1: jsou,
0: už někde.
1: No, tam na těch fjordech jsou lososí sádky, který už teďkon se hodně hlídají a už je tam zakázaný dokonce několikanásobně víc metrů od toho připlout, protože ty granule, kterýma oni to krmějí, není to samozřejmě jako divoký losos, jsou to prostě ty granulový. Jasně. A jakmile ono to propadne těma klecema, těma sítama dolů, tak se tam stahujou ryby vlastně z volného moře, takže tam jako berou neskutečně a to jsou opravdu jatka. No. Já už jsem nechtěl mít za hodinu 30-40 ryb a brodit se s nima v té loďce, takže já jsem si vzal přívlač jenom a tak jsem se tam coural s malou lodičkou a co jsem chytil, to jsem chytil, nebylo to 50 ryb za dopoledne, ale byly zajímavý, bylo to hezký. Dokonce jsem tam chytil, ale to bylo na pilkr, to bylo asi Ve 200 metrech jsem chytil žraloka.
0: Vážně?
1: Malýho, nemohl jsem ho pustit, i když jsem chtěl, protože žralok, když ho vytáhnete ven, tak samozřejmě jako pojde. Mm-hmm. Žralok černoustý, tak jsem si ho dovesl a měli jsme ho na Štědrý večer ten rok.
0: Říká Petr Čtvrtníček, herec, klobásař, mohu-li to použít?
1: Uzenář.
0: Tak, uzenář.
1: Ale to je Čenda Strnad zase.
0: Jasně, ale taky rybář.
1: Alter ego. Rybář jsem býval, teď už jsem dlouho nebyl.
0: No ale vědomosti máte, to se hned pozná. Dáme si další písničku.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Dopolední káva s Milanem Schmidtem. Countryový občasník, ve kterém si Milan Schmidt u dopolední kávy povídá se zajímavými hosty.
1: Jdeme do finále našeho povídání v dopolední kávě, kde hostem je Petr Čtvrtníček, kterého můžete také vidět v úplně novém filmu Dovolená v českém ráji. A i když jsme řekli, že nebudeme prozrazovat děj, tak já jenom nastíním, že ten film vypráví vlastně o páru, který vyrazil na dovolenou, prochází nějakou manželskou krizí a ta dovolená dopadne
2: s dětmi
1: navíc a ta dovolená dopadne trošku jinak, než očekávali.
2: Tam se toho zvrtne, ale já jsem to nechtěl prozrazovat. No,
1: No a co vy a vaše osobní zkušenost, prožil vy jste nějakou dovolenou, která se takhle zvrtla, že byste radši na ní zapomněl?
2: Takhle, no to ne, já na to vzpomínám docela rád, jako, ale tehdy to nebylo nic příjemného. Takhle se nám to nezvrtlo, ale někdy v nějakém 80. roce na střední škole, nebo 81, no to je jedno, jsem měl se svojí dívkou do Rumunska, jo, na dovolenou, měli jsme ten stán. Měli jsme jako úplatek nějaký cigára, protože za ty se tam nějaký, co to bylo, nějaký Ameriky, za ně se tam dalo absolutně cokoliv. Takže jsme byli vybavený tím letím a jeli jsme tam 56 hodin.
1: Hezký.
2: Teď už nevím, kde to bylo přesně to město. Mezitím jsme se asi pětkrát rozešli, protože co může to dělat po té cestě?
1: No, jasně, no. 56 hodin, to je i na manželství dost.
2: Přijeli jsme tam, ubytovali jsme, uplatili jsme, že nějakýma těma Amerikama v tom kempu, říkali jsme se, tady není moc líp.

0: nádherný, že, skvělý. A tam vzadu byla malá tečka, to byl ten Čaušesku ze svojí jachtou. Tak já jsem tam teda, jako jsem si tak jako sundal do trenek, vletěl jsem do té vody mezi tím křovím a najednou se vynořil žabý muž s tím samopalem proti mně.
1: Vážně?
0: Jo. On byl teda Nikolaj hlídanej, no a vidíte, jak dopad.
1: No jo, no.
0: Já jsem na jeho smrt prohrál se zvukařem Branického divadla flašku vodky.
1: Jako sázka, jo?
0: Sázka, já jsem myslel, že vydrží přes Silvestra a prdla zvonil picli ještě před Vánocem a už jsem musel solit, no litr vodky mě to stálo. Takový blbej Čaušesku.
1: Říká Petr Čvrtníček a my se budeme pomalu ale jistě loučit. Petře, takhle, kdybychom měli tedy našim posluchačům teď dát nějaký jako něco, jako takovou rybářskou návnadu, aby fakt do toho kina vyrazili, tak co byste řekl? Prostě pozvěte nějakou hezkou čtvrtníčkovskou větou naše posluchače na ten film.
0: No je to takový náš film, takový jako zdánlivě obyčejný, kde se ta dovolená trošku zvrtne, možná i trošku víc, než si divák bude myslet, ale všechno dobře dopadne. Je tam dobrá muzika, tak, a jsou tam skvělí herci a je to veskrze pozitivní i v těch vlastně místech a polohách, které nejsou úplně jako příjemné v tu chvíli. No, je to radost se na to podívat. Zdravím Adama, režiséra.
1: Je to radost se na to podívat, říká Petr Čtvrtníček a já myslím, že další doporučení nepotřebujete. Petře, já vám děkuji za návštěvu.
0: Děkuji a děkuji za kávu dopolední.
1: Dobrá byla, že jo?
0: Jo.
1: Šlo to.
0: Lepší než na očním v nemocnici, kde ale vařejí dobrou kávu v tom automatu.
1: Jo.
0: A to jsem tam častým hostem.
1: No, to vyzkoušený. No, je vidět, že jsme stejný ročník. Mějte se hezky.
0: Mějte se fajn, děkuji.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude jasno až polojasno. Od západu bude přibývat oblačnosti a přidají se přehánky nebo bouřky. Na teploměru je od 35 do 39 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Za předplacené služby zaplatíme zhruba o 40% méně než v ostatních zemích střední Evropy. V průměru platíme kolem 12 000 korun ročně. Nižší je i průměrná cena jednoho předplatného, která v Česku vychází na zhruba 345 korun, zatímco ve střední Evropě se pohybuje kolem 405 korun. Tak alespoň dopadl průzkum. Ještě dnes budou teploty stoupat vysoko nad tropických 30 stupňů Celsia. O víkendu sice zmírní, ale stále se budou pohybovat kolem 30. Na Moravě ještě o něco výš. V sobotu se na většině území vyskytnou přeháňky, vyloučené nejsou ani bouřky. Na víno nás teď pozve Luděk Savana Urbánek.
2: Více jak 2000 vzorků vín z různých oblastí Moravy i z Čech zhodnotí do konce letošního srpna profesionální degustátoři. Začala totiž nominační kola Národní soutěže vín 2026. Nejlepší vzorky z těchto kol ze Slovácka, Mikulovska, Znojimska a Velkopavlovicka se pak utkají o prestižní titul šampiona salonu vín. Hodnocení začala v Mělníku, nyní se stěhují do Valtic. Luděk Savana Urbánek, Brno.
1: Krkonoše budou mít další atrakci.
3: Krkonoše se dočkají další bobové dráhy. Se svými 16 74 metry se bude jednat o nejdelší bobovku v našich nejvyšších horách. První pasažéři se na dráze svezou 1. srpna. Převýšení dráhy bude 251 metrů a vozíky na ní budou dosahovat rychlosti až 40 km za hodinu. Součástí jsou zatáčky, terénní vlny a také výhledy na okolní horskou krajinu. Honza Navrátil, Krkonoše.
0: Sport.
1: České fotbalové kluby v pohárové Evropě postupují. Jejich zápasy viděl i náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Jak Jablonec, tak Hradec zvládli domácí odvety a jsou ve třetích předkolech svých soutěží. Jablonec po úvodní porážce vyhrál v konferenční lize doma nad Varaždínem 2-0 a za týden na domácím stadionu rozehraje dvojzápas s lotyšským celkem RFS Riga. Hradec Králové v evropské lize zvítězil i doma. Tromze porazil 3-1 a před domácími fanoušky vyzve příští čtvrtek turecký Bešiktaš s Václavem Černým v sestavě.
1: To byly zprávy. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

0: 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Tak dozněla písnička, která se jmenovala Můj trak, Bílý tesák, sympaťák Petr Priznic a jeho kapela Skvělá věc. Mimochodem tuhle písničku zbožňoval náš kolega Míra Křen, který už bohužel není mezi námi a tak s námi nemůže oslavit 35 let, i když samozřejmě bylo by to skvělé a budeme doufat, že alespoň tam ze zhora, jestli tam nahoře něco je. Takže pozoruje to, jak se veselíme z toho, že 35 let můžeme rozdávat radost příznivcům téhleté hezké muziky. No a já teď jsem zase rád, že mohu naposledy sice, ale přeci jen ještě udělat radost někomu z vás tím, že mu dám dva vouchery a dvě trička, dva vouchery, které ho oprávní tedy ke vstupu na tu oslavu, o které je řeč a také poslouží jako lístky na vlak ve speciálním vlaku Country Rádia, který odjíždí z Bráníka z nádraží 15. srpna v 8.57 za doprovodu muziky kapely Šlapeto. No a vy, když do toho vlaku nastoupíte potom a pojedete buď to do kamery, přívozu a posázaskou stezkou se vrátíte do pikovaru, anebo vystoupíte už Petrovi u Prahy, tak půjdete rovnou do pikovaru, tak vlastně budete na místě, kde už na vás zase bude čekat Šlapeto a od 10 hodin tam všechno začíná. Šlapeto bude hrát nějaké sety svých staropražských písniček, bude se to prolínat s živým vysíláním z místa, kde tam budeme mít mobilní studio Country Radio, budou tam písničky na přání, které budete moci přímo z místa poslat vy osobně sami někomu. No a pak ve 13 hodin, až prostě se připojí ti, kteří šli ten hezký pochod po Sázavskou stezkou, tak začne ten hlavní program a to tím, že vystoupí Mirek Paleček, ve 14 hodin potom Nové struny, to je Kuba Jiroušek a jeho trampská kapela, taková swingovo-trampská, skvělá, mladí lidé, hrají jim to parádně. V 15.15 potom rozkrojíme slavnostně dort, který bude vlastně takovým symbolem těch oslav. Pustíme si hymnu Country Rádia, náš staniční hlas, ale hlavně náš kamarád Míla Mejzlík k tomu něco řekne. No a pak začne taková volná zábava, budeme popíjet, radovat se, poslouchat hezkou muziku. Honza Vančura s některými muzikanty z Country Rádia si připravili pro vás písničkový blok takový. Potom Jirka Vondráček s Petrem Kocmanem a Denisa Marková, naši tři kolegové, také mají svůj blok logicky. Petr Bohuslav, zatím je pro mě tajemství, jakého kamaráda sebou přivede, ale je tady informace, že Petr Bohuslav s nějakým svým kamarádem budou hrát písničky, které si budou moci všichni zaspívat, tak na to se můžeme také těšit. No a potom v 19 hodin a 15 minut přijede moje kapela St. Johnny a my pro vás budeme mít zhruba dvouhodinovou takovou sérii, řekněme, svižnějších melodií, na který si budete moci trošku protáhnout nohy a záda po celém dnu a malinko třeba i se zbavit hladinky alkoholu, prostě to ze sebe vytancovat, no a pak už bude pokračovat volná zábava až do nějakých prostě x hodin a to za účasti moderátorů a spolupracovníků Country Rádia. To je celé. Takže teď pojďme na samotnou soutěž. Jindra Šťáhlavský, Mirek Hofman a Roman Horký nám zaspívají písničky, ve kterých zase najdeme nějaké společné téma. No a naposledy, tedy co se poledního menu týče, tak naposledy nejen v tomto týdnu, ale vůbec budeme rozdávat vouchery a trika k narozeninám 35. Takže držím palce, pokud toužíte potom být tam s námi, tak teď, co se mě týče, tak poslední možnost.
2: Smutný příběh chci vám říct. Je to o chlapci, který měl svůj život rád a přesto jim pohrdal. Čtyři stěny věznice jen má, v jednom rohu pryčna dřevěná. Na ní leží Johnny Keppel terváč, co se rval a ne.

postihl celý kněz. Šibenici, že mu staví kat, že už nikdy nebude se smát.

postavte mi jenom prostej kříž. Za mřížema kytka uvadá, čánek a pot smrti propadá. Až se bude slunce splánět za tu velkou holou skálu a v té starý kamenný kapli začnou zvony zvonit, tak já vím, Čány, že to bude naposled, co ti přijdou všichni muži.

0: 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Tak máme za sebou tři skvělé písně a nejen, že ty písně byly skvělé, ale navíc ještě ukryly nějaké to tajemství, které udělají, nebo které udělá skvělý den někomu z vás. Takže já jsem teď odblokoval telefon 210 323 333 a budeme to zkoušet. Budeme hledat a uvidíme, jak rychle se trefíme. Přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
2: Dobrý den.
1: Tak dobrý den, kdo pak se nám dovolal nejprve?
2: Tady je Karla.
1: Tak, Kájo, poslouchejte mě. Je tam nějaké společné téma, může jich tam být i více. Tak schválně, co vy si tam myslíte, že bude tím společným tématem?
2: Já si myslím, že je to z první písničky kněz, ze druhé písničky pastor a z třetí písničky padre.
1: Jdete správnou cestou. Když to pěkně zabalíme dohromady, tak jsou to, řekněme, nějaký duchovní.
2: Kněží, no.
1: No jasně, prostě, tak že... dobře, takhle. Já vám tleskám, je to tak, kněz, pastor a padre tam zazněli, je to přesně tak a vy máte tedy poslední dva vouchery, které mám já osobně k dispozici. Myslím, že ve hře zůstávají ještě dva v odpoledním vysílání u Miloše Kellera, ale já už žádné další nemám a budu je mít jenom a jenom pro vás už. Tak vy vydržte asi na telefonu chviličku. Jinak, s kým půjdete na tu oslavu, víte to?
2: No samozřejmě, že s manželem.
1: S manželem. A jak to vidíte, půjdete i ten pochod z toho kamenného přívozu směr...
2: No, bohužel ne, protože já jsem před operací kyčle.
1: Je. No tak to nebudete moc ani tancovat, až vám budeme hrát se St. Johnem, tak to nebudete moc ani tančit. No vrtět se můžete trošku, ne?
2: No trošku jo, ale jenom trošku.
1: Tak budete tak jenom rukama na nás mávat, jako, že se vám
2: ano,
1: to líbí.
2: Ano.
1: Dobře, tak mi vydržte chviličku na telefonu, já si napíšu adresu, je to celé, ano?
2: Ano, ano, moc ráda, díky.
1: Není vůbec zač. No a my pokračujeme dál, přátelé, v poledním menu, jak říkám, já už dál soutěžit nemohu o tuto cenu lákavou. Miloš Keller určitě ještě má na odpoledne dva vouchery. A co se bude dít dál, úplně přesně nevím, ale u mě už soutěže končíme od příštího týdne v polední menu. Zase najedeme na nějakou tu cenu, takovou tu drobnou, jak jste zvyklí, nějaký ten deštníček nebo něco podobného. Teď si dáme Honzu Vyčítala Pivní džíp. No v tomhletom horku opatrně s pivečkem, ale bodlo by.
0: Polední menu na Country Rádiu.

domovu jsem byl jít jako šíl. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mi motor vysadil. No co vysadil, úplně mi chcíp. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval, už nenaskočil, ta bestie jeep. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám,

než jsem se vám otočil, motor Jeepu naskočil a od těch dob mě nějak přešel smích. Já nosil pivo v laboru pro tuhle pivní potvoru, jen když jel nádrž piva plnou jel.

0: Polední menu je v plném proudu, máme za sebou soutěž, máme za sebou některé hezké písničky, ale před sebou ještě další a možná také ještě pořádnou část oběda, takže dobrou chuť, příjemný poslech a všechno nejlepší všem Ignácům, kteří dnes 31. července slaví svůj svátek. Posílám hezkou písničku.
1: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

0: dopolední menu na Country Rádiu.
1: Po letním dešti

vzpomínku prvé chci domů. Jen s trochou štěstí a taky strachu na cestě otisk pak nechali v prachu. Kožený boty vojenských sborů, tak jako mapu, kde sejdem se spolu. U starých fotek

0: Rybu.
1: Je teprve krátce popolední, ale pokud se rozhodnete, že vaším společníkem večerním bude Country Radio, pak byste měli vědět, že po 19. hodině vás čeká hodina plná humoru Ivana Mládka, tedy Hovory z Loun. Začínáme v 19 hodin.

0: Polední menu je u svého konce, před námi 13. hodina, včetně předpovědi počasí a zpráv Country Rádia, a potom po 13. hodině Vaby Daněk a falešná karta. Více si povíme potom, teď už vám přeji, pokud ještě obědváte, dobrou chuť a hlavně vám všem klidné páteční odpoledne.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasno až polojasno. Od západu bude přibývat oblačnosti a přidají se přehánky nebo bouřky. Na teploměru je od 35 do 39 stupňů Celsia.
3: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country Rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
4: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny Country Rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country Rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže důž.
0: A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme tím, co nás asi teď nejvíc pálí, a to jsou ceny paliva. Nafta od minulého týdne zdražila o korunu a 66 haléřů na průměrných 43 korun 90 za litr. Cena benzínu se zvýšila o 29 haléřů na průměrných 42 korun a 30 haléřů za litr. Benzín je teď nejdražší od konce května. Na německých silnicích hrozí dnes a o víkendu největší zácpy z celého léta. Dopravní situace bude komplikovaná hlavně na jihu země, kde začínají školákům prázdniny. K lidem, kteří vyrážejí na dovolenou, se navíc přidá i řada těch, kteří se z ní už naopak vracejí. Teď se vrátíme zpátky domů. Kde se schladit, to nám prozradí Luděk Savana Urbánek.
2: Zpráva, řekněme, trošku studená, protože míříme k ledu. Tropické teploty nemusí znamenat jen koupaliště nebo klimatizovaná obchodní centra. Na Vysočině existuje místo, kde se mohou lidé ochladit přímo na ledě. Zimní stadion v Telči nabízí veřejné bruslení i během letních prázdnin. Naopak v Jihlavě, Žďáru nad Sázavou nebo Letči nad Sázavou si budou muset zájemci na led ještě počkat, a to až do září. Luděk Savana Urbánek, Jihlava.
1: Naklání se, ale drží. O jednom světovém prvenství teď Honza Navrátil.
3: Tak je to potvrzené, věž Putna z říceniny hradu Michalovice je nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbou světa. Geodetické měření věže, která je kousek od Mladé Boleslavy, ukázalo náklon 7350 tisícin stupně. Sklon nechala boleslavská radnice změřit podle pravidel, které vyžaduje případný zápis do Guinnessovy knihy rekordů. O něm budou ještě radní jednat. Honza Navrátil, Mladá Boleslav.
0: Sport.
1: Ještě do zákulisí fotbalu. Ministerstvo vnitra zastavilo správní řízení s fotbalovým klubem SK Slavia Praha kvůli výtržnostem při květnovém derby se Spartou. Vnitro oznámilo, že během řízení zjistilo závažná pochybení, kterých se Slavia dopustila při zajištění bezpečnosti a pořádku na stadionu. Dospělo ale k závěru, že přijatá opatření ze strany klubu a disciplinární tresty od Ligové fotbalové asociace jsou dostatečné a další sankce nejsou nutné. Slávii hrozilo, že by musela až rok hrát doma bez diváků. To byly zprávy. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Dostali jsme se už za 13. hodinu a Vabio Daňka vystřídala kapela Falešná karta s písničkou Dálky. My jsme si Falešnou kartu a jejich album představili v Albu týdne minulý týden. Jestli vás zajímá, na co se můžete těšit tuto neděli, pak poslouchejte 2. srpna parádní album týdne a sice jmenuje se Po pěšinách snů. Na svědomí ho má písničkář Milan Áda, což pro vás možná není úplně známé jméno, jenomže je to jeho už 2. album a je opravdu velmi zajímavé tím, že on pro svoje písničky si vyhledal ze svých velkých vzorů a interpretů, které má rád, lidi, kteří mu naspívali ty jeho písničky. A tak se objevují na tomto albu třeba Ivo Viktorín, Karel Markitán nebo třeba Robert Křesťan. A to album je opravdu skvělé. Jsou tam i další interpreti. Všechno vám povím v neděli po 23. hodině. Teď vám ale dám takovou ukázku toho, na co se můžete těšit. Tady je jedna z písní, které na albu jsou.

0: Rokem Country Rádia.
1: Tak přátelé, blíží se další krásný festival, na který se moc těším a každoročně tam jsem, jmenuje se Budyňský poutník, to znamená, že na telefonu už je Pavel Zajíc z agentury, která program připravuje. Ahoj Pavle.
2: Ahoj Milane, dobrý den.
1: Tak jak to bude vypadat letos, prosím tě, v Budyni?
2: Letos Budyňský poutník bude opět třídenní záležitost, začínáme v pátek 31. července od 7 hodin večer poutovou taneční zábavou. Aha. Pokračujeme sobotním festivalovým programem, který začíná už v 11 hodin. Aha. A určitě si můžete těšit například na Hop Trop, Schovanky, Petra Kocmana, Jindru Kajeka, a tak dále.
1: Ano.
2: Ještě si o tom určitě promluvíme.
1: Ano.
2: A končíme potom v neděli, kdy vlastně v Budyni probíhá tradiční budyňská pouť, takže celý den bude v neděli otevřen průchod hradem na tu pouť.
1: Ano.
2: A od 14 hodin začíná program pro děti. Nejdříve to bude kouzelnická balanková show a potom na kouzelném paloučku divadlo Loudadlo.
1: Já si myslím, že celý program ještě probereme, protože máme dopolední kávu připravenou, kdy k nám přijdeš ještě s jedním ze zakladatelů tohoto festivalu a budeme si povídat o tom, jak to letos bude opravdu vypadat. Možná do té doby, kdyby někdo nechtěl nechat všechno náhodě a chtěl si koupit lístky, kde můžeme lístky najít a případně další informace?
2: Další informace jsou na stránkách festivalu www.budyňskypoutnik.cz a vstupenky se dají koupit přímo na stránkách města Budyně www.budyne.cz. Tam myslím, že to je záložka kultura, vstupenky a tak dále.
1: Ano.
2: Určitě to tam lidi najdou.
1: Dobře, tak jo, děkujeme za pozvánku a těším se už brzo na viděnou tady u mě ve studiu. Měj se hezky, ahoj.
2: Díky taky, ahoj a hezký den všem.

na svatým kopečku u kostela. Bim bam, bim bam, jo, u kostela. Bouřlivá doba mě zapomněla. Bim bam, bim bam, bim bam. Občas jí zahlídnu někde vpředu. Bim bam, bim bam, jo, někde vpředu.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Takže 13 hodin 33 minuty, nejvyšší čas zase podívat se na dopravní informace. Nejprve koleje na trati 064 z Mladé Boleslavy hlavního nádraží do Lomnice nad Popelkou stále přetrvává problém. Je překážka na trati v úseku Sobotka Lomnice nad Popelkou. Konkrétně osobní vlak najel do spadlého stromu mezi stanicemi Mladějov v Čechách Sobotka. No znamená to náhradní autobusovou dopravu mezi stanicemi Mladějov v Čechách Sobotka a také Lomnice nad Popelkou Sobotka a v obráceném směru. Koukám pro vás i na dálnice, vidím, že na D7 na 37. kilometru ve směru na Chomutov je nehoda, je tam převrácené vozidlo, takže tam to bude asi na delší dobu, připravte se na zdržení. Stejně tak jako na D2 na 60. kilometru ve směru na Bratislavu, kde už je nějakou dobu vysypaný náklad, je tu psáno vysypaná kukuřice, pravděpodobně se to uklízí, zatím to svítí jako aktivní, takže i tady počítejte se zdržením. No a jinak jsou tu ta místa, která známe už delší dobu. Na D1 nám pomalu, ale jistě roste kolona mezi 183. a 196. kilometrem ve směru na Ostravu. Máme tady zdržení ve směru na Prahu v protisměru na 170. kilometru kvůli odstavenému autu. A pak tu máme také D5, kde není žádná oprava, ale prostě tam je kolona prakticky pořád na příjezdu do Prahy. D5 teď už v tuto chvíli 5,5 kilometru kolona a pravděpodobně poroste. Takže se připravte také na zdržení. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country
0: Radio. Vstávat a cvičit? A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Váďou na Country Radio.
3: Ani pondělí ve vysílání s Kačkou a s Váďou nebude skoupé na informace.
4: Řekneme si mimo jiné o rekordně vysoké teplotě naměřené v Klementinu za celou dobu měření, což už je od roku 1775.
3: Připomeneme si i obrovský úspěch Emila Zátopka na olympijských hrách v Helsinkách.
4: Neminou vás ani pravidelné soutěže.
3: A chybět nebude ani muzika.
4: V pondělí od 6 do 10 se na vás těší
3: Kačka a Vláďa.

trávou i úbočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

Tak máme 13 hodin 53 minuty, já jsem v poledním menu říkal, že budeme soutěžit o poslední vouchery na oslavu narozenin 35. Stejně tak dnes soutěžíme o poslední dvě vstupenky na letní Shakespeareovské slavnosti 2026, které mám k dispozici. Pokud kouknete na stránky shakespeare.cz, najdete tam plný program jak v Praze, tak v Brně, tak v Ostravě, tak v Bratislavě a budete si moci vybrat. Někdo z vás ale ještě, tedy naposledy v tomto týdnu, získá dvě vstupenky a to konkrétně dvě vstupenky na komedii Marná lásky snaha. Tuhle tu komedii pak můžete vidět v Praze na Malostranském náměstí.

0: městí v podstatě, tedy ať jsem úplně přesný, tak na půdě HAMU v Praze, což je Malostranské náměstí 13, a to 25. srpna od 20.30. No a jinak teda, co říci k té hře Marná lásky snaha, tak je to komedie, ve které uvidíte a uslyšíte mladého Shakespeara v nejlepší formě. Jedná se nejen o strhující vyprávění o lásce, pravdě či lži, ale také o jedinečnou hru se slovy s jejich smyslem a dvojakostí. Je to skvěle obsazeno, můžete se v představení těšit na Petra Čtvrtnička, na Alenu, ne, na Anu Kameníkovou, Karolínu Wagnerovou, nebo třeba Leoše Nohu, nebo Václava Koptu. Zkrátka, to obsazení je skvělé a vy můžete teď volat na 210 323 333 a získat ty poslední dvě vstupenky, které na 25. srpna mám. Tak a už někdo volá, přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio.
1: Dobrý den, tady Pepa, dobrý den.
0: Dobrý den, Pepo, tak já vás srdečně zdravím, tak snad to tentokrát klapne, vím, že už jste to jednou zkoušel a nevyšlo to, takže soutěžní otázka zní takto. V jakých městech můžete letní shakespeareovské slavnosti sledovat?
1: No, Prahu.
0: To je jedno z těch měst, ano, jsou čtyři celkem. Stačily by mi tři česká.
1: Zkusím Brno, Ostrava.
0: Jasně, tak to je. Tady u nás je to teda Praha, Brno, Ostrava, jinak ještě jsem k tomu přidával Bratislavu na Slovensku. Na stránkách byste našel potom, kde se co děje, ale vy 25. můžete být v Praze. Takže vydržte mi chviličku na telefonu, já si napíšu adresu, je to celé, ano?
1: Ano, děkuju.
0: Já taky. No a my pokračujeme dál, přátelé. Poslední lístky šly do světa, ale to neznamená, že nemůžete na shakespeareovské slavnosti vyrazit. Tenhle ten skvělý program, který tam je připravený, je tedy dostupný na stránkách shakespeare.cz a tam si určitě vyberete, ať už jste v Praze, nebo v Brně, nebo v Ostravě, a nebo v Bratislavě. Country Radio. Nejvíc

ta jejich hoře jsou jak radci uvěznění v noře frází předepsaných. Jako léky proti sobě v té naší

0: troskotat, milovat, žít.
1: Skvělá epidemie ve vysílání Country Rádia, poslední píseň téhle hodiny. No jinak epidemie, jak jste slyšeli v kukátku Country Rádia, je jedním z vystupujících na budyňském poutníku, kde se můžeme zítra vidět. Zítra to moderuji a bude tam opravdu hodně, hodně skvělých kapel. Zvali jsme vás včera, zvali jsme vás dneska, zveme vás stále dál. Už dnes večer začíná budyňský poutník akcí, kdy tam je Country Bál a zítra se rozjede hlavní festivalový program. Můžete být u toho a měli byste být u toho, těšíme se na vás. Teď ale za chviličku po předpovědi počasí uslyšíte kulturní pozvánky, kde ta nabídka bude mnohem širší, takže pokud se vám nelíbí nebo nevyhovuje cesta do Budyně nad Ohří, můžete vyrazit jinam podle nabídky naší Teresky.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude jasno až polojasno. Od západu bude přibývat oblačnosti a přidají se přehánky nebo bouřky. Na teploměru je od 35 do 39 stupňů Celsia.
4: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
5: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Moon and all your splendor, no only my heart. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
6: Stařičký šerif u šlíně, prdlku poláhlý vztah.
5: A když se šerif unaví, pustíme si Country Rádio a jsme taky úplně v pohodě.
7: Country.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Festival Dobře utajená country se chystá na sobotu 8. srpna od 11 hodin ve Slapcích u Rakovníka. Letos tam vystoupí Jindra Kejak, Pacific St. Johnny, Malina Brothers, Petr Kocman, Poutníci a další skvělé kapely. Tak přijďte, je to léty osvědčená akce, kterou si rozhodně užijete. Country festival Starý dobrý western se koná od pátku 7. do neděle 9. srpna u přehrady Bystřička v okrese Vsetín. Vystoupí tam Tomáš Linka, Jakub Smolík, Cop, Gimpleři, Lokálka, Pouta, Žamboši a mnoho dalších. Opět to bude festival plný hvězd a milých setkání. Texmeni hrají v Mladé Boleslavi v sobotu 8. srpna od 19 hodin na Michalovické Putně. Jako host tam vystoupí Nové struny. A ještě nás čeká chřibské country léto. A to v sobotu 8. srpna od 17 hodin na koupališti Chřibská v okrese Děčín. Na tradičním letním hudebním setkání letos vystoupí Klidňánko, Žab Band, Blackout Bluegrass Band a Grey Smoke. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

Tak to byl pozdní sběr, až skončí bál, ale proč se loučit, když ještě ani nezačal? Slyšeli jste v kulturních pozvánkách, kam vyrazit, určitě nějaké další pozvánky pro vás budu mít jak já, tak kolega Miloš Keller a vlastně všichni tady v Country Radio, navíc na našich stránkách www.countryradio.cz najdete sekci Kultura a tam je také opravdu hodně, hodně pozvánek. V téhle hodině vás může trošičku inspirovat k návštěvě Prahy Tulácká stezka, která bude okolo 40. minuty, no a zase na druhou stranu naposledy vám připomenu to, že můžete vyrazit na den plný historie a to v kukátku Country Rádia. Z muziky Marty Robbins, potom Karel Krill, také Věra Martinová a George Jones, takže příjemný poslech.

0: Bratkem Country Rádia.
1: Snad si hezky užíváte letní prázdniny. Já pro vás mám teď pozvánku na krásné místo do Týnce nad Sázavou. Vlastně nás pozve Martina Hrušková na pěknou akci.
2: Já bych vás ráda pozvala k nám do Městského muzea a hradu v Týnce nad Sázavou na krásnou a největší akci u nás v areálu Týneckého hradu, a to je Týnecký střep, který plánujeme a bude realizován 1.8., což je sobota, o 13 hodin. Můžete se těšit na středověkou hudbu, šerm, různé stánky, ukázky řemesel, občerstvení a tak dále. Takže doražte všichni, těšíme se na vás a přejeme krásné léto z hradu Týnec nad Sázavou.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Toto letí jsou tady další dopravní informace. Ještě si pojďme připomenout polodenní výluky, které jsou ještě aktuální v tuto chvíli, a sice Strakonice, Čejetice a Křižanov Velké Meziříčí. To jsou místa, kde byste měli během dnešního dne ještě přesedat na autobusy. Teď rychle na dálnice, tam předpokládám, že na některých místech situace houstne a komplikuje se, ale pojďme pěkně postupně. Nejprve takový ten obecný pohled. D1 exit 210 nájezd směr Praha, dvě auta v sobě. D7 37 km směr Chomutov, nehoda, převrácené vozidlo, a to je z těch nejaktuálnějších zpráv asi všechno. Možná ještě platí i to, že na D2 na 60. km ve směru na Bratislavě se uklízí vysypaný náklad, konkrétně vysypaná kukuřice. Ale kde se nám to asi bude komplikovat, nebo téměř určitě, tak to je například kolona mezi 184. a 196. km ve směru na Ostravu na dálnici D1. Je to nesouvislá kolona, ale počítejte tam s ní, tam se určitě zdržíte v těchto místech. Máme tady kolonu i na D5, tam byla naposledy, když jsme koukali, kolem 5 km, jak to vypadá teď v tuto chvíli. Vypadá to velmi podobně, 5,5 km dlouhá kolona ve směru na Prahu, zejména v pravém jízdním pruhu, ne však výhradně, takže se zdržením počítejte, ať už jedete v jakémkoliv pruhu, a na příjezdu do Prahy, to je tam na těchto místech vždycky trošku prekérka. Přejeme vám všem šťastnou cestu, no ale hlavně doražte do cíle v pořádku, protože je před námi, doufejme, krásný víkend.
2: Country Radio.
0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album Milana Ády Po pěšinách snů.
0: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Nazdar Tuláci, dneska je čas na výlet do Prahy a proto je tady pan David Černý.
2: Dobrý den. Na většině ikonických obrazech či fotografiích Prahy nechybí chrám svatého Mikuláše na Malé Straně. Vždycky si představuji, co tomu museli malostranští říkat, když uprostřed jejich města vyrostl tento ohromný kostel, ke kterému se ještě přimyká rozlehlá jezuitská kolej, profesní dům, dnešní sídlo matematicko-fyzikální fakulty. Jezuité se usadili na Malé Straně v roce 1625. Dostali od císaře Ferdinanda II. Starý, původně gotický farní kostel svatého Mikuláše, který uprostřed Malé Strany stál už od 13. století. Jezuité však měli velkolepé plány. Chystali se vybudovat obří komplex, kterým by dali jasně najevo, že přišli do města. Provedli důkladnou stavební čistku. Aby uvolnili místo pro svou novou rezidenci a monumentální chrám, museli jezuité vykoupit a nechat zbourat desítky měšťanských domů, tehdejší malostranskou radnici a dva menší kostely. Tím kompletně změnili urbanismus celé Malé Strany. Samotná stavba probíhala ve třech hlavních etapách, přičemž každou vedl jiný geniální architekt. První se projektu ujal Krištof Dietzenhofer. V roce 1703 položil základní kámen. Navrhl západní průčelí a loď kostela s unikátní klenbou založenou na geometricky složitém prolínání elipsoidů. Tím vtiskl kostelu jeho typickou dynamiku. V roce 1711 byl kostel provizorně vysvěcen, i když byl hotov jen z části. Po delší pauze způsobené nedostatkem financí převzal stavbu Krištofův syn Kilián. Ten stavbu radikálně proměnil. Navrhl monumentální 75 metrů vysokou kopuli a kněžiště. Kilián se však dokončení také nedožil. Zemřel v roce 1751. Nástupní freska od Jana Lukáše Krakera má plochu přes 1500 metrů čtverečních a patří k největším v Evropě. Je vymalovaná tak mistrovsky, že plynule navazuje na reálnou architekturu kostela. Ze spodu nepoznáte, kde končí skutečná marmorová římsa a kde začíná pouhá iluzivní malba. Stavbu chrámu dokončil Kiliánův zeť Anselmo Lurago, který v roce 1752 dokončil také štíhlou zvonici sousedící s kopulí. Když se na kostel podíváte z dálky, kopule a vedlejší zvonice vypadají jako dvojčata. Mají stejnou výšku 79 metrů. Má to však háček. Kopule patří církvi, jezuitskému řádu, zvonice patří obci. Jezuité se totiž s malostranskými radními dlouho přeli o pozemky. Město nakonec souhlasilo se stavbou věže jen pod podmínkou, že bude sloužit jako městská hláska a bude mít samostatný vchod, od kterého jezuité nedostanou klíče. Pro Country Radio David Černý, miluju Prahu.

0: Páteční odpoledne dospělo ke své 15. hodině, to znamená, že já se s vámi budu loučit a přichází Miloš Keller. Přeji vám krásné odpoledne, krásný i celý víkend s Country Rádiem, pokud ho budete trávit s Country Rádiem. Můžeme se vidět, můžeme se slyšet, kdybyste chtěli. My s kapelou St. Johnny právě teď vyrážíme směr Nové Město na Moravě, kde je na koupališti nádherný festival, jmenuje se Váza Fest a my se tam moc těšíme. Dostali jsme pozvání, tak si to opravdu užijeme. Tam se můžeme vidět, pokud jste někde poblíž. Zítra moderuji festival v Budyni na Dohří Budyňský poutník, i tam se můžeme vidět, skvěle obsazený festival, moc se také těším. V neděli se můžeme vidět na parníku Country Rádia, pokud máte lístky na Jardu Samsona Lenka, tak se uvidíme určitě. Večer se pak můžeme slyšet ve 23 hodin a sice při albu týdne, kdy vám představím skvělé album, které má na svědomí Milan Áda a budou na něm zpívat hvězdy, které znáte z vysílání Country Rádia. No a nakonec se těším také pochopitelně i v pondělí v 10 hodin dopoledne při běžném vysílání, takže mějte se moc hezky. Prožijte víkend, jak uznáte sami za vhodné, hlavně ať se vám vydaří. Já doufám, že se vydaří i mně a těším se na slyšenou.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasno až polojasno. Od západu bude přibývat oblačnosti a přidají se přehánky nebo bouřky. Na teploměru je od 35 do 39 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Měsíc po otevření příjmu žádostí v programu Nová zelená úsporám předložili majitelé rodinných a bytových domů Státnímu fondu životního prostředí České republiky už stovky projektů energeticky úsporných renovací. Na jejich realizaci plánují využít bezúročný úvěr v celkovém objemu 2,3 miliardy korun. Do střední Evropy pokračuje příliv mimořádně teplého vzduchu od jihozápadu. Meteorologové proto už včera vydali výstrahu s extrémním stupněm nebezpečí před vysokými teplotami. Extrémní zátěž teplem budou zažívat lidé na jihu Moravy. Kvůli suchu a vedru je také zvýšené riziko požárů. Na Žlutý kopec nás pozve Luděk Savana Urbánek.
2: Brněnské vodojemy vstupují do dalšího levelu. Nadzemní část areálu vodojemů na Žlutém kopci v Brně obohatí nový stánek s občerstvením. Kontejnerový prodejní stánek bude otevřený celoročně, nyní tam funguje dočasný gastroprovoz. Zdejší vodojemy patří mezi nejnavštěvovanější atrakce ve městě. Současný dočasný gastroprovoz využívají nejen návštěvníci vodojemů, ale také místní obyvatelé. Luděk Savana Urbánek, Brno.
1: Kdo má rád bižuterii, nesmí chybět v Jablonci.
3: Tradiční přehlídka skla a bižuterie, křehká krása v Jablonci nad Nisou nenabízí jen produkci místních firem. Na 15. ročníku představí od 6. do 9. srpna ve zdejším Eurocentru své autorské šperky také výrobci z Prahy, z Ostravska nebo z Českých Budějovic. Kapacita výstavní plochy je už několik týdnů obsazená. Na výstavě se představí celkem 51 firem. Největší stánek tu bude mít tradičně Precioza. Honza Navrátil, Jablonec nad Nisou.
0: Sport.
1: Teď do světa hokeje. Ocenění pro nejlepší tuzemskou hokejovou akademii za uplynulou sezonu získal Liberec. Bílým tygrům zároveň patří první místo ve výchově mladých talentů za poslední pětiletku, když v čele tabulky vystřídali Plzeň. Ocenění uděluje český hokej na základě toho, kolik hráčů kluby vychovali pro reprezentace, draft NHL a profesionální hokejové soutěže. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

I nadále dobré páteční odpoledne, i nadále dobrý poslední červencový den, i nadále hezký vstup do prvního srpnového víkendu. Tohle všechno od Miloše Kellera a interpretů, kteří vám budou hrát a zpívat. Eagles, známe je hlavně z nahrávky Hotel California, teď nám zahraje něco jiného, jiný hit, New Kid in Town. A pak také Jiří Grossman, Pavel Bobek, Morgan Wallen se svojí novinkou Love Somebody z aktuální americké hitparády, Petra Černocká nebo Kapitán Kit, kukátku pozvánka na koncert, doprava v půl a v druhé polovině hodiny soutěž o jedny z posledních voucherů a triček na naše oslavy. Tak hezký poslech, pokud možno osvěžující a v druhé polovině hodiny i trochu štěstí přeji.

blizár s vichřicí, já sám jedu pálnicí a na cestě jsem skoro celý den. Jedu k tí, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil.

jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou tmou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. Půně už nemůže apat, schromil ho ten věčnej chvat.

like Maria. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.
1: Čekám na svůj nákladák, co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím.

0: Pečátkem Country Rádia.
1: Máme sice konec července, ale v tomto kukátku bude pozvánka pro ty, kteří plánují trošku více dopředu, zhruba do poloviny srpna, a pro ty, kteří jsou z Brna a Blanska a okolí. Pozve vás Radim Zenkl se svým kolegou.
2: Ahoj, tady Radim Zenkl
3: a Ondra Kozák.
2: Zdravíme z Ameriky, kde hrajeme na festivalu, ale už teď zveme všechny posluchače na náš koncert v Blansku.
3: Dnes se uskuteční ve středu 19.8. od 19 hodin na nádvoří zámku. Těšíme se na vás.
1: Pochopitelně, že se s touto pozvánkou v rámci Kukátek ještě setkáte a uslyšíte ji taky v rámci pořadu Folkmeny v neděli po 21. hodině.

0: na polární září v ledničce.
1: S Country rádiem na cestách.
2: Tak, kde máme kolony na dálnicích? D1 na dojezdu do Brna od Prahy, kolona začíná u Kývalky, pokud projedete okolo omezení u D2, tak se neradujte. Další kolona začíná za Slatinou a končí až za 211. kilometrem ve směru na Ostravu. V opačném směru do Prahy je kolona také, a to od D2 až k výstavišti, pak se to rozjíždí. D5, kolona aut je od Rudné, pokračuje až na D0, rozjíždí se to až za odbočkou na Barrandov. Na Pražský okruh vám to potrvá více jak půl hodiny. D8 kolona začíná na odbočce u Kralup. Levý pruh jde o něco rychleji, táhne se až do opravované Gbelské tato kolona. A D7 u Panenského Týnce ve směru na Louny hlásí dopravní nehodu, tam je kolona pouze krátká. Ovšem na dojezdu a výjezdu z Prahy okolo letiště počítejte také s kolonou, pracuje se tam na křižovatce Aviatická. Další doprava za hodinu.
3: Country Radio
4: Bonanza. Pravidelná hitparáda Country Rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na Country Rádiu.

0: 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: No a je tu poslední možnost získat dvojici voucherů a dvojici triček souvisejících s naší oslavou 35 let existence Country rádia. A jak ta oslava proběhne? Proběhne tak, že zhruba v 8 hodin 57 minut odjíždí z Braníka vlak po Sázavský Pacifik a můžete z něj vystoupit buď to v Petrově u Prahy, což je kousíček od Pikovic, anebo dojet až do Kamenného přívozu a jít s našimi kolegy a kolegyněmi a spolupracovníky po Sázavskou stezkou až do Pikovic. V Pikovicích, v Pikovaru bude spousta zábavy a spousta muziky, kterou obstarají právě kolegové z Country rádia a spolupracující kolegové. Tak to je způsob oslavy Country rádia, 35 let existence. No a abyste vouchery nedostali jen tak zadarmo, tak tu máme pochopitelně soutěžní otázku. Znovu ještě poznamenám, že vouchery už koupit nelze a na místě je nebude možno koupit také. A je tu poslední soutěžní otázka, relativně jednoduchá, ale důležitá, protože pokud ji nebudete vědět, tak se nesvezete. Odkud odjíždí vlak, který vás poveze v rámci voucherů, buď to do Petrova u Prahy, nebo do Kamenného přívozu. A ještě telefon.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

Zůstanu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, tak ptáci tiše vzlétnou.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Haló?
0: Ano, Country Radio, dobrý den.
1: No, dobrý den. Doufám, že jsem se dovolal na soutěž.
0: Dovolal jste se do Country Radio na soutěž, takže zbývá jenom říct správnou odpověď.
1: Odkud odjíždí vlak? No, z Bráníka.
0: No, naprosto správně. Bylo to jednoduché, ale bylo to důležité. Protože získáváte dvojici voucherů, pojedete tím vlakem, tak je to potřeba vědět. Veliká gratulace, poslední dvojice voucherů, poslední dvojice triček v tuhle chvíli je vaše. Vydržte mi na telefonickém spojení, velikost triček a podrobnosti si domluvíme už mimo vysílání, ano?
1: Ano, ano.
0: Tak jo, vážení milí posluchači, a tím naše dnešní soutěž končí. Těšíme se na vás v Pikovicích.
2: Country Radio.
3: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Blake Shelton a jeho písnička Honey Bee z roku 2011, kdy vedla 2 týdny americkou countryovou hitparádu a kdy Blake Shelton za ten týž rok získal cenu ACM za mužský vokál v country, tak tahle písnička uzavřela další hodinku odpoledního vysílání Country Rádia, co se týče muziky. Co se týče slova, tak ji uzavře Tomáš Adamec s informací o počasí a tu další hodinu otevře také Tomáš Adamec s zpravodajstvím. No a potom Rangers a nebo Gentlemani. Hezký poslech Tomáše Adamce.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasno až polojasno. Od západu bude přibývat oblačnosti a přidají se přehánky nebo bouřky. Na teploměru je od 35 do 39 stupňů Celsia.
1: Každý správný muž má mít nůž. Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Rádia. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem country shopu na www.countryradio.cz.
3: Tak jako mají dechovkáři svýho kmocha, my countrymeni máme svýho Henka Williamse. A taky Michala Tučného.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Ještěd slaví v těchto dnech zásadní výročí. Hotel a vysílač patří mezi nejznámější budovy v České republice. Pro veřejnost se stavba otevřela v roce 1973. Základní kámen byl ale položený o 7 let dřív, 30. července v roce 1966. Včera to bylo přesně 60 let. Nové kolbiště na pardubickém závodišti je zkolaudované. Teď se už jen čeká, až se usadí povrch, aby ho v září mohlo město slavnostně otevřít. Kolbiště je osvětlené, má speciální povrch a velmi moderní závlahový systém a také béžovou barvu písku. Na novém kolbišti už jsou otisky kopyt. Prioritu dostal jízdní oddíl městské policie Pardubice. V Uherském Brodě se bude revitalizovat rybník. Tady je kolega Savana.
2: Uherský Brod chystá rozsáhlou obnovu vinohradského rybníka, která má spojit ekologická opatření s rozvojem atraktivního veřejného prostoru pro rekreaci. Projekt zahrnuje odbahnění, opravu hráze i vznik nové naučné stezky a přírodního parku. A samozřejmě také klade důraz na zachování cenné biodiverzity. Luděk Savana, Urbánek, Uherský Brod.
1: Co všechno nalezneme ve ztrátách a nálezech, to zjistil Honza Navrátil.
3: Tisíce i velmi zajímavých předmětů leží ve skladu pražských ztrát a nálezů. Jde o věci, které lidé nechali na různých místech ve městě nebo v prostředcích městské hromadné dopravy. V kanceláři v ulici Karolíny Světlé se občas sejdou skutečné kuriozity. Lidé jsou schopni ztratit například šicí stroj, hasicí přístroj, mačetu, pedalboard a nebo dokonce prsní implantát. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalová Sparta se dnes pokusí napravit úvodní porážku s Brnem. Na pražskou Letnou míří i náš sporták Petr Plintovič.
4: Sparta v úterý rozehraje třetí předkolo Ligy mistrů proti Lyonu. Druhé kolo šance ligy si tak střihne už dnes večer od 19 hodin proti Zlínu. Letenští mají co napravovat, když v úvodním kole po mizerném výkonu prohráli v Brně se Zbrojovkou 1-3. Zlín vstoupil do ligové soutěže domácí porážkou 0-1 s ostravským Baníkem.
1: Zprávy jsou u konce. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Je 35 let s Country rádiem, klidným rádiem do neklidné doby.

0: Tak to byly Gentlemani a písnička Naše máma, naše nová hitovka. No, pojďme za dalšími písničkami, bude tam i klasika. Rekonvalescence, Johnny 78, nebo Scott McKenzie, San Francisco, ale také Valdemar Matuška, Pacific, Willie Nelson a další, to všechno v první polovině hodiny. Nebude chybět také pozvánka na oslavy 800 let obce Klobuky a dopravní informace v půl. I touto hodinkou vás provází Miloš Keller.
1: Rok 78, pokud si vzpomínám, začal celkem dobře dík uhelným prázdninám. Metrem už jsme jezdili z Leninky na Mírák, třetím rokem na Hradě však hnízdil starý pták. Byl to ale dobrý rok, a říkej si, co chceš, vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash.

78 mi úsměv z tváře vzal. Když u odvodu prošel jsem, aniž bych o to stál, pak táta přišel o místo, že někde něco řek, a nějakej soudruh tlačil se na jeho teplej plek. Byl to ale dobrý rok, a říkej si, co chceš, vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash. Rok 78 už prachem zapadal, i starý pták je pod rnem, a kdo by vzpomínal.

0: Rokem Country Rádia.
1: Na telefonickém spojení do studia Country Rádia je teď pan Václav Henzl. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Zdravím posluchače Country Rádia a zdravím i váš, Miloši.
1: Já prozradím, že jste místostarosta obce Klobuky, což je v blízkosti Slaného, a ta obec bude slavit veliké výročí, 800 let existence. Pozvěte naše posluchače na tyhle oslavy. Prozraďte, v čem ty oslavy budou spočívat.
2: Tak já bych chtěl pozvat posluchače k nám do Klobuk, vlastně do místa, kde máme v katastru nejvyšší menhir ve střední Evropě, to asi málo kdo ví. A chtěl bych je pozvat v sobotu 8. srpna a v neděli 9. srpna, kdy oslavy pokračují. Samozřejmě hlavní program bude v sobotu. Jedná se teda o výročí 800 let první zmínky založení naší obce. Čekají na návštěvníky koncerty, setkání rodáků, prohlídka místní školy, kde dokonce máme zapůjčený i historický kroniky z krajského archivu, takže bude možnost nahlédnout do historických kronik. No a večer samozřejmě bude taneční zábava s kapelou Globus Band. V sobotu 8. bude navíc od 8.30 do 13. i umožněna prohlídka kostela svatého Vavřince. V neděli potom program pokračuje, kdy budou pouťové atrakce, bude všude přítomné občerstvení. No a samozřejmě, pokud někdo bude mít zájem přijet, tak bližší informace najde na webových stránkách obce, což je www.klobuky.cz, anebo případně i na Facebooku, což je Facebook Obec Klobuky.
1: Trošičku definujte blíže, kde Klobuky konkrétně jsou. Já to vím, dá se tam dojet vlakem z Kralup nad Vltavou a Slaného, ovšem těch vlaků zase až tak moc nejezdí. Jak se tam tedy nejlépe dostat?
2: Ano, to máte pravdu, jsme u Slaného a bohužel to vlakové spojení sem není zrovna vhodné, dostačující. Nicméně, když už jste na to narazil, tak bych tady rád zmínil, že spolek Železničního muzea z Lonice nám na sobotu vlastně na ten hlavní program zajistil jeden pár mimořádných vlaků, takže pokud by zájemci cestovali ze směru Praha, Kralupy, Slaný, tak budou mít možnost vlastně se k nám dostat i mimořádným vlakem, který spolek Železničního muzea dává k dispozici. Bohužel autobusové spojení v sobotu, v neděli k nám není, takže v tom je to pro návštěvníky trošku stížené.
1: Dobře. Oslavy 800 let obce Klobuky v sobotu a v neděli 8. a 9. srpna na vlnách Country Rádia přiblížil pan místostarosta obce Klobuky Václav Henzl. Já vám popřeji hodně návštěvníků a aby to celé proběhlo tak, jak si představujete.
2: Já vám děkuji, no to hlavní počasí, to objednat nemůžeme, takže budu doufat, že i zhora nám budou nakloněni a že se podaří počasí tak, aby nejen program, ale i co se týká počasí, bylo pro všechny příjemné s námi strávit jeden nebo případně oba dva dny.
1: Ještě úplně nakonec poprosím jednou o ty webové stránky.
2: Webové stránky jsou www.klobuky.cz a Facebook je Obec Klobuky.
1: Tak jo, děkuji za tyhle informace a za rozhovor a mějte se hezky. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: A já ještě doplním sobotní program, který se nám do rozhovoru už nevešel. V 10 hodin dopoledne třeba přednáška magistra Zdeňka Výška o historii obce Klobuky. Ve 13 hodin zahájení oslav obce u Sokolovny a koncert herečky a zpěvačky Kateřiny Brožové. Ve 14.35 koncert herce a zpěváka Milana Peroutky s kapelou Perutě. A v 16.05 koncert kapely Děda Mládek Illegal Band. No a o taneční zábavě s kapelou Globus už jsme hovořili. Tak to ještě doplním. Oslav 800 let obce Klobuky.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Přehled kolona D1 ve směru z Prahy do Ostravy. První kolona začíná u Čestlic, rozjíždí se to pak za D0. Další kolona je potom od Velkých Popovic až ke Šmejkalce, tam je porouchané auto. Na dojezdu do Brna na D1 od Prahy počítejte s kolonou od Výstaviště až k D2 a za chvíli narazíte na další kolonu od Slatiny až na 211. kilometr. Celkově se zdržíte víc jak hodinu. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio. Housle,
3: housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
4: Staříčký šerif u Šlíně prdlku poláhlý vztah.
3: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
5: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
3: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
6: Country rádio.
3: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country rádiu.
7: Ani pondělí ve vysílání s Kačkou a s Vláďou nebude skoupé na informace.
8: Řekneme si mimo jiné o rekordně vysoké teplotě naměřené v Klementinu za celou dobu měření, což už je od roku 1775.
7: Připomeneme si i obrovský úspěch Emila Zátopka na olympijských hrách v Helsinkách.
8: Neminou vás ani pravidelné soutěže.
7: A chybět nebude ani muzika.
8: V pondělí od 6 do 10 se na vás těší
7: Kačka a Vláďa.
6: Country Radio.
3: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
6: Country Radio.

Tohle byly Tomáš Linka, Petr Kocman. Petr Kocman vás bude provázet také večerním vysíláním. Za chviličku Bob Dylan, The Times They Are Changin'. A je tu první ze dvou pozvánek na víkendové vysílání Country Rádia. Víkendová polední siesta v sobotu i v neděli mezi 12 a 13 hodinou bude tentokrát věnována písničkám o vlacích a železnicích. Na víkend Country Rádia. Je to první srpnový víkend, takže je to jasné. Bude to víkend písniček na přání v sobotu i v neděli mezi 8 a 17 hodinou. Víkendovým vysíláním Country Rádia vás budou provázet kolegové Tonda, Katka a Jitka. Hezký poslech i o víkendu.

Nikdo netuší, odkud přišel k nám. Prostě do města plul a žije tu sám. Moc nikdy neřekne, a když zařveš au, maximálně na půl huby řekne čau, Big John. Snad prý narodil se někde v Texasu a kvůli nějaký ženský si vjel do vlasů s jedním chlápkem, který jí chtěl moc. A poslal toho Texasa na věčnost, Big John.

Pak přišel den přímo na dně do dolu, místo, že se lámali a padali dolů. Horníci se modlili, srdce byla jako zvon. Každý si myslel, že je konec, jenom ne John. Z prachu a kouře vynořil se chlap, který ho všichni znali a párem svých tlap podržel prasklou výstuž a zařval jak lev. A sám tam stál jak slouf v té spoušti dřev Big John.

Nebylo tu nic, co by Johna smetlo a horníci křičeli, vidíme světlo. 20 chlapů drápalo se na povrch, jeden tam zůstal, kde pak ten by zdrh, Big John. Krumpáčema začali se prokopávat klíš dole, v tom slyšeli rachot, tam někde hluboko dole. Kouse valil ven, jak padal strop a každej viděl, že tam dole našel svůj hrob Big John.

Nikdy ten důl už neobnovili, jenom na vrata dřevěnou desku přibyli, je na ní nápis, na který sedá prach. Na dně téhle šachty spí chlap, co nikdy neměl strach.

0: Než dostane slovo Tomáš Adamec, pozvu vás k dalšímu vysílání Country Rádia po 17. hodině písničky na přání. Už teď musím konstatovat, že je obsazeno, takže na telefonáty nedojde. V 18 hodin čaj o 6. v druhé polovině hodiny Rostě Čapek s Bluegrassem, také country pod kapotou Vítka Pěkného, anebo koně na Country Rádiu Báry Hejhalové a Milana Šmita. Tým kolem Ivana Mládka si chystá pořad, který se jmenuje Hovory z Loun, a ten zazní v 19 hodin. Vysíláme jej v premiéře jednou měsíčně, tohle je repríza, a reprízujeme potom v noci z neděle na pondělí hned po půlnoci. No a potom už kolega Petr Kocman od 20 hodin nabídne vám třeba Sammy Kershova Žlutého psa nebo Cheda Broka. No a po 11. hodině večerní potom výhradně klasická country v nočním country jamu. Ve vysílání Petra Kocmana nebude chybět také vítězná písnička Bonanzy po 21. hodině. Teď Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasno až polojasno. Od západu bude přibývat oblačnosti a přidají se přehánky nebo bouřky. Na teploměru je od 35 do 39 stupňů Celsia.
3: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
4: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
5: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
1: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.
6: Tomáš Linka, Čárka Resková, Rostě Fischer, Michal Tučný Revival, Rekonvalescence a řada dalších country účinkujících se na vás těší v pátek 14. a sobotu 15. srpna. A kde? Na country festivalu Poslední kovboj v hostinci u Miluny v Hošticích u Volině. Tak jedem!

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne, jdeme nakupovat. Česko drží evropské prvenství v nákupech zlevněného zboží. V akcích nakoupíme až 59% potravin nebo drogistického zboží. Zároveň také stoupá chuť spotřebitelů utrácet. Spotřebitelský D-test výjimečně a zdarma zpřístupnil celou publikaci Domácnost bez chemie. Úspěšná brožura vysvětluje rizika chemických látek v domácnosti. Ke stažení je na www.dtest.cz. Celý tento týden vám nabízíme miniseriál kolegy Luboše Dvořáka s karavanem po kempech v Čechách a na Moravě.
2: Zastavení páté, Milevsko, jižní Čechy. Přestože nejsem rybář, tak se s vámi podělím o zážitek v jednom zákoutí. Můj pracovní život mě zavedl do Milevska, města ležícího na hlavním tahu mezi Plzní a Táborem vedle Orlíku a Žďákovského mostu. Zde jsem objevil Vášův mlýn, což je svažitá louka nad rybníky Váša a Korunský. Skromně vybavený kemp je rájem rybářů i cyklistů. Když chcete, tak vám seženou i elektřinu. Rybník je zarybněn a chytat se smí na dva pruty a za peníze podle interního řádu. Všechny návštěvníky združuje mini hospůdka s venkovním posezením a cenami jak z jiného, levnějšího světa. Do centra města je to tak 2 kilometry. Milevsko je neoficiálním hlavním městem maškar a masopustních tradic. Místní tradice více než stoletá, proslulý maškarní průvod jsou zapsány do světového seznamu nemateriálního kulturního dědictví. Klášter založený v roce 1187 je nejstarším v jižních Čechách. Jižanský typ měl Luboš Dvořák.
0: Sport.
1: Sparta se dnes pokusí napravit úvodní porážku s Brnem. Další zápasy fotbalové šance ligy se odehrají o víkendu a pozve na ně náš sporták Petr Plintovič.
3: Sparta v úterý rozehraje třetí předkolo Ligy mistrů proti Lyonu. Druhé kolo šance ligy si tak střihne už dnes večer od 19 hodin proti Zlínu. Letenští mají co napravovat, když v úvodním kole po mizerném výkonu prohráli v Brně se Zbrojovkou 1-3. Zlín vstoupil do ligové soutěže domácí porážkou 0-1 s ostravským Baníkem. Tři zápasy se odehrají v sobotu v 17 hodin. Baník Ostrava hostí ve šlágru kola pražskou Slávii, Liberec Teplice a Slovácko přivítá brněnský Artis. V sobotu od 20 hodin pak ještě hraje Plzeň proti Zbrojovce Brno. Nedělní program fotbalové šance ligy startuje už v 15 hodin v Olomouci, kam zavítá Mladá Boleslav. V 17.30 začne duel mezi Bohemians a Hradcem Králové. Druhé kolo pak zakončí večerní duel Pardubic s Jabloncem s výkopem ve 20 hodin.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

dva to viděli a oba dva říkají, že vypadal jak já, ten chlap, co utíkal. Soudce se mě ptal,

Já tam vždycky stál a pot se zemnelil. Jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.

po prátku mi chystaj. Kněz mi s Bohem dal, dole stála žena, co jsem s ní tu noc spal.

pak trhli podlahou. Já byl k nebi blíž. A ona stála dole jen o 2 metry níž. Pozdě na večer, když kamarád šel spát, tak přišla na můj hrob mi s pláčem s Bohem dát.

0: natřání na Country Rádiu.
1: U sledování písniček na přání vás vítá Miloš Keller. Tentokrát jste se také nějak rozepsali, takže to bude bez telefonátu, jak už jsem avizoval před 17. hodinou. Tohle byla písnička pro naši posluchačku Slávku, která napsala hezké veršování. A teď už pojďme k tomu e-mailu. V těchto dnech slaví 80. tři švarní mládenci, Jenda Plíšek, Jarda Kincl a Pepa Jehlička. Dnes se sešli, aby zaspomínali na časy před téměř 60 lety, kdy plnili až nabíjeli, co by skupina Kapitol, taneční sály na Hlinecku řízným popíkem, ozdobeným již tehdy country hity. Zahrajte jim prosím Ránu od Valdy Matušky, které měli též na playlistu. Pevné zdraví a dobrou mysl jim přejí manželky, rodiny i zbývající fans, pamětníci těch časů.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: A je tu další dvojice písniček na přání. Zahrajte prosím písničku od Jitky Vrbové pro Zdeňka Martince z Nového Jičína k jeho 70. narozeninám. Zdeňku přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a pohody. Díky za tvou ochotu pomoci vždy, když je třeba. Lenka a Jenda. A druhá. Milé Country Radio, prosím o zahrání písně Česačů Bavlny Bál pro paní Milátku Mikovou do Nové Seninky u Králického Sněžníku. S přáním příjemného zbytku léta jí i všem posluchačům. Píše Radek ze Zábřehu.

0: Trojičky na přání na Country Rádiu.
1: Teď trojice e-mailů a dvojice písniček. 1. srpna to bude 45 let od naší svatby. Milá Aničko, vím, že to se mnou nebylo vždycky lehké, tak ti moc děkuji, že si to vydržela. A protože mě tak dobře znáš, už tušíš, jakou jsem na naši společnou oslavu vybral písničku. Ano, je to Bože, já byl vůl od vlaku na Dobříš, manžel Láďa. Druhý e-mail. Ahoj Country Radio, zahrajte prosím písničku Máme doma kočku od Pokáče pro našeho syna Míšu k dnešním narozeninám. Přání posílá mamka, táta, brácha, babička s dědou a strejda, píše Iveta. No a pak tu máme jeden e-mail bez písničky, tak doufám, že si obdarovaná vybere jednu z těch dvou. Blahopřání k narozeninám Martě Heroldové ze Znojma a jím 76 rokům přeje syn Roman s rodinou.

drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnů

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou, donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se stojí.

0: Mám nejspíš kočku s errorem.
1: S Country rádiem na cestách.
2: A jsou tu dopravní informace. Kde máme dopravní problémy v Praze? Hned dvě nehody jsou na jižní spojce. Ta první je za Barandovským mostem ve směru od Smíchova. Kolona začíná už v Dobříšské a budou se regulovat také vjezdy do tunelu Blanka v tomto směru, tedy ve směru na Barandov. Druhá nehoda je potom za Lanovým mostem ve směru k Průmyslové. I tam se jede velmi pomalu. S kolonami počítejte také na Hlávkově mostě a následně na magistrále. Tam je to kvůli opravám na Hlávkově mostě. Další kolony jsou u letiště. To je začátek D7 v obou směrech kvůli opravám křižovatky Aviatická. V Plzeňské u Klamovky počítejte také se zdržením ve směru z centra. Kbelská vyvolává kolony už v Hloubětíně a také na Novopatské i od D8. No a ještě připomeneme okolí Národního divadla a Národní třídy, kde se vyměňují tramvajové koleje, i tam není radno výjíždět. Most Legií je stále průjezdný jenom od újezdu. Šťastnou cestu i po Praze.
1: Country Radio. Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio. Písničky na přání na Country Rádio.
1: Jsme v druhé polovině písniček na přání, i teď dvě písničky. K 79. narozeninám, které slaví právě dnes, prosím o zahrání písničky mému milovanému manželovi Ivovi, a to od Honzy Nedvěda Všechno nejlepší. Hodně zdraví, štěstí a elánu do dalších let a aby si ještě jednou dlouho užil sportovních aktivit tenisu a pingpongu, který tak miluješ. To ti přeje tvá Jarmilka a k přání se připojuje také celá rodina a kamarádky. To bude první a ta druhá. Chtěl bych poprosit o písničku Cizinci od Cleo pro Káju. Kájo, snad už konečně dostaneš rozum a zjistíš, že některým věcem a lidem se nemá cenu vracet. Drž se a ať je zase líp. Píše podle e-mailu, odhaduji, Ládík.

0: víc než cizinci.
1: Písničky na přání na Country Radio.
2: A pojďme dál, prosím, zahrajte dodatečně našemu synovi Liborovi k svátku písničku Nevadí od Babiho Daňka. Přejeme hodně pevného zdraví, mnoho trpělivosti a věř, že zase bude líp. Mamka, taťka a sestra s rodinou. Tak to bude jedna písnička a druhá písnička, kterou vám nabídneme, tak tady budeme trošku improvizovat. Krásný parný podvečer, prosím o zahrání písně pro nejkrásnější fenečku Kivy k jejím prvním narozeninám a taky pro ostatní, co tu s ní mohou trávit dovolenou. Píší jeleni, požadovanou interpretku u nás nemohli jeleni slyšet, tak jsem vybral něco jiného, co se také týká psů.

0: zase bude líp.
1: Country Radio. Nejvíc country a české muzeum.

0: na přání na Country Rádiu.
1: A je tu další dvojice. Zahrajte prosím písničku pro našeho Slinkyho Kousavá deka. Přejem všem pohodu a krásný pátek, píše podle e-mailu odhaduji Pavel. Prosím o zahrání písničku Pavla Dobeše Blažek pro mé velmi pozorné sousedy. Děkuje a písničku posílá Bára.

0: Country Radio.
1: Měl jsem rád Blažka jak svojho synka, z jedného hrnka jsme kafe pili, vymetli jsme kina, takoví jsme byli, a žádnou srandu jsme neskazili. Žizeň jsme hasili v knajpě na nadráži, a jak byl v ráži, jak už ho měl, do jedné tlápy chytnul dva chlápy, a i do lochu bych místo něho šel. Loni se u nás povyšovalo na vyšší místa, za vyšší plat. To se robí vždycky, automaticky, jak který si chachar zdrhne na západ. Za ten den pluvnul by jsem si do ksichtu, bo jsem se zdržel u jedné ženy, a jak jsem po absenci přišel na šichtu, tak už byl Blažek povyšený. Tím pádem Blažek mi

0: dejte se všetci, přejeď rychlíkem, kozla zahradníkem jste zrobili a pytláka hajnem a zloděja tajnem, to jste se pěkně vybarvili. Vždyť je to gauner a svině zprosta, duševně silně zakřiknuty, na prstách zbydu počíta dosta a vyšmatlané v nosi buty. Od jisté doby nemám rád Blažka, k svatku mu ruku nepodám a jak na mopedu přes kaluž pojedu, schválně ho vždycky ochlustám.
1: A to je, co se týče písniček na přání, všechno, nedá se nic dělat. Děkujeme rodinám Kuč, Ro, Jo, Lu a Psí Smečce. Něco hezké určitě slyšeli v téhleté půlhodince. Bohužel Jirkovi, Renatě a Trutnovákům přeji hezký víkend, ale ty dlouhé písničky na ty dneska nevyšly.

0: Tantry počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude jasno až polojasno. Od západu bude přibývat oblačnosti a přidají se přehánky nebo bouřky. Na teploměru je od 35 do 39 stupňů Celsia.
0: Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Country Rádio. Nově i v DAB+.

0: Country Radio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady je zpravodajský souhrn. Na Brněnsko přibudou nové cyklostezky a lávky. Cyklisté se jich dočkají v Pohořelicích, Střelicích a Troubsku. Nové lávky vzniknou v Břeclavi a Radějově. RegioJet rozšířil online objednávání občerstvení do všech cestovních tříd. Cestující si nově mohou jídlo a nápoje objednat přes aplikaci i ve třídách Business, Relax a Standard, kde zůstává zachován i osobní servis stewardů. V Bulharsku našli díky rekordně nízké hladině Dunaje pozůstatky pravěkého mamuta. Odborníci na místě našli spodní čelist, dva kly a pravděpodobně i žebro. Teď nález prozkoumají. Spotřebitelský D-test výjimečně zdarma zpřístupnil celou publikaci Domácnost bez chemie. Úspěšná brožura vysvětluje rizika chemických látek v domácnosti. Ke stažení je na www.dtest.cz. V době veder je fajn schladit se v podzemí. Třeba Hornické muzeum Příbram nabízí prohlídky několika dolů a jízdu důlními vlaky. Můžete i sfárat k obřímu podzemnímu vodnímu kolu a nebo se svést jako na skluzavce šikmou důlní štolou. Tři Češi dostali za podvody z call centra na Ukrajině 7 let vězení. Jako falešní bankéři přesvědčovali oběti, aby převedli peníze z údajně napadených účtů. Škoda přesáhla 100 milionů korun. Dnešní poslední zprávy a zpravodajský souhrn jsou u konce. Hezký zbytek dne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Nazdar Tuláci, dneska je čas na výlet do Prahy a proto je tady pan David Černý.
2: Dobrý den. Na většině ikonických obrazech či fotografiích Prahy nechybí chrám svatého Mikuláše na Malé Straně. Vždycky si představuji, co tomu museli malostranští říkat, když uprostřed jejich města vyrostl tento ohromný kostel, ke kterému se ještě přimyká rozlehlá jezuitská kolej, profesní dům, dnešní sídlo matematicko-fyzikální fakulty. Jezuité se usadili na Malé Straně v roce 1625. Dostali od císaře Ferdinanda II. Starý, původně gotický farní kostel svatého Mikuláše, který uprostřed Malé Strany stál už od 13. století. Jezuité však měli velkolepé plány. Chystali se vybudovat obří komplex, kterým by dali jasně najevo, že přišli do města. Provedli důkladnou stavební čistku. Aby uvolnili místo pro svou novou rezidenci a monumentální chrám, museli jezuité vykoupit a nechat zbourat desítky měšťanských domů, tehdejší malostranskou radnici a dva menší kostely. Tím kompletně změnili urbanismus celé Malé Strany. Samotná stavba probíhala ve třech hlavních etapách, přičemž každou vedl jiný geniální architekt. První se projektu ujal Krištof Dietzenhofer. V roce 1703 položil základní kámen. Navrhl západní průčelí a loď kostela s unikátní klenbou založenou na geometricky složitém prolínání elipsoidů. Tím vtiskl kostelu jeho typickou dynamiku. V roce 1711 byl kostel provizorně vysvěcen, i když byl hotov jen z části. Po delší pauze způsobené nedostatkem financí převzal stavbu Krištofův syn Kilián. Ten stavbu radikálně proměnil, navrhl monumentální 75 metrů vysokou kopuli a kněžiště. Kilián se však dokončení také nedožil, zemřel v roce 1751. Nástropní freska od Jana Lukáše Krakera má plochu přes 1500 metrů čtverečních a patří k největším v Evropě. Je vymalovaná tak mistrovsky, že plynule navazuje na reálnou architekturu kostela. Ze spodu nepoznáte, kde končí skutečná marmorová římsa a kde začíná pouhá iluzivní malba. Stavbu chrámu dokončil Kiliánův zeť Anselmo Lurago, který v roce 1752 dokončil také štíhlou zvonici sousedící s kopulí. Když se na kostel podíváte z dálky, kopule a vedlejší zvonice vypadají jako dvojčata. Mají stejnou výšku 79 metrů. Má to však háček. Kopule patří církvi, jezuitskému řádu, zvonice patří obci. Jezuité se totiž s malostranskými radními dlouho přeli o pozemky. Město nakonec souhlasilo se stavbou věže jen pod podmínkou, že bude sloužit jako městská hláska a bude mít samostatný vchod, od kterého jezuité nedostanou klíče. Pro Country Radio David Černý, miluju Prahu.
0: Posloucháte Čaj o šesté.

zvoní na neděli a čas se vleče. Rezavé skvrnky zůstaly na čepeli u jílce meče.

0: Hezký páteční podvečer, u čaje o 6. I dnes na víkend vaří pánský klub a mám pro vás recept na lečo, ovšem ne tak ledajaké, ale lečo deluxe. Budeme potřebovat 800 gramů rajčat, nejsme troškaři, stejné množství bílých paprik, dvě velké cibule, asi tak 100 gramů slaniny, může být i anglická, lžíci oleje nebo sádla. Já bych se přikláněl k tomu sádlu, je to přece jenom lečo deluxe. Sůl, mletý pepř, lžička nebo dvě mleté sladké papriky, můžeme to trošku přivostřit nějakým chili nebo ostrou paprikou a klidně bych do toho dal i nějakou tu chili papričku a hlavně 5 vajec. Omytá rajčata nařízneme do kříže. Spaříme vařící vodu a oloupeme, protože takovýhle lečo to nemůže být se šlupkama, že jo. Nakrájíme na kousky omyté papriky, zbavíme semen, žeber, nakrájíme na kousky, oloupanou cibuli nahrubo nakrájíme a společně s pokrájenou slaninou osmahneme na oleji nebo na tom sádle do zlatova. Vmícháme mletou papriku, aby se nám pěkně rozpustila, přidáme rajčata, osolíme a pepříme a vmícháme nadrobno nasekané chili papričky. Za častého míchání dusíme ve vlastní šťávě. Ta rajčátka nám pustí šťávičku a směs nám trochu zhoustne. Pak přidáme papriky, ty budou takové tvrdší na zkus, promícháme a společně dusíme, dokud ty papriky nezměknou. Ale není dobrý, kdybychom je rozvařili. To musí pěkně křupnout. Na jiné pánvi, pokud možno, usmažíme vajíčka, vmícháme pomalu, snažíme se nechat je ve větších kusech. Vejce potom zlehka vmícháme do té hotové zeleninové směsi, ale můžeme to tam prdnout do té jedné pánve, ty vajíčka, klidně, jo. Podáváme nejlépe s opečenou klobásou, protože to je lečo deluxe, a čerstvým chlebem. Přeju vám hezký víkend s Country Rádiem. Ahoj!
1: Posloucháte Čaj o 6.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Nepřetržité železniční výluky nejen na víkend. Humpolec Havlíčkův Brod, ta je nová a bude do 20. srpna. A tyhle už známe. Přerov, Hranice na Moravě, tam se to týká jen osobních vlaků. Rybník, Linz, Nymburk, Rožďalovice, Nymburk, Mladá Boleslav, Brno, Ivančice, Branice, Tábor, Dolní Poustevna, Bad Schandau a Vsetín, Půchov. No a jedna polodenní bude o víkendu končit Strakonice, Čejetice. Šťastnou cestu i na železnici.
2: Radio.
3: Vstávat a cvičit.
0: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Radio.
4: Ani pondělí ve vysílání s Kačkou a s Vláďou nebude skoupé na informace.
5: Řekneme si mimo jiné o rekordně vysoké teplotě naměřené v Klementinu za celou dobu měření, což už je od roku 1775.
4: Připomeneme si i obrovský úspěch Emila Zátopka na olympijských hrách v Helsinkách.
5: Neminou vás ani pravidelné soutěže.
4: A chybět nebude ani muzika.
5: V pondělí od 6 do 10 se na vás těší
4: Kačka a Vláďa.
0: Country Radio. DAB+, to je i Country Radio.

0: bluegrassový tip Rosti Čapka. Český bluegrass na Country rádiu.
1: Milí posluchači, dnešním naším tipem bude kapela, kterou můžete na bluegrassových pódiích vídat už od roku 1983, tedy 43 let. Jmenuje se Modrotisk a představí vám ji Rostě Čapek a Iva Čapková.
2: Nejdéle sloužícími členy jsou Luboš Baňour Herman, kytara, foukačka, Karel Schreiber, housle a Ota Turek, mandolína. S nimi hrají Zbyšek Sádlo Sadílek, basa a Pavel Zícha, banjo. Postupně se v Modrotisku vystřídalo už 13 hráčů. Jmenujme třeba banjisty Jardu Žantu, Vláďu Ptáčka nebo Ondru Rumla.
1: Kapela má za sebou vítězství na Portě, mnoho koncertů a festivalů po celé Evropě, 6 vydaných alb a už více než 40 let si udržuje oddané fanoušky, kteří si s kapelou užívají pohodu a radost z muziky, která zdaleka není jen čistokrevným bluegrassem.

0: Modrotisk právě dohrál písničku Melodie pro lásku, kterou zpívá Karel Schreiber. Trochu nás vrátila do 80. let, kdy se ještě před zásahem cenzorů kapela jmenovala Jablonecký Bluegrass Band. V té době se v kapele hodně bluegrassově swingovalo.
1: I druhá skladba, kterou jsme pro vás dnes vybrali, není pro repertoár Modrotisku úplně tradiční. Jmenuje se Nebe ví. Jde o písničku Rickyho Skekse, ke které český text napsal Ota Turek a zároveň si ji i zaspíval.
0: Poeticky se s námi rozloučí kapela z Orlických hor, Modrotisk a také Iva Čapková a Rostě Čapek.
1: Ahoj!

0: Country pod kapotou.
1: Je tu pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Autolékárnička patří mezi povinnou výbavu každého auta. Přesto ji mnoho řidičů vozí jen proto, že musí a často ani netuší, co vlastně obsahuje nebo jestli její obsah je stále použitelný. Přitom při dopravní nehodě může právě dobře vybavená lékárnička pomoci zachránit zdraví nebo dokonce život. Podle české legislativy musí být lékárnička ve vozidle vždy přítomná a kompletní. Přesný obsah určuje vyhláška Ministerstva dopravy. Najdeme v ní například sterilní obvazy různých velikostí, hotový obvaz s jedním nebo dvěma polštářky, trojcípý šátek, náplast s polštářkem, škrtící pryžové obinadlo, izotermickou folii proti podchlazení, rukavice a také nůžky. Součástí bývá i kartička s návodem pro poskytnutí první pomoci. Dobrou zprávou pro řidiče je, že dnes už zákon nestanovuje povinné datum expirace celé lékárničky. Pokud tedy jsou obvazy a další zdravotnický materiál neporušené a obal není poškozený, nemusíte lékárničku automaticky vyhazovat jen kvůli datu na obalu. Policie při kontrole řeší především kompletnost a použitelnost obsahu. Přesto odborníci doporučují lékárničku pravidelně kontrolovat, ideálně jednou za rok. Pokud je některý obal poškozený, zvrhlý nebo znečištěný, je lepší materiál vyměnit. Po každém použití je samozřejmě nutné chybějící věci doplnit. Mnozí řidiči si navíc lékárničku rozšířují o drobnosti, které zákon nevyžaduje, ale mohou se hodit. Třeba o dezinfekci, malou svítilnu, resuscitační roušku nebo jednorázovou masku na dýchání z úst do úst. V krizové situaci totiž rozhodují vteřiny a dobrá příprava může výrazně pomoci. Vyplatí se také lékárničku v autě vozit na snadno dostupném místě. Jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. A svoje dotazy nám pište na e-mail podkapotou@countryradio.cz. Loučí se s vámi Vít Pěkný.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

si má výhlas lesních strání, si má výhlas polních cest. I když víly už se dávno nenosí, jako len tvé vlasy září, jako pírko dáš se nést. Spádeš s ránem

usmíváš, světlo dalek v očích máš. Tak mi řekni, o čem sníš. Jsi má víla, to už víš. Jsi má láska z lesklých filmů, jsi má láska z krásných snů. I když nevím, zda mi vůbec rozumíš, mám rád vůni za tvých vlasů, mám rád chuť tvých drobných dům.

tvář, polož hlavu na polštář, ať ti pusu můžu dát. Jsi má láska, mám tě rád. Jsi můj důvod, proč jsem vzhůru, i když dávno měl bych spát. Ty však pokaždé mě vyrušíš, pořád chceš, abych ti zpíval, pořád chceš mi polštář brát. Dobře víš, že se to nesluší, já ti zpívám, ale oči se mi klíží a jen to, že mě si přeju, ať už spíš.

je hlava dvouletá. Já mám ráno práce moc a ty jsi důvod,

přemýšlet, jak zvást teď komu, prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak zvást teď komu,

0: Koně na Country Rádiu.
1: Také dnes vám v Country Rádiu přinášíme pořad o koních, takže vás zdraví Milan Schmidt.
2: A Bára Hyhlová.
1: Tak a Bára nás pozve do Severní Ameriky. Báro, mnoho lidí zná Mustangy, ale málo kdo slyšel o plemeni Nokota. Kdo vlastně tito koně jsou a proč se o nich v posledních letech tolik mluví?
2: Nokota je poměrně mladé plemeno, které vzniklo ze skupin polodivokých koní žijících po generace na severoamerických pláních. Chovatelé se snažili zachovat jejich původní vlastnosti, vzhled i genetické dědictví. Právě proto jsou nokoty často považovány za jedny z nejautentičtějších potomků historických koní amerického západu.
1: Jak se tedy jejich příběh liší od příběhu běžných mustangů?
2: Mnoho koní, ze kterých nokota vznikla, pocházelo z oblastí, kde žili po několik generací téměř bez zásahu člověka. Díky tomu si zachovali odolnost, samostatnost a přirozenou inteligenci. Když se jejich počty začaly snižovat, skupina nadšenců se rozhodla tyto koně zachránit a vytvořit organizovaný chov.
1: Jak takový kůň vypadá? Má nějaké typické znaky?
2: Nokota je středně velký jezdecký kůň s atletickou stavbou těla. Má delší nohy, hluboký hrudník a velmi dobré osvalení. Často se objevují modří bělouši, vraníci nebo hnědáci. Působí elegantně, ale zároveň velmi odolně.
1: A jaká je jeho povaha? Dá se na něm stále poznat ten jeho, řekněme, divoký původ?
2: Ano, do určité míry opravdu ano. Nokoty bývají velmi inteligentní, citlivé a rychle se učí. Potřebují člověka, který si získá jejich důvěru, ale jakmile se to podaří, vytvářejí velmi, velmi silné pouto. Mnoho jezdců si cení právě jejich samostatného uvažování a ochoty spolupracovat. Mm-hmm.
1: A v čem dnes vynikají?
2: Díky své vytrvalosti a atletickým schopnostem se uplatňují v trailových soutěžích, vytrvalostním ježdění, práci s dobytkem i rekreačním ježdění. Jsou to univerzální koně, kteří si zachovali mnoho vlastností potřebných pro život v přírodě.
1: Takže známe další nové pěkné plemeno a teď se pojďme podívat na to, co nám napsali posluchači. Proč se některým koním stříhá hříva a jiným zase ne, ptá se Jana.
2: Úprava hřívy je většinou otázkou zvyku, využití koně a také tradice daného plemene. Kratší hříva se lépe zaplétá na závody a přehlídky, zatímco dlouhá hříva je typickým znakem některých plemen. Například frýský kůň se pyšní dlouhou a bohatou hřívou, zatímco u fjordských koní je běžná krátce střižená hříva upravená do tvaru takzvaného koštěte.
1: Tolik tedy ke hřívám, děkujeme a teď nám ještě prozraď, Baru, kam se můžeme za koňmi vypravit.
2: Tento víkend se 1. srpna uskuteční dostihové závody na závodišti v Pardubicích, takže určitě je na co se jít podívat. A pokud vás láká spíše pohodová rodinná atmosféra mezi minikoňmi, zvu vás k nám do Přehvozdí, kde se po celé léto konají letní soboty u minikoní. Mm-hmm. Více informací naleznete na www.minikoně.cz.
1: Baru, díky za pozvánku, vám přejeme, přátelé, hezký večer a u koní se uslyšíme i v druhé polovině prázdnin. Mějte se hezky, loučí se Milan Schmidt
2: a Bára Hyhlová.

Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka

lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě, že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. Dnes každý říká Brhlík a Sojka, to už se nevidí taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.

0: Je 19 hodin. Hovory z Loun na Country Rádiu.
1: Dobrý večer, vážení přátelé, vítám vás u 122. pokračování našeho pořadu Hovory z Loun. U mikrofonu Lenka Blačková.
2: A Libuna. Lenko, ty jsi opálená, jako kdyby si u toho moře už byla. Jako kdy tam vůbec jedeš?
1: Prosím tě, to jsem se doma jenom tak trochu předopálila, víš co, abych nebyla taková bledula, až se tam na pláži svlíknu do plavek.
2: To tam těšíš, to?
1: Jo, strašně, ale fakt. A jedem do Chorvatska na ten ostrov Krčula.
2: Snad Korčula, ne?
1: Ježiši, ty jsi zase chytrá. Sice se to píše Korčula, ale vyslovuje se to Krčula.
2: Určitě.
1: Aspoň tak to teda vyslovuje můj chorvatský kámoš Stojan Milovič.
2: On se jmenuje Stojan, jo.
1: Čemu se směješ? To je nejrozšířenější chorvatský křestní jméno. Mužský.
2: No to by bylo blbý ženský jméno Nestojana. A ten Stojan... To je ten, co jsi mi ho ukazovala na fotce?
1: Jo, ten, no.
2: No, tak ten má nějakou divnou nakřivo pusu, ne? Určitě Krčula říká jenom on, má určitě vadu řeči.
1: A kde pak nemá vadu řeči? To má pusu trošku nakřivo, ale pod mě to není vidět. Hele, prostě do obličeje ho jednou trošku kousnul žralok, ale mluví skoro normálně. A je hrozně vtipnej, máme tam takovou skvělou partu, hele. Se všema se rozumím.
2: A co tomu říká tvůj starý, že si se všema rozumíš?
1: No, tak občas mi dá přes hubu, ale jinak je tam fakt hrozná sranda. A Stojan taky vymýšlí různý vtipný soutěže, hele. Třeba vymyslel takzvanou vytlačovanou.
2: Co? Doufám, že nesoutěžíte v něčem, co by teď problesklo hlavou.
1: Fuj, kde pak? Hele, jsou tam vedle sebe dva hluboký bazény.
2: Vy se u moře koupete v bazénu, jo?
1: Ale, hele, Stojan do moře nevleze, protože se bojí žraloku. Prostě mezi těma dvěma bazénama je velký kontejner. My se rozdělíme do dvou družstev, 10 se nás postaví na jednu stranu toho kontejneru, 10 na druhou stranu a začneme se přetlačovat. A ty, co jsou vytlačený, napadají do toho hlubokýho bazénu.
2: No to je teda strašně vtipný, ty, co prohraju, uděláš bluň, ha, ha, ha.
1: Ha, ha, ha, neuděláš bluňk, protože v těch bazénech není voda. A to bys viděla tu srandu. Normálně to poražený družstvo, to je samá rozbitá hlava, zlomená noha, zlomená ruka, ale a to druhý družstvo, to se prostě chechtá.
2: Zajímavý. Je to... A jako ještě ten tvůj Stojan vymýšlí u moře legraci, prosím tě.
1: Hele, vymyslel třeba takovou vtipnou soutěž, kterou nazval Tuňák. Hele, všichni se sedneme k jednomu stolu a začneme po výstřelu ze startovní pistole jíst všichni toho samého zkaženého tuňáka. A kdo se poslední po... Komu se jako poslednímu udělá špatně, tak ten vyhrál.
2: No to je teda opravdu skvělý vtipálek, ten tvůj Stojan. Už prosím tě nic neříkej a pust písničku Defilé u moře.
3: Když jsem bylo dítě, jednou se mi zdálo, že se koupu v moři. Hrozně jsem se bálo.

0: Milí posluchači, dnes je to neuvěřitelných 80 let od prvního vydání knihy Limonádový Joe od pana Bdečky a představte si, že náš první host v Hovorech z Loun byl kdo jiný než Lenko?
1: Karel Fiala.
0: Je to tak. A Karel Fiala už bohužel je v nebi dávno, kam ty se nikdy nedostaneš. A my si ho dnes připomeneme tím naším prvním rozhovorem, kdy jsme byli mladší, Lenko, chytřejší, možná ten rozhovor byl trochu lepší.
1: To už je 12 let.
0: No to je jedno, takže milí posluchači, užijte si krásný rozhovor s Karlem Fialou.
1: A taky připomeneme, že tenhle ten film Limonádový Joe teďkon vyšel v digitální podobě a bude určitě soutěžit na festivalu, myslím, že někde v Americe, a myslím, že tam je pod jménem Soda Pop Joe, takže mu přeje mnoho úspěchů.
2: Léto s Country rádiem.

0: Tak dobrý den, vítáme legendu pana Karla Fialu, jsme strašně rádi, že jste přijal naše pozvání, tak jak se máte?
1: Dobrý den, mám se výborně.
0: No to je skvělý. A jak jste oslavil tu devadesátku?
1: No, jak jsem oslavil? Na chalupce mám 4 syny, ty mají své protěžky a ty mají vnoučky, takže tam vlastně 50 lidí v Nové Chřibské 27, slavili jsme 50. Říkám vás, asi 50 lidí a včetně samozřejmě ještě kolem lidí, kteří bydlejí, to znamená sousedi, tak všechno se nám nahrnulo na tu naši chaloupku, oslava byla báječná, krásná. A já jsem se cítil dobře, takže bylo co pít, zpívali jsme, já jsem si vzal harmoniku na sebe, dokonce abych udělal náladu, bylo to prýma, no.
0: No, tak to je skvělý.
2: Pane Fialo, já jsem teda taky moc ráda, že vás konečně vidím na vlastní oči. A já se vás chci zeptat, já jsem slyšela, že jste si se svou budoucí ženou dali na pódiu první polibek a potom, že prostě už neodolala. Je to pravda, protože já jsem se takhle zblbla do manžela, když mi dal první facku.
1: Tak to je krásný. No máte pravdu, hráli jsme spolu. Já jsem hrál Jima Kenyona a Věrunka hrála Rosemary. No a v závěre celého představení je Jimmy, a teď já jsem Rosemary a teď se chytíme. Já jsem jí vohnul opravdu jako vášnivě a teď jsem jí dal s odpuštěním takového Francouza. Takže jí se zatmělo trošinku. No, na od ty doby prostě už jsme se líbali krásně, hezky, nebylo to nějak z ty vášně, ale prostě bylo to už o něčem jiném. A opravdu byl to takový začátek toho vztahu, protože pak jsme se sedli do klubu v Karlínském divadle, tam jsme spolu popíjeli trošku, pak jsem jí pozval k sobě, no prostě už se to vyvíjelo tím normálním způsobem.
0: Škoda, že nám to nemůžete říct ještě dál.
2: No tak, Lenko. Ale pane Fialo, vy prý jste měla celkem 3 manželství, vy se máte, to ano. Já mám teprve první.
0: No taky no, myslím i poslední, kde by si
1: tě... Nejhroznější je na tom, že vždycky se říká, když chlap opouští ženskou, že jo, tak to je nebožka, když je. A opravdu ty moje 2 první už jsou nebožky, už jsou nahoře, už jsou na hřebíčku, takže ta třetí doufám, že už vydrží až
0: do... Že vám vydrží, že nebudete muset zase
1: dokonce ženit. Dokonce Věruška, no, že vydrží.
0: A vy prý máte 4 syny, jo, a není nějaký volnej?
1: No... Ne, teď ne, teď ne, opravdu.
0: Tak když tak mi dáte vědět,
1: ten
0: jo.
1: Jeden je sice volný, ale to bych vám nedoporučoval. Ten Honzík, to je takový trošku problematický chlapec, hodný, všechno možná, ale furt jsou s ním starosti. Ten je volný. Ostatní už Karel je šťastně ženatý, Boris šťastně. Prostě ostatní jsou zadaný a spokojený.
2: A pane Fialo, prý už jste s manželkou oslavil zlatou svatbu. To je od vás hezký, že jste to pořádně s manželkou oslavil. Představte si, že my máme v kapele jednoho, který zlatou svatbu vůbec neslavil. Já jsem se ho ptala, proč manželce nedal aspoň pusu nebo kytku. A on, že prý by si připadal, jako když vyznává lásku Sovětskému svazu.
1: No tak u nás to bylo tak. My jsme si užili takový krásný den bez hostů, bez nikoho společně. Já jsem koupil 2 šampaňský, Věra, prostě byli jsme doma a užívali jsme si to, máme pejska a ten nám dělá radost, prostě taková ta rodina. No a potom přišli synáčkové, Honzík a Tomáš, a tak jsme to doslavili až do půlnoci, bylo to hezky.
0: No a když jsme teda u té manželky, mohla bych se vás zeptat, ona vás prý jako hodně hlídá, ta vaše manželka. No a nebudu se samozřejmě ptát, jestli vás bije, protože všechny manželky bijou, ale nás by spíš zajímalo, kdybyste nám řekl, čím vás bije.
1: No tak mě nikdy žádná, já si myslím, že by si netroufla hlavně na mě šáhnout. A já taky ne, na ženskou bych nikdy neuhodil. To je, nevím, to je taková potupa pro chlapa, když si troufne šáhnout na ženu. Je to něco pro mě neskutečného, nikdy bych to nedokázal.
0: No a teď bychom mohli přejít k tomu krásnému filmu Limonádový, jo. Mě by zajímala taková drobnost, vy jste tam měl hrozně krásný bílý zuby, to byly pravý nebo silikonový?
1: Moje opravdu pravý zuby.
0: Ty byly fakt krásný.
1: Myslím, tak začínám. So far to you I may, for tonight me to say.
0: No, tam no mám to je krásný, to se nám krásně zaspíval. A taky jsme slyšeli, že jste na Kubě viděl limonádovýho Joe v angličtině se španělskýma titulkama a lidi se prej přesto hrozně smáli.
1: Tak to jsem nebyl já, to byla moje velká obdivovatelka, která tam byla. A mám, škoda, kdybyste mě to řekli dřív, mám dopis nádherný. A tam píše, že Karle, když vás uviděli ty dívky, jak jste vstoupil v tom bílém kostýmu, tak omdlévali a řvali, pane bože, to je Bůh, to není člověk. No prostě krásný dopis jsem dostal. Takže tam to mělo na té Kubě obrovský úspěch. A samozřejmě i já tím, no. Takže takový, to vás tam potěší, kolem srdíčka vás to zahřeje, že diváci vstali všichni, ty holčičky priomdlevali. No, byl nádherný zážitek.
2: Já vím, já jsem ho viděla v čínštině s maďarskýma titulkama, ale vůbec jsem tomu nerozuměla.
0: Ty bys tomu nerozuměla ani v češtině, prosím tě.
2: Potom jste říkal, že máte doma pejska, že ho máte hrozně rád. Je to čistokrevný pejsek nebo je to vořech?
1: Vořech, čistokrevný vořech. Ale je to taková láska naše.
0: Ty jsou stejně chytřejší voříšci.
1: My jdeme spát, holčičky, a on už ježí mezi poštařima takhle packy nahoře a šťastný. No je to taková naše opravdu pejskový dítě, to takový prima pejsek.
2: A pane Fialo, vy jste se prý opravdu dobře znal s Oldřichem Novým. Řekněte nám o něm něco prý. Já jsem slyšela, že byl strašně přísný.
1: Ale přísný, to byl zlatý. Já troufám si říct, kamarád, po každém představení třeba po Polské krvi už jsme brali karty a běželi do ředitelské kanceláře a hráli jsme mariáž. Museli jsme ho nechat vyhrát, aby byl spokojen, jinak to byl zlatý. Kdybyste viděla při zkouškách gentleman, to, co ho jste viděla v tom Roztomilý člověk nebo v Kristiána, tak to... Tak se choval, jak na tom před kamerou, tak se chovali k nám v divadle. Prostě a byl to vynikající režisér. On nebyl ředitel, on byl šéf operety a byl nesmírně, no, gentleman každým soulem.
2: Pane Fialo, vy vypadáte pořád úplně stejně, jako když jste byl mladý. Určitě za váma pořád chodí spousta lidí, abyste se jim podepsal, že jo? Taky vás tak štve, když některý lidi chtějí, abyste se jim podepsal na nějakou část těla. A naštěstí to chtějí nejčastěji na ruku, ale stejně je to hrozný podepisování, protože ty lidi mají většinou ty ruce mastný, vůbec se ta tuška nechytá, nebo u macatých lidí se vám ta tuška zase boří do kůže, nebo se začnete podepisovat a potom musíte kličkovat tou tuškou mezi bradavicama, takže to vlastně potom už vůbec ani není váš podpis, že jo?
1: Počkejte, tak ruka a bradavice, to je o něčem jiném. Na ruku to normálně šlo, protože to většinou jsou fixy a ten fix normálně, můžu vám říct, že jsem to vždycky na tu ruku podepisoval dost hodně a vždycky to dopadlo dobře. A to, co myslíte vy, že bych se na ženský ňadra podepsal, jednou to bylo, holčička se trošku odhalila, tak jsem mal jenom kf, protože bych se nám nechtěl jít tam ničit to krásný poprsí. A stalo se i taková věc, že holčičky jsou někdy nevyspytatelné.
0: Tak my moc děkujeme Karlu Fialovi za první část rozhovoru. Pozveme ho k mikrofonu ještě jednou, ale teďka mu zahrajeme písničku, která mu bude asi blízká, protože jeho nejslavnější role byla taky pistolníka. Tak proto mu pustíme písničku Pistolník Harry.

0: To byla písnička o pistolníkovi Harrym a ta možná udělala Karlu Fialově radost dvojnásobnou, protože mu připomněla mládí. V písničce se totiž zpívá pistolník Harry vymetá Buddy. Karel Fiala v mládí možná Buddy nevymetal, ale za to vymetal komíny. Živil se totiž v mládí jeden čas jako kominík. Ale o tom vám řekne něco bližšího sám v druhé části rozhovoru.
1: A protože jsme slíbili, že vám sem tam pustíme nějakou tu anekdotu od našeho kapelníka Ivana Mládka, tak už jsem si jednu připravila.
2: Anekdoty z první i čtvrté cenové kategorie.
3: Naši kosmonauti jsou na Venuši, že už se tam s nima znají, už o nich vědí, že se rozmnožují chemicky, že nějaký ten náš pozemský kosmonaut přijde tam do nějakého baráku a vidí tam nějakou Venušanku, jak přelévá jednu zkumavku do druhé a ptá si, co to děláš? A on říká, no dělám dítě. On říká, on to, u nás se to dělá příjemnějc. A on říká, jak? No já ti to ukážu, taky to ukáže, že jo? Ona se ho potom ptá, kde je to dítě? A on říká, no až za 9 měsíců, jo? A on říká, no a proč jsi přestal?
0: Teda já jsem tý anekdotě moc nerozuměla, ale lidi se hrozně smáli, tak to byla asi nějaká legrace. To je zajímavé, že vždycky, když někdo někde vypráví nějakou anekdotu, tak já se vždycky směju na úplně jiných místech než ostatní lidi.
1: No to je asi tím, že jsi taková zvláštní. Ale příhody máš docela zajímavý. Nechceš pustit třeba tu o tom, jak jsi byla na výletě na Karlštejně?
0: Ta byla zajímavá, tak já ji pustím.
2: Monolog.
4: Jak jsem byla kdysi na výletě na Karlštejně? Jednoho krásného dne jsem se probudila, podívala jsem se na ruce, na nohy, na břicho, na záda. Byla jsem vyspaná do růžova. Rozhrnula jsem záclonu, otevřela okénko, zalila kytičky, vylila nočníček. Venku byla krásná letní teplá pátek. Tráva vonila, jes šuměl, nad řekou honila váška vrabce. Na zahradě byl slyšet cvrkot ukrajinských dělníků. Rozhodla jsem se, že se dnes od hlavy až k patě umyji. Netekla ale voda, a tak jsem se alespoň oprášila. Pak jsem se najedla a vyrazila na vlak. Na Karlštejně jsem byla asi za hodinu. Hrad jsem si prohlížela se skupinou, ve které bylo 10 Němců, 5 Angličanů, 3 Izraelci, 4 Palestinci, 2 Egypťané a jeden Syřičitán. Když jsme byli u 70 metrů hluboké hradní studny, průvodce nám řekl, že když do studny něco hodíme a budeme si něco přát, takže si nám to vyplní. Já jsem si přála, abych se dobře vdala a hodila jsem do studny desetník. Nějaká Němka vedle mne si přála, aby se jí uzdravil manžel a hodila do studny marku. A nějaký Palestinec si přál, aby byl na Blízkém východě konečně zase mír a hodil do studny vedle stojícího Žida. Když jsem měla po prohlídce hradu, rozhodla jsem se, že si něco chytím k jídlu. Třeba zajíce. Naštěstí zrovna jeden běžel okolo. Nebyl pro mne žádný problém zajíce chytit, protože dělám závodně sprint a také proto, že zajíc měl jenom přední nohy. Ale v tom, kde se vzala, tu se vzala hajný. zrovna v momentě, když jsem zvíře dusila. Chvíli mi nadával, ale potom jsme si padli do oka a šli jsme se spolu vykoupat do Berounky. Plavali jsme nazí na hloubku. Hajný plaval znak, protože se bál, že ho jinak stáhne ke dnu vodník. Já jsem plavala klidně prsa, protože mě vodník nemá za co stáhnout. Potom jsme šli spolu na hájovnu, kde hajný chtěl, abych mu byla po vůli. Řekla jsem mu, že na to nemám náladu, protože mám smutek. Umřela mi totiž 2 dny předtím babička. Nakonec jsem hajnému řekla, tak teda dobře, ale smutně a pomalu. Když bylo po všem, řekla jsem mu, na to, že ti není ještě ani 50, tak ti teda řeknu, že nic moc. A on mi řekl, na to, že je ti teprv 13, nejseš tak trochu drzá.
1: Tak to byla teda opravdu zajímavá příhoda. No a po ní by se asi hodila další méně známá písnička Ivana Mládka, kterou nahrál se Zelenáči Milka Hoffmana. Je to píseň muže, který se ještě víc než Berunky bojí Amazonky, která je plná krokodýlů, tygrů a jedovaté mouchy CC. Jeden můj známý vodák mi říkal, že je Berunka bezpečná, protože je bez zdravých ryb, nikdo ho tam prej nepokousal, ani žádnej pes, dokonce, že prej ani hovada tam moc nekoušou. Jenom ho tam prej jednou pokousala v noci ve stanu nějaká kajakářka. Yeah.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Posloucháte Hovory z Lounu.
1: Tak to byla písnička v hospodě u Amazonky, ale mě už se stejská po Karlu Fialovi. Já už se, Libu, vůbec nedivím, že se do něj všechny ženský zamilovávaly.
2: Prosím tě, nešplhé, já vím, že ví, že tě poslouchá, ale nemá šanci, holka, protože je zamilovaný do svý manželky a pak hlavně nejsi jeho typ.
1: Co, ty si myslíš, že nemám šanci? Já mám plán a jsem trpělivá.
2: Prosím tě, jaký ty máš plán?
1: No počkám, až ještě trochu zestárnu.
2: No tak to jo teda. Pane Fialo, pojďte k nám, nebojte se nás. Psi, kteří koušou, neštěkaj. Teda vlastně obráceně.
1: Pane Fialo, my jsme slyšeli, že jste se v mládí živil jako kominík. Co vás k tomu přivedlo? Jestli láska k výškám, nebo sklon k nebezpečným činnostem, nebo jste prostě rád umouněnej?
3: Ale normálně Němci nám zavřeli, já jsem chodil do gymplu v Ostravě, v kvartě nám zavřeli školu, v Oktávě tam byl nějaký protesty, prostě maturanti tam dělali nějaký večírek a prostě Němci nám zavřeli školu. Takže co teď? Tatínek byl celý život kominíkem, tak co s klukem? Půjde se učit ke mně jako kominík. To bylo rozhodnutí během hodiny, protože co se mnou, že kam? Tak jsem nastoupil v Ostravě, začal se učit kominíkem. Můžu vám říct, že jsem se vyučil kominíkem 4 roky. Prostě vyučený kominík, jako tovaryš. No a já nikdy nezapomenu na ty nádherné dny, kdy jsem, proto vám to spojím potom, proč jsem vlastně tady s vámi. Chodil jsem po celé Ostravě, ten střed Ostravy a v tom středu ostravském ty budovy, kde jsem chodil po střechách, zpíval jsem, zdálo se mě má panenko, řval jsem na celou Ostravu a šel jsem dolů podepsat knížku, že jsem vymetal komíny a tam byl vám profesor Ševčík, říkal, synek, pojď sem. Tak jsem šel k němu, říkal, máš hezký barvu hlasu, nechtěl by se zúčit zpívat, říkám, pane profesor, já miluju hudbu, já jsem prostě ztracený, měl jsem harmoniku, tatínek mi ji koupil jednou k Vánocu, jsem ho uprosil, basovou, 80 basovou harmoniku, Honorku jsem dostal k Vánocům, naučil jsem se na ní, prostě najednou muzika byla pro mě všecko. Takže tím, že jsem řval na té střeše, to bylo normální, takže říká, synku, nechceš, abych tě připravil na konzervatoř? Říkám, pane profesor, budu nejšťastnější kluk na světě. Za rok mě připravil, napsal jsem do Prahy, že jestli tak se byl pozván na předzpívání. Předzpíval jsem panu Holzknechtovi, to byl ředitel konzervatoře. Zpíval jsem tam, kdybych věděl, jak Slovinu, prostě árii Lukáše z Hubičky. Okamžitě zvedli ruku všichni přijat. Na od té doby jsem tady, protože to je, já říkám, ta kominičina, já vždycky říkám, kominík by měl přinášet štěstí lidem, a já jsem spíš přinášel štěstí sobě, protože ten kominík mě určil celou budoucí potom vlastně.
1: Takže jste šel z černého rovnou do bílého, do limonádového jiva?
3: Ne, ale nejdřív jsem musel zkoušku na konzervatoř, když jsem byl v 5. ročníku, tak teprve došla ta chvíle, o které mluvíte, kde jsem byl pozván na předzpívání a no vlastně na kamerovku limonádníka.
1: Ale ten limonádový, to byla první vaše velká role, nebo jste předtím ještě v nějaký pohádce, že jo, jste hrál, v Amádovi jste hrál?
3: No, tam to byl štěk, ale v Labakánovi jsem hrál hezkou roli, no, s panem Čupákem a s Janíčkou Rybářovou. Viděla jste ten film?
1: Labakán. Ano, tam no, dělali jsme. My jsme to měli povinný před rozhovorem s vámi.
3: No, takže můžu vám říct, to byl nejkrásnější prázdniny, jaké jsem zažil. Být 2 měsíce u moře a z Balčíku jsme začali a v Nesebru jsme skončili, pořád se točilo u moře a pořád jsme vždycky zastavovali se. Prostě nádherný. Viděl jsem hezký po korunky.
2: A do koho jste tam byl zamilovaný?
3: No tak, do koho jiného, než do Janičky Rybářové, jsme byli všichni zbláznění. I pan ředitel, tenkrát pan Přemysl Kočí, jestli vám to jméno něco říká, no tak ten dokonce zblbnul, takže chodili za ručičku kolem moře, no a skončilo to, jak víte, jak...
2: Ani, špatně to špatně, skončilo, no. do tohohle pořadu snad nepatří. Kvůli
3: tomuhle pánovi, který už taky je nahoře, prostě skončil tak nádherný život. Ty Janičky, to byla taková, můžu vám říct, když si teďko na ní vzpomenu, tak byček měl skoro slzy v očích, protože to bylo takový dítě neporušený. Ty jste říkala před ní s odpuštěním prdela, ona se zapířila, co to říkáš, Karle, byla prostě takový ten jako panenský typ.
1: Jako mi před 30 lety.
2: Asi. Mluv za sebe, jo. Pane Fialo, vy taky umíte jezdit na koni, že jo? Kdo vás to naučil?
3: Právě v tom Bulharsku. Tam prostě jsem měl povinnost, když víte, že tam jedu takovou dlouhou trasu a ne nějaký pohopsaně, tryskem jedu do toho kopce na Balčíku, Bílý kopec, jestli vzpomínáte na to, takže to žádný dabler. Za Cupáka museli jezdit ty Bulhaři převlečený, dali mu kostým pana Cupáka prostě, a já jsem si to všecko odjezdil sám. Já miluji jízdu na koni, takže i v tom limonádníku jsem si zajezdil za Barandovem na plný pecky, protože ten kůň byl strašně neposedný a nebyl zvládnutelný. Tak jsem říkal Režovi, panu Krškovi, říkal, nechte to na mě, prostě nased jsem a teď jsem on, jak za Barandové jsou ty kopce, tak jsem mu dal zabrat, že prostě byl ten majitel toho koně, říkal, Fial, jste zbláznil, jste se nebo toho koně mě uhonit, vzal takovou slámy se a teď se začal utírat. Já vám ukážu, jak se na tom jezdí vlez na ní a ten kuň ho shodil jeho. Ne, mě, takže.
2: Tak teď už je nám jasný, proč jste měl tři manželky.
3: Ne, koně, já jako kluk jsem byl na, jak jsem vám říkal, studoval jsem na reálném gymnáziu v Ostravě a každý prázdniny jsem jezdil do Dobrčic k Sedlákovi vypomáhat. Prostě měli jsme ne povinnost, ale kdo chtěl, aby pomohl zemědělcům něco, tak já jsem se každý rok přihlásil na ty dva měsíce do Dobrčic panu Sedlákovi a tam samozřejmě jsem nejšťastnější večer byl, když ty koně, které byly stáhány, když tahali to v obilí, tak jsem si na tu šárku sedl a jeli jsme k rybníku a teď ona do toho šťastná, do toho rybníku se potadě těma packama, teda kopitama a já jsem si užíval, prostě jsem jim poplácal po krku, nejkrásnější.
2: A ještě jste tam určitě měl taky nějakou děvečku, že jo?
3: No, pokoušel jsem se, ale to vám můžu říct, to je jako legrace, že tam byla opravdu krásná děvčata, ale s maminkou. A ona spala vždycky u stěny a ta maminka tělem ji chránila, aby se k ní nikdo nepřiblížil. Takže máte pravdu, byla tam krásná holčinda, takže sice se pokoušeli všechny chlapi, ale nic z toho nebylo nikdy.
2: Vadilo vám nebezpečné povolání, ale ve sportu to u vás bylo jinak, že jo? Měl jste rád vždycky naprosto bezpečný tenis. Soupeř vás nemůže kopnout, když stojí na kurtě za síťkou.
1: Při tenisu se nemůže pod váma třeba probořit led?
2: No, na kurtě nemůžete spadnout ze skály jako hojolezec.
1: A když se vám při tenise nerozevře padák, tak se vám taky vůbec nic nestane.
2: No, to je divný, že máte tak rád bezpečný tenis.
3: Tenis bylo pro mě, to je, moje žena říká, ty jsi chorobnej do tenisu. Kdykoliv v divadle skončila zkouška, na třeba Krále Tuláku, na cokoliv, půl třetí už jsem byl na tenisovém kurtě, nahoře a...
1: Jako na koni?
3: Ne, jako na koni. Prostě tenis byla moje... Moje žena Věruška Velková říká, ten tenis já už jsem nenáviděl, protože jakákoliv ona chvíle jsem byl já s kamarádama na tenise a teď se ještě si představte, já jsem neuměl prohrát, já jsem musel vyhrát, já jsem tam lídr jak zběsilej, takže někdy jsem byl utáhný jak kůň, prostě ale večer jsem šel zpívat Cikánského barona nebo Krále Tuláku, prostě tenis byla taková pro mě, já nevím, vášeň.
2: A s kým jste hrál nejradši?
3: No tak tam bylo všecko možný. Milan Drobný, z těch známějších lidí, pan Zavřel. No a samozřejmě kolegové z Kalinského divadla, které se to učil, někteří začínali. A já už jsem byl tenista, který hrál závodně tam za, to byla třetí nějaká garnitura, ale prostě hrál jsem za Lokomotivu Praha závodně. Třetího, čtyři hráli, tak vždycky jsem byl třetí. A říkám vám znovu, neuměl jsem prohrát, musel jsem vyhrát. Tak jsem se ulítal jak zbláznění a večer jsem zpíval Cikánský baron jsem. Já, no prostě blázen, tenisový blázen.
1: A pane Fialo, ještě hrajete pořád teď v 90 letech?
3: Můžu vám říct, loni naposled. A to byli, já mám čtyři synové, že? Takže mě vzali na forehand. A ještě loni jsem na ten kurt vylez a samozřejmě jemně na mě, nehrali na mě žádné rány, ale normálně jsem ty míče z forehandu vracel ještě přes síť. A...
2: No musíte na sebe dávat pozor, protože mnoho českých umělců zemřelo při tenise, že jo?
3: Jestli pak víte kdo?
2: No Karel ten.
1: Jaromír Erben.
2: Ty blbá. Ne, přece strýček Jedlička.
3: Ano.
2: Pak Chladil.
3: Chladil neumřel při tenisu.
1: Ten ještě
3: ne.
1: živej.
3: Ne, ne.
2: Tak my jsme slyšeli při tenisu, ten není živej, my jsme slyšeli při tenisu, ale vlastně to bylo jinak a nesmí se to říkat, jak umřel. Že jo?
3: Kdo?
2: Chladil.
3: No, to se nesmí říkat.
2: Ano, tak to je dobře.
1: Budem říkat, že je živej.
2: Tak jo.
1: Pane Karle Fialo, my vám moc děkujeme, že jste si na nás udělal čas. Že jste byl ochotný s námi strávit celé takovéhle odpoledne krásné.
2: Bylo nám ctí.
3: No a, teď... a já, co myslíte, být vedle dvou takových příjemných holčiček, to je krásný, no bylo mi s vámi hezky, jste milé společnice.
1: My vám ještě na rozloučenou pustíme písničku, která se vám určitě bude líbit, protože se jmenuje Vyklepnul jsem Denisu.
2: A je o tenisu.
3: Ano.

0: Milí posluchači, v těchto vedrech bych ten tenis radši nehrála, to vás klepne Pepka.
1: Radši si běžte zaplavat, klidně třeba kraula, ať se v té vodě trochu spotíte a vyženete za sebe nějaký kalorie a jdem s Libuškou na zmrzlinku.
0: Ale ne do studny toho kraula, jo?
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Zahraj Lulu z Honolulu. Ne, dejte pokoj, dejte. Ale já to neznám pořádně.
3: Znáš.
2: Ale tak nějakou jinou zahraju.
3: Ne,
2: tak dobrá, no.
3: Je.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Festival Dobře utajená country se chystá na sobotu 8. srpna od 11 hodin ve Slapcích u Rakovníka. Letos tam vystoupí Jindra Kejak, Pacific St. Johnny, Malina Brothers, Petr Kocman, Poutníci a další skvělé kapely. Tak přijďte, je to léty osvědčená akce, kterou si rozhodně užijete. Country festival Starý dobrý western se koná od pátku 7. do neděle 9. srpna u přehrady Bystřička v okrese Vsetín. Vystoupí tam Tomáš Linka, Jakub Smolík, Cop, Gimpleři, Lokálka, Pouta, Žamboši a mnoho dalších. Opět to bude festival plný hvězd a milých setkání. Texmeni hrají v Mladé Boleslavi v sobotu 8. srpna od 19 hodin na Michalovické Putně. Jako host tam vystoupí Nové struny. A ještě nás čeká chřibské country léto. A to v sobotu 8. srpna od 17 hodin na koupališti Chřibská v okrese Děčín. Na tradičním letním hudebním setkání letos vystoupí Klidňánko, Žab Band, Blackout Bluegrass Band a Grey Smoke. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Klidný páteční večer s datem 31. července vám přeje Petr Kocman. Vítám vás ve večerním vysílání Country Rádia. No a vítejte pochopitelně také v pravidelné hodince Country je všechno, co se mi líbí. Dneska jsem si na úvod připravil jednu takovou hudební chuťovku. Je to písnička, kterou znají především všichni milovníci a obdivovatelé Erica Claptona, který v roce 1977 natočil skvělé album s názvem Slow Hand, na kterém byla spousta docela zásadních písní jeho hudební dráhy. Byla tam i písnička Wonderful Tonight, jedna z nejkrásnějších milostních písní vůbec, kterou napsala pro svoji tehdejší partnerku Patty Boyd, ale je tam taky písnička Lay Down Sally, což je skladba, která učarovala všem muzikantům, nejenom těm countryovým, ale i rockovým. Dokonce jsem slyšel několik jazzových úprav. Dokonce na tuhletu písničku kdysi Honza Nedvěd složil český text. Jednou mi ho zpíval na koncertě, tak mu musím říct, aby ho zkusil vylovit z paměti a někdy bych vám to třeba na koncertě zahrál, protože tuhle písničku já jsem kdysi před 20-25 lety hrával občas někdy na svých koncertech jenom jako takovou poctu Ericu Claptonovi, ale teď mám pro vás verzi téhleté písničky od countrymana Sammyho Kershawa, který nahrál na desku, kde právě různí muzikanti vzdávali hold Ericu Claptonovi. Byli to muzikanti přes rock, hard rock, metal, přes všechny možné styly, no a zástupce country tam byl Sammy Kershaw a takhle skvěle ji udělal. Tak jdeme na to. Lay Down Sally, přeji vám hezký večer.

Dneska slaví narozeniny country zpěvák, muzikant a také skladatel Chet Brock. Narodil se v roce 63 v Oakale na Floridě. Nevím, jestli vám tohleto jméno něco říká, je to opravdu spíš pro fanšmekry, kteří hlavně mají rádi country hudbu 90. let a lépe řečeno country hudbu na sklonku milénia, protože Chet Brock zaznamenal velký úspěch na hitparádách v roce 2000, kdy se na hitparádu Billboard vyšvihl na první místo s písničkou Yes. A zvláštní je to, že on samozřejmě zpíval celá léta, snažil se o to prosadit se, ale jeho hlavní náplní nebo jeho prací byl DJing. On byl DJ, pouštěl muziku, no a jednoho dne se rozhodl, že zkusí štěstí v Nashville, a ono se mu to povedlo. Takže pojďme si poslechnout ten jeho vlastně jediný, a za to však tehdy veliký number one hit na hitparádě. Yes, zpívá dnešní oslavenec Chet Brock.

0: Dnešek je pro všechny milovníky country hudby velmi smutný den, protože vzpomínáme na velkého zpěváka Jima Reevese. Ten se právě dnes v roce 1964 zřítil s letadlem, když letěl na jednu obchodní schůzku se svým business partnerem Deanem Manuelem. To letadlo bohužel spadlo, když prolétali bouřkou. Někde pilotoval přímo Jim Reeves a zřítili se nedaleko Nashville v Tennessee. Jejich těla našli až po dvou dnech a bylo to opravdu velmi rozsáhlé pátrání tehdy a nebylo snadné je nalézt, ale podařilo se. No, je zvláštní, že Reevesovy písně bodovaly i dál po jeho smrti na hitparádách a v podstatě se ozývají dodnes z úst mnoha zpěváků, třeba i té mladé generace, která na jeho písně vzpomínají. Vzpomeňme třeba Distant Drums, u nás zpíval Jiří Grossman Vzdálené bubny. To jsou všechno krásné písně Jima Reevese. A také Jim Reeves vlastně byl stylotvorný, protože on, dá se říct, položil základy stylu, kterému se říkal Nashville Sound, což byla kombinace takové té staré all-time country hudby z prvky tehdejší pop music a povedlo se mu to náramně, proto byl velmi oblíben. No a já bych na něj rád zaspomínal jednou z jeho nejslavnějších písní He'll Have to Go, kterou znáte pochopitelně i od nás v podání Nady Urbánkové a country beatu Jiřího Brabce. Ale já mám speciální verzi téhleté písně, kterou mám pocit, že asi neznáte, protože tuhle tu píseň, stejně jako všeobecně country hudbu, miluje Elton John. A ten kdysi na jednom ze svých koncertů tuhle tu píseň Jima Reevese zahrál jenom sám s pianem. Tak pojďme zaspomínat na Jima Reevese ústy Eltona Johna.
1: This next song is an American song made popular by a singer called Jim Reeves and it's called He'll Have to Go.

0: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Zpěvák Blake Shelton je naprosto bezesporu jednou z největších osobností současné country hudby. Je to velký countryový mazák a znáte ho třeba i díky soutěži Voice, což je velmi slavná soutěž po celém světě, kde on dělal porotce. No a taky měl svatbu relativně nedávno s velkou popovou divou Gwen Stefani. Tvoří tak šťastný pár, dokonce naspívali několik duetů. No a Blake Shelton právě dnes v roce 2001 vydal své debutové album, ze kterého vzešel takový velmi silný single v podobě písně Austin, což je píseň, která i podle toho názvu, jak napovídá, pojednává o městě Austin v Texasu a o jisté dívce. A ta píseň byla opravdu veliký zásah a nejenom ta píseň, ale i celé to album se vyšplhalo na první místo hitparády Billboard Hot Country Singles and Tracks a taky co se týče těch alb tedy. A dodnes tu skladbu musí Blake Shelton na svých koncertech hrát a dokonce si vzpomínám, že na jednom z koncertů, kde jsem byl, vyprávěl, jaký to byl pocit, když poprvé slyšel svoji písničku z rádia. Říkal, že jel někde v Oklahomě po silnici v autě a bylo teplo, měl otevřený okýnko, bylo to v létě a ve vedlejším autě někdo jel, bylo puštěné rádio a tam zrovna začali hrát písničku Austin. Tak se říkal, tak jsem se kolem sebe začal dívat, jestli mě někdo poznává. No, byl jsem naivní, hloupý, jak by mě někdo mohl poznat, když jsem byl v té době neznámý, ale měl jsem pocit, že jsem strašně slavný. No a je pravda, že písnička Austin byla obrovský hit a Blake Shelton je skvělý zpěvák, který dokáže zaspívat nejenom balady, ale i svěžnější věci s takovým rockovým drivem. Tak pojďme si zaspomínat na tenhle ten velký single Blake Shelton, Austin.

I v hudebním světě se řeší různé soudní spory. Dnešek je toho důkazem, protože v roce 2008 známá rocková kapela The Black Crowes poslala k soudu žalobu proti country zpěvačce Gretchen Wilson za píseň Jealous Again, což je píseň kapely Black Crowes. No a oni Gretchen Wilson žalovali, že její píseň Work Hard, Play Harder je vlastně kopie té jejich skladby. Vlastně ani nevím, jak to úplně přesně dopadlo, ale v každém případě dá se říct, že jistá podobnost tam je. Já když jsem jí slyšel poprvé od Gretchen Wilson, tak jsem místy měl pocit, že opravdu se hodně poučila z Jealous Again, ale určitě, i jak ona to říkala, krádež to prostě nebyla, určitě nevědomá. To se zkrátka děje. Já jako skladatel to vím, že stačí kousíček něčeho, co vám vleze do hlavy, někde to zaslechnete a sami ani nevíte, že je to z nějaké písně, která už existuje, prostě se to tam vloudí, stát se může, takže jsem zvědav, jak tenhle ten spor dopadl, zkusím to někde dohledat, ale my si teď tu písničku od Gretchen Wilson pustíme. Tak jdeme na to, Work Hard, Play Harder.

Rok 2010 byl mimořádně úspěšný pro zpěváka Breda Paisleyho, ale také pro jeho kolegyni zpěvačku Carrie Underwood. Oni jednak koncertovali, kde mohli, po stadionech po celé zemi, ale také spolu uváděli ceny Country Music Association, takže z nich byla taková docela dobře sehraná dvojka a fanoušci na ně skvěle reagovali, protože oba dva mají rádi humor, který samozřejmě do toho svého projevu hojně vkládali, takže byli velmi oblíbení. No a také spolu odehráli právě dnes v roce 2010 jeden velký koncert na jednom speciálním golfovém turnaji v rámci PGA Tour. Bylo to v Louisburgu ve Washingtonu. No a tehdy tam zahráli před 60-tisícovým davem, který speciálně na tuhle akci dorazil. A ten koncert se skvěle podařil, a to i přesto, že celou dobu v podstatě pršelo. Tak všech 60 tisíc odhadovaných tedy diváků tam stálo v dešti a zpívalo a tančilo. A byla to náramná akce tedy. Pro mě ideální spojení golfu a country. To je něco, co já mám rád. Pojďme si teď připomenout krásný duet Breda Paisleyho a Carrie Underwood. Remind me.

Na závěr dnešní hodinky country je všechno, co se mi líbí. Jsem si připravil takovou raritku, protože právě dnes v roce 2023 se odehrála naprosto unikátní věc. Úplně poprvé v historii country hudby za celá ta léta se podařilo, že tři písně stanuly v čele hitparády Billboard, a to bez ohledu na žánr, na popovém žebříčku, rockovém i countryovém. A mohly za to písně Jasona Aldina Trader in a Small Town, Morgana Wallena Last Night a píseň Fast Car Luca Combse. To bylo opravdu něco naprosto unikátního a také píseň Jasona Aldina Trader in a Small Town byla vlastně 21. píseň, které se podařilo v oblasti country vyšplhat na první místo na hitparádě Billboard mezi 100 nejlepších písní a také na hitparádě Hot Country Songs. Takže opravdu unikát po všech stránkách. Takže hochům děkujeme za to, že takhle skvěle reprezentovali country. Je to opravdu veliký milník v historii country music. No, přemýšlel jsem tedy, koho z těch tří pustit, a jelikož jsem Jasona Aldina a Morgana Wallena pouštěl relativně nedávno, tak si dáme teďka Luca Combse a bude to ta píseň Fast Car, se kterou zvítězil. A je to skladba, kterou si vypůjčil od černošské zpěvačky Tracy Chapman, která ji napsala už v 80. letech, a Luke Combsy vdechl takový nový život, novou náladu. A Tracy Chapman to mimochodem kvitovala s velikým obdivem. Takže to je píseň, se kterou se s vámi dnes v hodince country všechno, co se mi líbí, rozloučím. Ale budu se na vás těšit samozřejmě po 21. hodině. Petr Kocman vám přeje klidný páteční večer.

0: stačí jen přivřít oči a vrátíte se ke starým láskám.
1: Na půdě jsem vystřelil růži z papíru.
0: České písničky vám ukážou cestu na Country Rádiu. Je 21 hodin. 35 let s Country Rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

Je krátce po 21. hodině, posloucháte páteční večerní prázdninové vysílání Country Rádia. S vámi Petr Kocman, pochopitelně až do 23. hodiny. Já jsem dneska v podvečer, když jsem mířil do rádia, poslouchal takový podcast a tam se ti dva aktéři mimo jiné bavili o tom, co je to luxus. No a teď každý z nich říká, co považuje za luxus, a respektive říkali to o jiných lidech, kteří považují za luxus samozřejmě mít jachtu a to Lamborghini, nebo nejlépe dvě až tři Lamborghini v garáži a být v New Yorku a v Cannes, já nevím co všechno. A tak jsem si vzpomněl na jednu takovou krásnou moudrost, kterou v sobě nosím léta. Co je to luxus? Luxus je moc slyšet hlas svých rodičů. Luxus je mít tělo, které nebolí. Luxus je mít svobodu rozhodovat o svém životě. Luxus je pomalá procházka, telefonát, po kterém se usmíváš, a jídlo sdílené s lidmi, které miluješ. To nejcennější v životě totiž nikdy nemá cenovku. Myslím si, že to zkrátka platí. Jsou věci, které se nedají koupit, jsou věci, které tak musí být, a když tak nejsou, tak ten život je smutnější, si myslím. Tak vám přeji, abyste měli pořád dostatek toho správného luxusu. Přeji vám hezký večer, jdem na další muziku.

Dneska tedy 31. července by slavil narozeniny jeden z mých osobně nejoblíbenějších herců, pan Louis de Funès. Myslím si, že tohoto člověka mají rádi snad všichni. Viděl jsem jeho filmy nesčetněkrát a pokaždé mě nesmírně baví. Louis de Funès se narodil vlastně jako nejmladší ze tří dětí nedaleko Paříže. Rodičům, kteří přišli do Francie v roce 1904, přišli tehdy ze španělské Sevily. No a jeho otec Carlos Louis de Funès byl původně právník a pocházel z baskické šlechtické rodiny, no a ve Francii obchodoval s klenoty. A na počátku 30. let se přestěhoval do Venezuely a nakonec zemřel na tuberkulózu v Malaze. Maminka se narodila v Galicii, no a Louis měl také sestru Marie, která se provdala za jednoho slavného režiséra. No a pak měl bratra Charles ještě, který byl ovšem mobilizován do francouzské armády po vypuknutí druhé světové války a v květnu roku 1940 bohužel padl v boji během bitvy o Francii. Louis de Funès se v dětství věnoval hlavně kreslení a hře na klavír, hrál výborně mimochodem. No a kromě francouzštiny dobře ovládal i španělštinu a angličtinu. A než se stal hercem, tak neúspěšně vystřídal řadu různých zaměstnání. Byl třeba také kožešník, dokonce dekoratér, aranžér, účetní a nebo taky prodavač. No a v roce 1932 se zapsal na technickou školu fotografie a filmu, ale tu nedokončil. No a koncem 30. let začal pracovat jako pianistu v jedné pařížské čtvrti, kde často hrál na piano jazz, no a časem si získal velmi dobrou pověst a při hře na klavír bavil hosty svými komickými grimasami, tam byl tedy ten začátek jeho. No a v roce 1942 se zapsal na Simonovy herecké kurzy a ve 30 letech dostal první divadelní roli, kterou mu zprostředkoval jeho spolužák Guérin. A v roce 1946 se spolu objevili ve filmu, kterým vlastně započala ta jeho slavná filmová kariéra. No a více než 10 let hrál takové, řekněme bych, nepatrné role v řadě filmů a současně byl také klavíristou a hercem malých divadelních souborů. No, Louis de Funès měl problémy se srdcem a s každou svojí rolí, ve který představoval různé, většinou takové ty cholerické postavy, vlastně riskoval srdeční infarkt bez nadsázky. No a postupně prodělal dva srdeční infarkty, které zhoršily jeho kondici a také zvýšily riziko úmrtí. A nakonec se mu stal osudným třetí infarkt, který prodělal několik měsíců po skončení a natáčení filmu Četník a Četnice, a na který bohužel nakonec 27. ledna roku 83 v pouhých 68 letech zemřel. On vlastně díky tomu infarktu musel všechny své aktivity ve filmu i v divadle omezit, no a ze zdravotních důvodů také ukončil své angažmá v divadle, což byl rok 73. No a s Annie Girardotovou později natočil film Jeden hot a druhý čehý, to byl tuším, že rok 1978, a divácký ohlas měli i další adaptace osvědčení divadelních předloh jako Lakomec, to byl tuším, že rok 1980, myslím. No a jak už jsem zmiňoval, tak jeho posledním filmem byla závěrečná část té četnické série Četník a Četnice, to byl rok 82. Ten jeho velmi výjimečný herecký styl se opíral o takovou živelnou komiku a až neuvěřitelné mimické schopnosti, které zdědil hlavně po mamince. No a ty mu vynesli přezdívku Muž tisíce tváří, nebo se mu také přezdívalo Muž s tváří gumy. No a kromě divadla a filmu Louis de Funès účinkovala pochopitelně i v rozhlase, kde si popularitu získala především jeho interpretace Lafontaineových bajek. No a hlavně, to je známá věc, Louis de Funès byl velký milovník růží, sám pěstoval růže a různě křížil. Dokonce jedna z těch jeho růží nese i jeho jméno, bydlel na nádherném zámečku. Tak já bych samozřejmě rád na Louis de Funès zaspomínal i nějakou písní a myslím, že by to měla být píseň francouzská, pochopitelně. A vybral jsem tedy jednu krásnou od zpěvačky Zas. Tak posílám pozdrav do hereckého nebe Louis de Funès.

Dálnice to je stoka z městských stok. Slídí tam šelmy, slyším jejich krok. Chtějí tě pod mě dostat, stůj co stůj. Tak pámbu a policajt tě opatrují. V půl třetí ráno vidím v záři hvězd. Divnou postavu kráčet prachem cest. Zamává na mě a já dávno vím. Ač mrtvý strachem přesto zastavím. Říká mi dálnice, to je stoka z městských stok. Já měl trochu smůly, zkrátka špatný rok. Taky havárku měl jsem tady u třech skal.

fotky mých dětí, vše, co měl jsem rád. To mi vzala tahle D850. Svou tvář trochu skrýval, jako by se bál. Já jenom zíval, myslel, jak bych spal. Namísto toho dělám troškaře.

se nadal, stopař byl ten tam. Já dál pádil dálnicí, co víc než znám. A věděl jsem, že mi zbývá jen pár chvil. Ke třem skalám bylo to tak 9 mil.

0: Každý první víkend v měsíci jsou tu pro vás písničky na přání. Já mám přání. Potěšte své blízké a nebo i vzdálené jejich oblíbenou písničkou k narozeninám, k svátku, k výročí. Nebo jenom tak.
1: Tak všechno nejlepší, zdraví a tak, ať všechno ti jde tak, jak chceš.
0: Najdeme, zabalíme a odešleme po rozhlasových vlnách Country Rádia každý první víkend v měsíci.
2: A dejte mu zahrát, pane inspektore, dejte mu zahrát.
0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.

V minulém vstupu jsem povídal o skvělém herci Louis de Finému, který by dneska slavil narozeniny, ale dneska slaví 77. narozeniny další velký herec, tentokrát náš český Bolek Polívka. Bolek se narodil ve Vizovicích do rodiny drogisty Jaroslava Polívky a jeho ženy Boleslavy, po ní má tedy to jméno, měl také staršího bratra Jaroslava Polívku. No a v roce 71 vystudoval činoherní herectví, samozřejmě na Janáčkově akademických muzických umění v Brně, a od roku 72 působil v divadle Na provázku a v roce 93 si v Brně založil vlastní a velmi úspěšné divadlo Bolka Polívky, no a stvárnil řadu divadelních, filmových a televizních rolí a získal také dva herecké české lvy, no a jeho divadelní práce je, řekl bych, mezinárodně známa. On v těch svých autorských pantomimických inscenacích, které si sám režíroval a vytvářel v nich hlavní role, byl to třeba Peca versus Čorba, Pepe, Trosečník, Poslední leč, samozřejmě Šašeka královna, tak tam se inspiroval klauniádou, tedy komedii dell'arte i filmovou groteskou, ale užívá i slova a záměrně tedy překračuje takové ty hranice žánru směrem k totálnímu herectví. No a specifický styl jeho autorského divadla získal po zásluze obdiv a uznání doslova po celém světě. Ostatně se zahraničními divadly a umělci často spolupracuje a vždy spolupracoval a vidět to bylo nejlépe v těch jeho slavých manéžích. Mimochodem za stvárnění postavy faráře Holého ve filmu Zapomenuté světlo získal právě toho českého lva a cenu za herecký výkon na festivalu v Karlových Varech v roce 1997. No a toho druhého českého lva dostal za roli ve filmu Jana Hřebejka Musíme si pomáhat, který byl také nominován na Oscara, nutno podotknout. No, Bolek účinkoval v několika filmech Věry Chytilové, samozřejmě například v komedii Kalamita, to byl rok 81, také ve filmovém přepisu vlastní divadelní hry Šašeka královna z roku 87, pochopitelně v komedii Dědictví Janeb Kurva Hoši Gutenták z roku 92, také v takovém podobenství Vyhnání z ráje rok 2001. No ale myslím si, že všichni ho milujeme hlavně pro ty jeho slavné manéže Bolka Polívky a posléze i Bolkoviny. A to bylo něco unikátního, zvlášť za minulého režimu, ta manéž. Vždycky jsem se těšil na to, až bude další nová. No, jedna scénka z manéže, bylo to tuším, že v roce 93, kdy sám sebe pasoval na doživotního valašského krále, stála u zrodu velmi úspěšného projektu pro podporu cestovního ruchu Valašského království, založeného Tomášem Harabišem. No a Bolek Polívka byl též dlouhou dobu i tváří tohoto projektu. Na své farmě v Olšanech, kde se natáčelo to velmi populární Dědictví, pořádal různé happeningy a recesní akce, například mistrovství světa v házení flinty do žita, to bylo senzační. No a Česká televize odtud na přelomu milénia vysílala také cyklus recitálů, zejména tedy folkových a různých country formací s názvem Zpívání na farmě. Na to si možná vzpomínáte. No, tak já bych teďka Bolkovi rád popřál i za vás, posluchače Country Rády, a vše dobré. No a samozřejmě musím pustit píseň, ve které Bolek Polívka zpívá. A bude to ta jedna z nejslavnějších písní. On jich teda Bolek moc nenaspíval, ale tahle je opravdu známá a hlavně skvělá. A hudbu složil Petr Hapka, Bolkův dlouholetý přítel. Tak všechno nejlepší k narozeninám Bolkovi Polívkovi.

této hodině jsem vyprávěl v souvislosti s jejich narozeninami o dvou králech humoru. No a k humoru samozřejmě patří smích a já jsem si schválně našel, jaká je oficiální definice smíchu. Tak cituji. Smích je jedna z mnoha mimických vlastností člověka a vyšších primátů. Je hlasitým projevem veselí, radosti, nadšení a podobně. Na rozdíl od úsměvu, který je v zásadě pouze specifická grimasa, smích je doplněn o charakteristické zvuky, pracuje při něm především bránice. Může vzniknout jako psychologická reakce na vtip, lechtání nebo jiné podněty. Inhalace oxidů dusíku může také vyvolat smích. Drogy, jako třeba marihuana, mohou způsobit silný smích. Silný smích může vyvolat slzy, případně při konzumaci tekutého jídla může vést až k jeho samovolnému vypuzení nosem. Smích je každodenní součástí lidského života a sdílejí jej lidé všech věkových kategorií a národností. No, samozřejmě při smíchu se v našem těle uvolňuje mnoho látek, často označovaných jako hormony štěstí, to je všeobecně známo, a mezi tyto látky patří například endorfín, serotonin, oxytocin, protein a tak dále. No a tyto látky podporují naše životní funkce, no a přivozují dobrou náladu, takový pocit bezpečí nebo lásky, štěstí a podobně. No, co se tedy týče antropologie, tak podle antropologů zazněl smích poprvé v říši zvířat a jeho původem a zdrojem byla pravděpodobně taková hravá agrese, neboli ohrožení bez nebezpečí. Vyšší primáti, tedy šimpanzi, gorily, orangutani a tak dále, se smějí při hře, kdy jeden druhého napadá, ale ten druhý ví, že jde pouze o hravé napadení a nehrozí při něm žádné nebezpečí. Potýká se v nich tedy evoluční instinkt utéct nebo bojovat se skutečností, že útok je hravý a ani jedna z těchto možností není potřeba. No a přebytek této energie původně určen na boj nebo útěk, který uvolníme smíchem. Kdybychom šli až do starověku, tak až do 20. století většina filozofů tedy o humoru nepřemýšlela, to ještě není ten starověk, tomu se dostanu, ale zmiňovala jej okrajově až negativně. První kniha od významného filozofa vyšla až v roce 1900 a to od autora Henry Bergsona pod názvem Smích. No a důvodem odporu filozofů k humoru může být právě výše zmíněný původ smíchu z té zvířecí říše. Například řecký filozof Platón doporučoval, aby v ideálním světě byla komedie přísně kontrolována. Platona totiž pohoršovaly části z Odyseje, kde Homer popisuje, jak se hora Olymp otřásla pod smíchem bohů. No a Platon napsal, že přece nelze přijmout, když někdo popisuje význačného člověka, natož boha, jak je přemožen smíchem. No a řecký filozof Aristoteles smích také neschvaloval a vyjadřoval se k němu takto, a teď cituji, žertování je druhem výsměchu, a protože zákonodárci některé druhy výsměchu zakazují, možná by měly být zakázány i některé druhy žertu. No tak až takhle to do krajnosti došlo nebo docházelo, respektive naštěstí dneska už ne. Dneska je smích povolen. No, tak já si myslím, že k tomuto tématu se ještě dneska trošičku vrátíme. Teď už si dáme muziku, no a já se na vás budu samozřejmě těšit i po 22. hodině ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje klidný páteční večer.

Před pár minutami naše country kukačka ohlásila 22. hodinu, posloucháte večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocmanno a doufám, že páteční večer zažíváte přesně podle vašich představ. Ať už jste kdekoliv, na dovolených, na chatách, na chalupách, možná někdo z vás v práci, těžko říct, tak doufám, že všude tam vás provází Country Rádio a je dobrým společníkem. Je pro vás připravena spousta písní a ještě když jsme se bavili o tom smíchu na konci hodiny, tak jsem si vzpomněl na jeden krásný citát Marka Twaina, který řekl, že lidstvo má jen jedinou opravdu účinnou zbraň, její smích. K tomu není co dodat. Přeji vám hezký večer a posílám další muziku.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Yesterday

Skoro 8 hodin já na dálnici byl a v dohlednu se začal zdát můj cíl. Dízer řval a já měl dobrý čas. V tom z vysílačky uslyšel jsem ten klukovský hlas. Reprák praskal jako při bouři. Já snad už z té cigáro vykouřil a cítil jsem, jak slunce do skla pere. Když ozval se tady kanál 1.4, slyšíš, mluv s tedy bérem. Vzal jsem teda mikrák do ruky, dělám to tak vždycky, já nemám pověst náfuky. Tak povídám, halo, ahoj, volám tě tedy bére. Zvopáknu ty hubny a jakým jedeš směrem. Pak bylo ticho a já chtěl vypnout ten krám. Potom uslyšel jsem zas jeho halo a já, že poslouchám. Vzal jsem si cigáro a škrtnul benzíňákem a kluk jménem Teddy Bear vyprávěl příběh nehledajaký o tom, že nechodí a žije v kolečkovém křesle. V tom hlase byl smutek, ale vůbec ne tón skleslej. Táta, že se zabil na traku a vlna 1.4 byla jeho značka a jediný, co po něm zbylo, je tahle vysílačka. O tom, že máma přes den pracuje a po nocích jim pláče, že ví, jak je to těžký nedat se neuvláčet, že je přes den sám, tak vlny trakerů mačká a jeho jediný spoj se světem je tahle vysílačka. Že když takhle mluví s chlapama, jako by mluvil s tátou a zdá se mu, jako by tátu zachránil před dámou s kosou, před zubatou. Ví, že už na slíbenou trasu s tátou nepojede, chtěli prej daleko jet. A trasa s vozejčkem od okna ke dveřím je teď jeho celý svět. Tak jeho smutek za mě můj trak zastavil a nezačít brčet mě stáhlo spoustu sil. Řekl jsem si kašlu na trasu, já cítil jsem, že to nesnesu. Tak jsem se zeptal tedy Bera na jeho adresu. Pak jsem hned tím směrem svůj trak hnal a když jsem dojel, zdálo se, že se zázrak stál. Šňůra traků stála v řadě v ulici. Ujce hrála všema barvama a já byl snad tisíc. A tak autáky vozili tedy Bera sem a tam. Ta jeho vysílačka byl snad božský telegram. Já jako poslední jsem ho do kabiny vynes. A když na mě svítila jeho šťastná tvář, já byl nějaký jiný. On si hrál s houkačkou, já se matil s plynem. Lezli na mě myšlenky o věčný pravdě a o věčný vině. Držel mě za ruku a řekl mi, že mě pozná podle hlasu. Já mu řekl, že je dobře a oni měl jsem pod úžasu. Když jsem ho odnes do domu a štval auták, abych nahnal čas, tak z rádia se ozval ženský hlas. Já myslel na to, jak osud všechno zamotá, když říkala Teddy Bear měl dneska nejhezčí den života. Přála mi, aby na cestách byl se mnou Bůh, že jsme dnes prorazili ten její bludný kruh. A já už vím, že ať pojedu, který chci směrem, budu v duchu vždycky sedět v kabině s tím malým Teddy Bear.

0: No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti, na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od Berouna.
0: A nikde závory či přejezde chráněný, hrobová tma a světla kupátek, dokonce semafor tam nikde blízko není, stojí tam.
2: Pochopitelně nejenom Louis de Finé a Bolek Polívka slaví dneska narozeniny, ale je i mnoho dalších známých osobností, které slaví. Tak třeba v roce 1977 se právě dnes narodil herec Jan Budař. V roce 1953 pak americký filmový herec James Reed, velmi oblíbený. V roce 1959 americký jazzový kytarista, ale také výtečný pianista Stanley Jordan. V roce 1962 americký herec Wesley Snipes, no a ze sportu třeba v roce 1989 skvělá běloruská teniska Viktoria Azarenková. No a v roce 1946 se narodil skvělý americký zpěvák, kytarista a člen velmi slavné kapely Fleetwood Mac, Bob Welch. Ten nás opustil bohužel 7. června roku 2012. Já bych teď moc rád na něj zaspomínal a i na kapelu Fleetwood Mac, kterou považuji za jednu z těch nejlepších kapel, které fungovaly ve 20. století. A nevyberu žádnou z těch starších písní, ale naopak jednu z těch relativně nových. A ta skladba se jmenuje Say Will. Hrají a zpívají Fleetwood Mac.

0: Když Hank Williams 13. června roku 1952 natáčel svoji slavnou Jambalaju, sotva tušil, že se jí o 13 let později ujme jakýsi Karel Gott.
1: Odpověď den co den marně schání.
0: A nebo za dalších pár jar skupina Rangers. Porovnejte s námi slavné country hity a jejich české verze. Již toto úterý od 6 do 17 hodin. Výhradně na Country Rádiu.

0: Během písně, která právě teď dozněla, jsem si uvědomil, jakým zajímavým a nečekaným způsobem se propojila dvě témata, o kterých dneska byla řeč, a sice narozeniny slavných osobností a také smích. Dneska totiž jsem si uvědomil, že právě dnes se v roce 1944 narodila Geraldine Chaplinová, což byla anglicko-americká herečka, tanečnice a hlavně dcera Charlieho Chaplina. A Charlie Chaplin a smích, to jde samozřejmě dohromady také. V prvé řadě tam jde o smích a vždycky tam šlo o smích. Ale Charlie Chaplin také kdysi složil nádhernou píseň, kterou nazval s autory textu Smile. Ta píseň zazněla vlastně poprvé ve filmu Charlieho Chaplina Modern Times, bylo to tuším, že v roce 1936. A ten text napsali pánové Josh Turner a Jeffrey Parsons, ale ta melodie vznikla daleko dřív, tu totiž napsal Charlie Chaplin po jednom takovém silném zážitku, když byl na představení Pucciniho opery Tosca a tam jej jedno z těch jednání nějakým způsobem oslovilo a přivedlo k myšlence, že by složil píseň. No a teprve po několika letech později ji pánové opatřili textem a nazvali ji Smích, tedy Smile nebo Úsměv. No a o tu úplně první verzi se postaral v roce 54 slavný Nat King Cole a já mám teď pro vás další verzi, protože jich je opravdu mnoho. A vybral jsem jednu z těch nejnovějších a zpívá jí mladý arizonský rodák, skladatel a country zpěvák Rick Hale. Takže vzpomínka na Charlieho Chaplina, píseň Smile.
1: Smile though your heart is aching, smile even though it's breaking.

když si připadáš jak nula a chceš praštit se vším. Když ti slzy stojí v očích, já ti je osuším.

Jelikož je pátek a blíží se 23. hodina, tak se s vámi pro dnešní večer rozloučím. Samozřejmě Country Radio pro vás jede i nadále, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Muzika je pro vás připravena stále, ale já se s vámi loučím nejenom tedy pro dnešní večer, ale i po zbytek týdne. Budu se na vás těšit opět v pondělí, naslyšenou od 20 hodin. A když se tedy dnešním tím celým večerním vysíláním proplétalo jako ona pověstná červená nit téma smíchu, tak mám pro vás na závěr ještě jedno krásné moudro, které kdysi pronesl Jan Werich, který řekl: smích chytré lidi léčí a jen blbce uráží. Přeji vám hezký páteční večer, krásný víkend a v pondělí naslyšenou se těší Petr Kocman.

23 hodin. Noční country jam. Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.

0: když Hank Williams 13. června roku 1952 natáčel svoji slavnou Jambalaju, sotva tušil, že se jí o 13 let později ujme jakýsi Karel Gott.
1: Odpověď, den co den, marně schání.
0: A nebo za dalších pár jar skupina Rangers. Porovnejte s námi slavné country hity a jejich české verze. Již toto úterý od 6 do 17 hodin. Výhradně na country.

V den svých 46. narozenin jsem si uvědomil, že bude čas, abych si našel družku do života. Ne, že bych cítil samotu, ale pětinku života už mám za sebou a je na čase, abych nechal bicyklu a mídy, přestal zvonit na domovnici a usadil se. Stejně už se musím 2 roky obden holit. Zauvažoval jsem tedy, kde by byla nejlepší příležitost k seznámení. Na domovní schůzi? Ne, tam loví nájemník Rambousek. Oslňuje perfektní znalostí dějin našeho dvora a umí jedním tahem namalovat schodiště. Proto mu žádná žena neodolá. Stačí jeden tah a máji. Já se sice také snažím, ale po 4 tahy nejdu, i když vindluji a nedotahuji zábradlí. A tak se raději poohlížím po děvčatech jinde. Žádnou příležitost nevynechám. Onehdy jsem zašel do kavárny Slávie. Známí mi radili, abych usedl ke stolku, kde sedí osamělá slečna a pokoušel se jí zaujmout nevšedním, leč vtipným počínáním. Skutečně bylo v kavárně osamělých sleče několik, ale když jsem kolem nich začal mlsně kroužit, netvářili se právě přívětivě. Jedna mě dokonce polila kávou a když jsem kroužil dále, přihodila šlehačku. Byl bych si k ní přisedl, ale neviděl jsem. Dobrotivý vrchní háva mi otřel oko pěstí a vyzval mě, abych usedl, že nejsem v automatu. Chtěl jsem ho napřed zmlátit, ale pak jsem si vzpomněl na svůj nedávný zápas se školákem Poulem, s nímž jsem se z jara právě ve sklepě o skleněnku a dodnes i zamačkávám Boule nožíkem. Proto jsem si řekl, že bude lepší, když hávu veřejně urazím a zvolal jsem. Neobtěžujte mě, sluho. Více jsem ho urazit nestačil, protože už po mně šlapal a pak odešel. Ale když jsem zjistil, že pozornost všech dam je na mne dokonale soustředěna, poznal jsem, že mám na polovic vyhráno. Jakoby nic jsem vstal a zvolna pronesl. Dostal za vyučenou, hejsek. Ten už se sem nevrátí. Jelikož se vrchní rychle vracel, usoudil jsem hlasitě, že je zde výborná obsluha a lepší personál bych jinde těžko hledal. Háva něco spokojeně zamručel a když mě ještě pro výstrahu klepl tácem do hlavy, přestal si mě všímat. Byl jsem otřesen. Mé šaty šlo už jen těžko nazvat nedělními. Zvláště pak vadil utržený rukáv, který ledabile plandal a bez pobízení šel stále za mnou. A když ještě navíc s ním háva co chvíli mimo děk utíral stoly, poznal jsem, že bude skutečně lépe, když se usadím. Zahlédl jsem stůl plný osamělých děvčat. Tam je tvé místo, Kvído, řekl jsem si. Nezabere-li jedna na tvé populární kousky, zabere druhá. Zde pšenku sklidíš. Popošel jsem ke stolu, uklonil se opačným směrem, aby upoutal. Zasmál jsem se té taškařici, aby poznali, že jsem veselá kopa. A zkaže jistě zde volné místo, i když není vidět, vmáčko jsem se rychle mezi dívky. Jedna slečna spadla pod stůl. Co pak hledáte zajíce? Smál jsem se hlasitě. Ku podivu nikdo se ke mně nepřidal, ani když můj loket zatlačil sousečin řízek hluboko do salátu. Hele, jídlo, pravil jsem a okusil, aby nemysleli, že se ostýchám. Když jsem snědl porci a vypil něco vínka, které bylo také po ruce, zdálo se mi, jistě neprávem, že se mé společnice příliš nebaví. Musíš to rozjet, Kvído, poručil jsem si a začal hovor. Tak co, buchty, poplkáme? Slečna naproti se už klíbla. Pochopil jsem, že mi dává znamení přízně a soustředil jsem veškerou pozornost na ní. Aby poznala, že si ji všímám, zvolal jsem, chytej a hodil jí slánku. Bohužel jí nechytila. Za to vrchní háva byl v okamžiku nasolen jak treščí játra. Zarazil jsem se, ale pak jsem na něj houkl. To máš z toho, že se tu motáš, lokaj. A pokládal jsem věc za vyřízenou. Ne tak háva. Přeskočil 2 stoly a začal mě zezadu škrtit utěrkou. Přemýšlel jsem, jaké znám vhodné protihmaty, ale nenapadl mi ani jeden. Alespoň, že jsem si vzpomněl na box. Poslal jsem kupředu direkt, ale zapomněl jsem, že háva stojí zbaběle vzadu. Vpředu byla pouze ta slečna, co mi nadbíhala. Padla na stůl jako poťatá. Chtěl jsem se jí omluvit, ale pak jsem si uvědomil, že alespoň vidí, kdo bude v rodině pánem.
To už se mi začíná krátit dech a před očima se mi tvořila zajímavá červená kolečka. Snažil jsem se zachovat důstojnost a obracet vtipnými narážkami celou záležitost v žert. Ale to už mě Háva zvedl a nesl k otáčivým dveřím. Pokládal jsem za slušné rozloučit se s dámami, ale bohužel jsem k tomu neměl čas. Háva mě napěchoval do otáčivých dveří a začal je tvrdě pohánět rukou. Zprvu mě to bavilo a běhal jsem dokola veselé a svěží, ale půlnoci mě to začínalo unavovat. Copak Háva, tomu bylo hej, větrání hostů dveřmi byl asi jeho koníček, ale já jsem byl k ránu už zcela vyčerpán a s kudopěním jsem omdlel. Háva mě ještě několikrát ze setrvačnosti protočil a pak mě vyhodil na ulici. Chvíli jsem si poležel, ale za chvilku jsem svěží a plný humoru vstal. Byl jsem polonahý, šatky téměř žádné a také botek jsem se jaksi nemohl dopočítat. Nevadí, Kvído, řekl jsem si, jsi stále přitažlivý. Zítra budeš schánět nevěstu znovu. Šel jsem domů a začal zkoušet kreslit jedním tahem schodiště.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, anebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country Radio.

Jen já vím, co na Yukonu drželo mě na nohou, když jsem hledal zlatý písek jenom s pánví ubohou. Jen já vím, co na Yukonu nechalo mě žít, že jsem každej večer

Jen já vím, proč pod čiltíkem do díry jsem nezalez, když se kolem honil blizard, že i vlky chytal děs. Jen já vím, co pod čiltíkem nechalo mě žít, že jsem každej večer jenom hotový.

Když do hospody vešel, tak jenom rukou má. Chlapi, žádnou whisky, ta kazí dobrý mrav. Mám sebou košík jablek, jsou samej vitamín. Tak pospěšte si honem, než sám je všechny sním.

0: Chvíli, návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: přes ulici kamarád kamaráda volá: Pepo, ty stará vajno, jak my jsme se dlouho neviděli, co děláš? Ten k němu jde tak pomalu a tak trošku zhora mu povídá: hraju teď v kvartetu.
1: Mompa, díti, ty a v kvartetu, jak se s tomu dostal? Mompa, dali jsme se tři přátelé dohromady a hrajem. Mompa, v kvartetu a tři? Mompa, jo, já s bratrem. Mompa, prosím tě, co pak ty máš bratra? Mompa, nemám, proč? Tři dny už umírá babička Mrázková a když je v posledním tažení, volá: dětku, dětku, pojď sem ke mně, vezmi mě za ruku. Já se ti musím s něčím svěřit. Celý život jsem to před tebou tajila. Dětku, já jsem barvoslepá. Aha, dědeček má, to já ti, babo, taky musím něco říct. Já to taky celý život tažím, já jsem černoch.
2: Přístavu v Riu přistál parník, tak jak to bývá v těch přístavech, vyšli z něj námořníci a s novým plavčíkem šel takový už otrlej námořník do ulic. A tak se kasal, co všecko zná, kde je veselo, kde hrají. A pak tam stáli jedno děvče, druhý děvče, jak šli kolem nich, tam povídá: tohle je nějaká Dolores, $10. A dál jdou a ten povídá: tohle je Sibila, $25, ale to jsou věci. A povídá: a tohle, to je Mary, $35. A ten povídá: co pak tady se nenajde jediný slušný děvče? Mompa: to jo, najde, ale na takový nemáme prachy, kamaráde.
0: Do baru vstoupí fešáček, takový, jak je známe tady v Fiží, z rukávu kouká samá krajka, jde k barpultu a povídá: barmane, prosil bych whisky and soda. A mompa: hele, šotku, vypadni odtud, nebo se mi sem natáhají podobný a budu z toho mít babinec. Vypadni odtud, buď tak hodnej. Tak ten dapa asi, no přece, já se nenechám tohleto všecko. Sundal to, vzal si takovej starý rolák, starý sako, čepici bekovku ušmudlanou, vajgla do pusy, jde tam a pá: šefiko, jednoho vyzoura. On pá: hele, šotku, ty nepřestaneš. Vypadni, běž. Zase ho vyhodil. Ten zbal, tohle přece není možný. Jde do půjčovny krojů a kostýmu, tam si půjčí kovbojský šaty, pistole si zavěsí nízko, víc než je v tom kraji zvykem. Stetsona nechá se zarůst a jde tam a povídá: hele, barmane, normálního vizoura nebo tady rozstřílím. A on pá: ty nepřestaneš, vypadni odtud. A on pá: čiči, jak to, že mi vždycky poznáte? On pá: fešáku, bač nosíš furt stejnou taštičku.

přizná. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

láska tvá má krásu zám, umí překrásně hrát. Nevím proč, má drahá Suzan, měl bych však si tě brát. Dobře víš, jak je mi cizí váš dům propletý, kde tvůj brácha a táta.

Petra. Má Suzán a přeji mi neklid můj, pak i v horoucích peklech